0: trápení. Vrásky na čele jim dlouhodobě přidělává rozsáhlá byrokracie, výkyvy počasí, nedostatek pracovních sil nebo nejistá situace na trhu. Hledají proto efektivnější model distribuce čerstvé zeleniny. Jednou z možností by mohl být elektronický centrální zásobovací systém. Zelinář Petr Hanka počítá, že by ho mohli využívat třeba státní instituce nebo nemocnice.
1: Ta poptávka teďka vyrostla a my se snažíme najít cestu, jak to gastro zásobovat, protože tady chybí, a to se potkáváme i u té čerství zeleniny, s tím, že tady chybí distribuce.
0: Aktuálně zelinářům začala hlavní část sklizně. Vínoci jsou podle nich zatím dobré, záležet ale bude na dalším vývoji počasí. Česko je v produkci zeleniny soběstačné zhruba ze 30%. Projekt 126 metrů vysokého mrakodrapu Top Tower u stanice metra Nové Butovice v Praze získal stavební povolení. Přiblížil se tak k tomu, aby se stal nejvyšší budovou v Česku. Stavba od developera Trigema nabídne 250 bytů pro sdílené bydlení mladých, kanceláře, obchody a vyhlídku na vrcholu. Dominantou mrakodrapu bude o 10 metrů vyšší konstrukce připomínající vrak lodi od výtvarníka Davida Černého a architekta Tomáše Císaře. Investor se v rámci dřívější změny územního plánu zavázal městu a městské části vyplatit kontribuce ve výši bezmála 76 milionů korun, které poslouží k revitalizaci okolí, včetně podchodů a parkoviště. Rychlá jízda vyjde řidiče draho. Na západě Čech byly v letech 2021 a 2025 počty pokut za rychlost vyřešených na místě přibližně stejné. Šoféři ale loni zaplatili mnohem více peněz.
2: Policisté v Plzeňském kraji zastaví denně průměrně 28 řidičů kvůli překročení povolené rychlosti, které ještě mohou řešit na místě. To znamená, že šofér jel v obci nejvýš do 40, mimo obec do 50 km nad limit. Od předloňska ale přitvrdil zákon a za chyby se v kraji platí zhruba třikrát víc. Dřív šlo některé případy vyřešit pokutou od 100 korun. Novela ale stanovila nejnižší možnou hranici. Ta je při rychlosti vyšší o více než 10 km v hodině 1500 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům podstoupit asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci aplikovat sám pacient, případně mu ji v situaci, kdy toho nebude fyzicky schopný, bude moci podat lékař. Dva velcí soupeři dobojovali. O nejprestižnější fotbalovou trofej si proti Španělsku, které vyřadilo Francii, zahraje Argentina, která nakonec v posledních minutách zápasu dorovnala a nakonec porazila Anglii 2-1. Čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé s bouřkami, večer by ale měly srážky ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Sněmovna schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nově bude bezpapírová a zahrne i bezhotovostní platby s cílem narovnat trh a přinést státu až 14 miliard korun. Součástí schváleného balíčku, který míří do Senátu, je i řada daňových úlev, které podle analytiků reálný rozpočtový výnos výrazně sníží. Vrací se například školkovné, sleva na studenta, osvobození z propitného, 12% DPH na nealko v restauracích. A zdvojnásobuje se limit pro povinnost podávat daňové přiznání na 100 000 korun ročně. Drobnější živnostníci v paušálním režimu budou moci být z evidence zcela výjimuti.

0: jestli řidič převozové služby splnil povinnost dbát zvýšené opatrnosti při případné jízdě na červenou. Dřevostavby jsou v Česku v stále větší oblibě. Poptávka po nich roste zhruba 15 let, poslední 3 roky pak stoupá extrémně rychle. ČTK to řekl jednatel firmy v Horažďovicích na Klatovsku Vlastimil Makovec. Podle něho jsou dřevostavby pro zákazníky zajímavé třeba z ekonomického důvodu.
1: Pořizovací náklady, provozní náklady, určitá taková bezproblémovost, že nemusím hlídat ty zedníky na stavbě a tak dále. A vlastně začíná i v České republice trošku ty lidi berou i tu ekologii. Dřív to tak nebylo. A dneska už tam na generaci se uvědomuje, že je to taky důležité.
0: Horažďovická firma Atrium na růst poptávky reaguje výstavbou nové výrobní haly. Podniky díky ní zvýší od roku 2028 produkční kapacitu ze 100 domů až na 150 ročně. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Třetí účastník výpravy z Česka je zraněný. Agentuře ČTK to sdělili francouzští četníci, kteří se na operace v Alpách specializují. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí právě horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Podle francouzské asociace Češi zemřeli kolem 3. hodiny ráno při pádu kamenů. V místě nehody je pád kamenů poměrně častý. Podle asociace se tam nehod stalo už několik. Slovensku chybějí strojvedoucí. Situace je tak vážná, že státní dopravce škrtá některé spoje. Ministerstvo dopravy proto přesune zaměstnance od nákladního dopravce do osobní železniční přepravy.
2: Nedostatok rušňovodičov komplikuje cestování vo vlakoch najmä ľuďom v okolí Bratislavy. Některé osobné vlaky nahrádzajú dodatočnými zastávkami dlhšie regionálne expresy a inde miesto vlakov jazdia autobusy. Na stole je jediné východisko, aby železničný osobný dopravca prevzal pracovné sily od stratového nákladného, ktorý ide prepustiť stovky zamestnancov. Jeho rušňovodiči sa však ešte musia preškoliť na druhý typ železničnej dopravy. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Čekáme oblačno až polojasno, ze začátku budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo. Postupně se pak objeví přehánky a také i bouřky, večer by ale měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Milujeme českou muzikou. Ve dne v noci.
1: Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo.

0: Máte nějakou superschopnost?
1: Třeba někoho vytočit pohledem? Nebo rozesmát jen tím, že jste?
0: Klárka umí napodobit štěkot psů?
1: Honza vrčí jako náš rádiový kávovar. Co vy? Bude ve čtvrtek ráno pořádná legrace?
0: Svoláváme rodinu plnou superschopností.
2: Já vám děkuji a vysílejte dál se skvělý, šťastný, milují vás.
1: Začínáme v pět.
3: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Čínské úřady na konci června zadrželi na letišti českého podnikatele. Ten v zemi obchodoval a v současnosti je držený ve vazbě. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s tím, že čeští diplomaté v Pekingu jsou s mužem v kontaktu, ale kvůli ochraně osobních údajů nebudou detaily komentovat. Podle zdrojů serveru Seznam zprávy se spekuluje o obvinění ze špionáže, které by mohlo být odvetou Pekingu za lednové zadržení čínského občana v Praze, který je v Česku vůbec prvním stíhaným za činnost pro cizí moc. Schůzku k tématu dříve absolvoval ministr zahraničí Petr Macinka se svým čínským protějškem. Příští týden má do Číny v doprovodu 40 firem zamířit předseda sněmovny Tomio Okamura. Zelenáři mají trápení. Vrásky na čele jim dlouhodobě přidělává rozsáhlá byrokracie, výkyvy počasí, nedostatek pracovních sil nebo nejistá situace na trhu. Hledají proto efektivnější model distribuce čerstvé zeleniny. Jednou z možností by mohl být elektronický centrální zásobovací systém. Zelenář Petr Hanka počítá, že by ho mohli využívat třeba státní instituce nebo nemocnice.
5: Ta poptávka teďka vyrostla a my se snažíme najít cestu, jak to gastro zásobovat, protože tady chybí, a to se potkáváme i u té čerství zeleniny, s tím, že tady chybí distribuce.
4: Aktuálně zelenářům začala hlavní část sklizně. Výnoci jsou podle nich zatím dobré, záležet ale bude na dalším vývoji počasí. Česko je v produkci zeleniny.

0: které poslouží k revitalizaci okolí, včetně podchodů a parkoviště. Rychlá jízda vyjde řidiče draho. Na západě Čech byly v letech 2021 a 2025 počty pokut za rychlost vyřešených na místě přibližně stejné. Šoféři ale loni zaplatili mnohem více peněz.
1: Policisté v Plzeňském kraji zastaví denně průměrně 28 řidičů kvůli překročení povolené rychlosti, které ještě mohou řešit na místě. To znamená, že šofér jel v obci nejvýš do 40, mimo obec do 50 km nad limit. Od předloňska ale přitvrdil zákon a za chyby se v kraji platí zhruba třikrát víc. Dřív šlo některé případy vyřešit pokutou od 100 korun. Novela ale stanovila nejnižší možnou hranici. Ta je při rychlosti vyšší o více než 10 km v hodině 1500 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům podstoupit asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci aplikovat sám pacient, případně mu ji v situaci, kdy toho nebude fyzicky schopný, bude moci podat lékař. Dva velcí soupeři dobojovali. O nejprestižnější fotbalovou trofej si proti Španělsku, které vyřadilo Francii, zahraje Argentina, která nakonec v posledních minutách zápasu dorovnala a nakonec porazila Anglii 2-1. Čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé s bouřkami, večer by ale měly srážky ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

máš to ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mina.

čteš u licích, tvé vlasy mezi přejcí, tvou vůni mezi tisících.

0: peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Sněmovna schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nově bude bezpapírová a zahrne i bezhotovostní platby s cílem narovnat trh a přinést státu až 14 miliard korun. Součástí schváleného balíčku, který míří do Senátu, je i řada daňových úlev, které podle analytiků reálný rozpočtový výnos výrazně sníží. Vrací se například školkovné, sleva na studenta, osvobození z propitného, 12% DPH na nealko v restauracích. A zdvojnásobuje se limit pro povinnost podávat daňové přiznání na 100 000 korun ročně. Drobnější živnostníci v paušálním režimu budou moci být z evidence zcela vyjmuti. Filip Turek odmítá vinu za pondělní nehodu v Praze a tvrdí, že řidiči nemocniční Fabie strhnutím volantu zachránil život. Europoslanec se ohradil proti zprávám médií o vážném stavu druhého řidiče a řekl, že muž je už doma s pouhým odřeným loktem, přestože záchranáři původně mluvili o středně těžkém poranění hlavy. Policie viníka střetu zatím neurčila a Turek v případě prokázání své viny slíbil rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal, ze kterého dočasně odstoupil. Podle dopravních expertů bude pro vyšetřování klíčové posouzení místního značení a také to, jestli řidič převozové služby splnil povinnost dbát zvýšené opatrnosti při případné jízdě na červenou. Dřevostavby jsou v Česku v stále větší oblibě. Poptávka po nich roste zhruba 15 let, poslední 3 roky pak stoupá extrémně rychle. ČTK to řekl jednatel firmy v Horažďovicích na Klatovsku Vlastimil Makovec. Podle něho jsou dřevostavby pro zákazníky zajímavé třeba z ekonomického důvodu.
4: Pořizovací náklady, provozní náklady, určitá taková bezproblémovost, že nemusím hlídat ty zedníky na stavbě a tak dále. A vlastně začíná i v České republice trošku ty lidi berou i tu ekologii. Dřív to tak nebylo. A dneska už tam na generaci si uvědomuje, že je to taky důležité.
3: Horažďovická firma Atrium na růst poptávky reaguje výstavbou nové výrobní haly. Podniky díky ní zvýší od roku 2028 produkční kapacitu ze 100 domů až na 150 ročně.

0: Ministerstvo dopravy proto přesune zaměstnance od nákladního dopravce do osobní železniční přepravy.
1: Nedostatok rušťovodičov komplikuje cestovanie vo vlakoch najmä ľuďom v okolí Bratislavy. Niektoré osobné vlaky nahrádzajú dodatočnými zastávkami dlhšie regionálne expresy a inde miesto vlakov jazdia autobusy. Na stole je jediné východisko, aby železničný osobný dopravca prevzal pracovné sily od stratového nákladného, ktorý ide prepustiť stovky zamestnancov. Jeho rušňovodiči sa však ešte musia preškoliť na druhý typ železničnej dopravy. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Čekáme oblačno až polojasno, ze začátku budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo. Postupně se pak objeví přehánky a také i bouřky, večer by ale měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Nic nekončí, teprve všechno začíná s Klárou Šedovou
3: a Honzou Daňkem.
2: Halo, tady Impulzové, krásné dobré ráno ve čtvrtek 16. července. V Prahu nám teďka smáčí pořádné proudy vody. Jak je u vás? Klidně napište do rádia.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Impulzové krásné ráno.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
2: S českými prázdninami rádia Impuls navštěvujeme i lokální řemeslníky. Právě teď se podíváme na tradiční výrobu krajky. Reportér Tomáš Kabát se za ní jel podívat až do Nemojova na Trutnovsku.
3: Já zdravím přímo z prostor dětského tábora, kde sedí vedle mě Lenka Špetlová, což je mistrně tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Ona tady paličkuje krajku. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak jste se k tomu vlastně dostala?
4: Já jsem přímo vyučená krajkářka. Byl to učební obor a potom jsem si ještě udělala textilní průmyslovku v Brně.
3: Naši posluchači nemůžou vidět, co teďka děláte, jestli byste alespoň mohla popsat ty nástroje, které používáte.
4: Pro paličkování jsou primárně potřeba paličky, potom herdule, to je válec, na kterém se ta krajka tvoří, podvinek, to je ta předloha, podle které se to tvoří, špendlíky, nůžky, háček a stojánek, na kterém je ta herdule umístěna, aby se netočila, protože vypadá jako zbalený spacák, je prostě kulota.
3: Vy do toho zapichujete špendlíky, čili jaký materiál je uvnitř toho válce?
4: Je tam seno. Je ho tam hodně. Musí to být hodně pevný.
3: Teď vidím, že na předloze máte srdíčka.
4: Ta krajka se paličkuje právě podle předlohy. Špendlíky udržují okraj té krajky a potom, když se ta krajka dodělá, tak se to celé natuží, odpíchá, ta krajka se sundá a dá se pak na něco naaplikovat. Já konkrétně ta srdíčka dávám na dřevěná srdíčka a tvořím z toho takové malé dekorace, které se dají zavěsit, darovat jako dárek.
3: Povídáme si s krajkářkou Lenkou Špetlovou. Co všechno vytváříte z krajky?
4: Prakticky se dá vytvořit cokoliv. Já hodně tvořím dekorace, šperky. Ráda krajku kombinuju s kovem, se dřevem, s polodrahokamy a mám ráda výzvy, takže když třeba někdo přijde, že potřebuje nějaký konkrétní podvinek, že předloha pro paličkování, tak jsem ochotná namalovat i něco přímo jako na zakázku.
3: Lenka Špetlová, krajkářka, byla s námi ve vysílání. Díky za rozhovor, nashledanou.
4: Děkuju, krásný den.
3: A z Nemojova se loučí i Tomáš Kabát.
0: Tomáši, nádherná reportáž a díky moc za to, že nám přibližuje ještě tato krásná místa a řemesla. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, české prázdniny pokračují. A pátek už je zítra. Marek o tom zpívá už dnes.
5: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí se šéfem, co se po mně vozí.

0: Ty vole, ať už je pátek, posloucháte Halo, tady Imbrzovi, to byl Marek Ztracený. Jako když se objevilo poprvé, tak jsem se divil, že vlastně to jede, jo, do éteru, ale vlastně každý to říká.
1: Mně se ještě líbí na konci, jak se směje, on nám sám říkal, že ten smích tam jako neměl být, že, ale se ve studiu tak zasmál, že to tam zůstalo a to je prostě boží. Takový ten čer, no nic, každopádně, samozřejmě na pátek se těšíme všichni, ale ten je až zítra, co je teď, tak teď pro vás chystáme písničku Na cestu, ať už jedete kamkoliv, čímkoliv, ano, čím vlastně jako bizarnější to vozidlo, tím naše větší radost, takže...
0: Klářina, já se spokojím i sem Bčkem.
1: No tak to už je taky dost bizár.
0: Pravda.
1: Napište, jestli jste na cestě a chcete si s námi popovídat a chcete zahrát tu písničku Na cestu na náš WhatsApp 605 222 007. No a nějak to tady spunktujeme.
0: V ulici 5. května v Praze boural osobák a další dopravu vám prozradím taky za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme v hlavním městě, v ulici 5. května u sjezdu z jižní spojky ve směru na D1 havarovalo osobní auto. Doprava tam zpomaluje a další dvě nehody jsou o kus dál na úrovni Chodova. No v Praze začalo pršet, takže tohle se děje pravidelně. Přesouváme se na jižní Moravu, bouralo se v Brně v Jedovnické ulici u křižovatky s Líšeňskou, i tam se připravte na mírné zdržení. A ať už jste kdekoliv, můžete dopravu doplnit i vy, milá. Rodino řidičů a řidiček, stačí nám nahrát dopravu přes aplikaci Rádia Impuls. Kdykoliv se dostanete do dopravních problémů, nebo jej jen zahlédnete. Takže aplikace Rádia Impuls, jednoduché stisknutí tlačítka, nebo 605 222 007, což je univerzální linka, kde se dovoláte do Rádia Impuls. Teďka Eros Ramazzotti a Tina Turner a taky další informace a další písnička. Ta bude na cestu už za malou chvilku.

0: skvělé hudební spojení Tiny Turner a Erosa Ramazzottiho. Posloucháte Impuls a s námi ve vysílání náš posluchač Roman. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Impulzáci.
2: Romane, krásné ráno, kam jedete?
1: Teď už jedu zpět do Česka, do Teplic a jedu dolů z Bary až a teďka jsem vyjížděl od Ancony a jedu tady podél pobřeží směrem prostě domů.
2: Z Itálie do Česka, jo? A co vezete?
1: Ano. To bude asi půlka lidí neuvěří, ale vánoční stromečky.
2: Z Itálie sem vezete vánoční stromečky?
1: Ano. Umělé, ale opravdu.
0: Já jsem si to myslel, přesně, já jsem to chtěl říct. Jasně, vezete takový ty blikající stvůry, jak tomu říkám já.
1: Něco takovýho, Honziku, to bude něco takovýho, ale opravdu, jako když jsem se to dozvěděl, tak jsem z toho byl opravdu, jako v červenci tě to nenapadne, jako že bys to mohl vést.
2: Romane, to jste poloviční Santa Claus?
1: No, takový předboj.
2: A jaká je cesta? Všechno v pohodě?
1: Jo, tak tady dole se zatím jede dobře. Tam to přijde až potom na vrch nad Boloní a tam už začne provoz.
2: A v Bari jaký počasí? Jak bylo hezky?
1: No, v noci pršelo konečně, ale ani tak teplota neklesla pod 25, takže.
2: Je, a koupačka byla?
1: Koupačku jsem nestih, i když bych mohl, ale nestih.
2: Je, to škoda.
0: Romane, poslouchejte mě. Neptejte se jak, ale přišel jsem na to, že Klárka umí dokonale štěkat jako pejsek. Já umím dělat náš rádiový kávovar. Máte nějakou schopnost, kterou nikdo neumí?
1: To asi nemám.
0: Ne? Nějakou nadpřirozenou třeba?
1: Ne. To určitě ne.
0: Umíte se svým tělem něco, nad čím ostatní jen kroutí hlavou?
1: Já se, Honzíku, nepoškrábu ani rukama na lopatkách, prosím tě, takže asi ne.
0: Aha, takže žádnou speciální schopnost nemáte?
1: Nevím o ní.
0: Ach jo, tak já jsem myslel, že tady budeme mít nějakou raritu, že třeba umíte stříhat ušima nebo kroutit nosem, ale nic takového.
2: No ale veze vánoční stromky to je, v červenci, to je pravda, rozumíš, tak to je taky super schopnost.
0: Je to super schopnost, v podstatě máš pravdu, Klárko. Takže, Romane, mám tady Kde kdo je dál od Petra Kotvalda, taky skupinu Soul Asylum, co?
1: Peťu Kotvalda,
0: dáme. Peťu, že jo?
1: Jasně.
0: To je přece paráda úplně. Jste se určitě kroutil na dýzách, ne na Peťu? Jsme stejně starý, ne?
1: No, já jsem od něco mladší, Honziku, ještě o 15 let.
0: Tak dobrý, no tak já jsem myslel, že jako, že jsme, že když říkáte Peťu Kotvalda, takhle jsme mu říkávali i my, tak jsem myslel, že jsme na stejné vlně. No tak jo, mladíku, Peťa Kotvald pro vás.
2: Naslyšenou a šťastnou cestu.
1: Díky, Klárko, mějte se hezky, ahojte.
0: Ahojte. Písnička na cestu.

0: Kopfaldovo disko na Impulzu vystřídá za malou chvilku Lucka Vondráčková, její vzkaz v láhvi. Posloucháte Halo tady Impulzovi a Klárka hlásí počasí.
1: A určitě vás bude zajímat, jak dneska bude, no tak oblačno až polojasno, z počátku dne místy zataženo s doznívajícím deštěm a přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Já mám na sobě, prosím vás, mikrokraťasy, jo, a sandálky, takže já potřebuju, aby ten déšť opravdu přestal.
0: Jak to ještě zdůraznila, mikrokraťasy, mikrokraťasy.
1: Ano, opravdu jsou mikro.
0: Slyšíte to? Neskutečně.
1: Každopádně, Jihlava hlásí se, chtěl jsi ještě něco dodat? Nebo
0: vůbec,
1: co
0: jsi, jako, vůbec, no, já tady, nic nebudu mluvit.
1: Zatažená obloha, teda v Jihlavě 17, zdraví Dáša, Karel z Aše píše, že tam mají 13 a David píše, že v Březové nad Cvitavou je 16 stupňů. Děkujem za to, opravdu počítejte s tím, že prší, neberte si žabky
0: mikrokraťasy.
1: A mikrokraťasy. A dejte vědět, jak je u vás. Na náš WhatsApp 605-222-007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: On se k ničemu neměl. Ona mu navrhla. Ty a nechtěl bys se mnou chodit? A on odpověděl. A kam?
4: Je 17:30, začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Kvůli havárii vodovodu na silnici první třídy je v Ústí nad Labem omezený provoz u Mariánského mostu, který je nyní jedinou spojnicí pro motoristy v krajském městě přes Labe. Přes Brno se včera večer přehnala supercela, která napáchala škody hlavně v centru města. Francouzský parlament schválil zákon, který umožní asistované sebevraždy. Americká armáda po 6 hodinách ukončila další vlnu úderů proti Iránu a fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu.
0: Napadlo nás, že se zeptáme, jestli má naše rádiová rodina nějaké speciální schopnosti. Dokážete napodobit nějaký zvuk nebo zvíře? Umíte stříhat ušima nebo kroutit pusou tak, jak nikdo? Nebo umíte něco zvláštního se svým tělem? Nahlaste nám to.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Prostě máte nějakou speciální schopnost, dnes hledáme super schopnosti v ranním vysílání a vy to můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls. Pokud je to zvukového charakteru, což nás v rádiu nejvíc těší, můžete ten zvuk samozřejmě nahrát.

0: Jsem zvědavej, Klárinko. První. Druhý. Dneska to jde rychle. Třetí zazvonění.
1: Haló, paní, pozdraví.
0: Ne, jo! Ne, to snad není možný, konečně, konečně.
1: Konečně, děkuju.
2: Jupi, Maruško, krásné ráno.
1: Taky vám přeju pěkné ráno. Ježiš, to se mě potěšili.
2: Jste Maruška Hříbková, že jo?
1: Ano.
2: No tak my vám gratulujeme, máte 10 000 korun.
1: To stačí, děkuju.
0: Ale můžete mít i 20 000.
1: Ne, děkuju.
0: Víte, že máme v tomto letním kole doplňující otázku?
1: Ne, nechci, děkuju. Stačí 10 000.
0: Paní Maria, odkud jste?
1: Z Bruntálu.
0: Bruntál, prosím vás, to je pojem.
1: No.
0: No? Jak se vám žije? Jak se máte?
1: Ale jo, jsou po operaci kyčlí, tak pomaličku to rozcházím.
0: Rozumím. A jde to? Všecko lázně byly nebo budou?
1: Už jsem byla na rehabkách, už.
0: Jo, a Mariánky byly fajn, já miluju Mariánský lázně.
1: Já jsem byla v Hrabině.
0: Jo, v Hrabině jste byla, rozumím, ano. Tak jo, tak nechcete si, ale 10 000 teda máte, jste rozhodla, že nebudete zkoušet dvojnásoby, takže
1: ne, nebudu zkoušet,
0: jsou vaše,
1: stačí.
0: Jsou vaše, určitě, ale nechcete si na nečisto aspoň zkusit tu doplňující otázku?
2: Ne, já vám ji přečtu a vy uvidíte.
0: Jo,
2: já ji přečtu tak jako tak, to je vlastně Maruško jedno, jestli chcete, nechcete, a jdu přečíst.
0: Jo, jenom poslouchejte, jo.
2: V Pardubickém kraji se nachází národní hřebčín, zapsaný na seznam UNESCO. Chovají se tam slavní bílí koně. Jak se ta obec jmenuje?
1: Tak to já nevím.
2: Vidíšte, Maruško, ještě, že jsem vám to přečetla, protože teďka můžete mít klid, že jste si vzala těch 10 000 korun, že jste
0: vás
2: nepřišla. Každopádně, jsou to Kladruby nad Labem.
1: Aha, no. A já jsem se chtěla zeptat, jak to bude?
0: Bude to dobře, vydržte, zavěste, my vám budeme volat po vysílání a všechno vezmeme si od vás potřebný údaje.
1: Děkuji moc krát, jupi.
0: Nemáte za co, máme z toho radost, že máte radost, mějte se hezky.
1: Ano, mám.
2: Naslyšenou.
1: Taky.
0: No a vy si můžete zase zahrát zítra v Halo tady Impulzovi. Možná budete odvážnější a budete dvojnásobit. Každopádně třeba to bude otázka zrovna z vašeho města nebo z kraje. Posloucháte Halo tady Impulzovi a paní Marii blahopřejeme k výhře 10 000 korun v Halo tady Impulzovi.

0: České prázdniny na Impulzu. Umíte něco, co jen tak někdo nedokáže? Ptáme se posluchačů i Zuzky Bobílkové.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi. Takže bych uměla kývat ušima do rytmu nebo kopnout se do vlastní zadnice, to tedy nedokážu. Ale umím vymyslet satirickou glosu na cokoliv. Třeba mi napadlo, jak by mohlo Radio Impuls inovovat dopravní informace.
0: To mě zajímá.
1: Jak byste ohlásila kolonu u Brna?
2: U Brna kolona, berte si bažanta, než se to rozjede. Je to varianta.
0: Práce na silnici na plzeňské D5-ce?
2: Na Plzeň dálnice zúžená do pruhu. Prý se tam pracuje na vnějším okruhu. Zatím však jediná jistota existuje, že se tam od rána ještě nepracuje.
1: Ano, to je trefné. A jak byste vyzvala řidiče k opatrnosti na silnicích v Praze?
2: Turek jede, vyklidte silnice, prchejte do křoví, zastavte sanitky, uhněte Machrovi. Mějte se, vaše Zuzana Bubílková.
0: Naprosto se s tím Bubu nemazala.
1: Uhněte Machrovi, no každopádně vy máte super schopnosti a píšete nám o nich na náš WhatsApp. Třeba Václav poslal video, představte si, že Václav na něm točí palcem ruky a jako kolem dokola úplně, to vypadá jako kdyby si vyhodil ten kloub a dokázal tím palcem obkroužit vlastně celou dlaň. No, úplně jako hezký to není, ale super schopnost to je, to přiznáváme.
0: Podle mě se tím Vašek uklidňuje třeba.
1: Může být. A ještě Zuzka napsala, že neví, jestli je to super schopnost, ale má tak dlouhý jazyk, že si může umýt nos. Zuzi, to rozhodně super schopnost je, každopádně... Fujky.
0: Existuje z toho video, já bych to chtěl vidět. Některý bizáry mě lákají. Nemusím vidět všechno, ale umít si vlastním jazykem nos? To by mě fakt zajímalo. Prosím, videjko, Zuzi.

0: Ovládáte nějakou schopnost, kterou nikdo jiný neumí? Ptáme se dneska v ranním tématu. Ozvěte se naším radio WhatsAppem 605 222 007.
1: A ozvěte se nám taky ve chvíli, kdy máte skvělé kolegy v práci. Jsou úžasní, báječní nebo prostě jenom vtipní a vy jim chcete udělat radost, tak můžete prostřednictvím Impulzu. Nechte jim zahrát 7 pecek u Vlastíka Korce, taky můžete poslat vzkaz. Prostě tohle to všechno spunktovat na webu impuls.cz. Milionoví kolegové a takové poděkování od vás právě pro ně.
2: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
3: A my budeme tancovat, až do samého rána.
2: Písničku za písničkou, bez zbytečných řečí. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné ráno, přeje Honza. Začneme na D11. Na 57. kilometru ve směru do Prahy narazilo osobní auto do svodidel a doprava zpomaluje. Teď se přesouvám na ústeckou dálnici, odkud se hlásí dopravní agentka Aja. Přeji hezké ráno.
4: Krásné dobré ráno Impulzovi. Dálnice D8 ve směru od Ústí na Prahu. Za 9. kilometrem v kopci stojí v pravém pruhu dva kamiony odstavené, blikají varovkami, tak tam dejte pozor, mějte se, hezký den.
0: A jo, i vám dobře dojďte. Jsme v Praze v ulici 5. května směrem k D1 u sjezdu z jižní spojky překáží havarovaný osobák, zdržíte se do 5 minut. A profíci z Global Assistance hlásí kilometrovou kolonu ve východní části okruhu před sjezdem na Běchovice směrem do Štěrbohol. Jeďte opatrně.
5: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Naše pojištění vozidel s asistencemi bez limitů vám zajistí odtah i náhradní vůz, kdykoliv a odkudkoliv.
0: Co mají společného pan profesor Labe, Orlice a Hradec? No tak to uslyšíte hned, jak dospívá Miley Cyrus. 3 minuty po 3 čtvrtě, krásné ráno.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzový Klárka s Honzou za mikrofonem a taky...
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno z Hradce Králové přeji. Je to město, které leží na soutoku dvou řek. A já se vás dnes v zeměpisu ptám, jak se ty dvě řeky jmenují. Hradečáci nebudou napovídat a vy ostatní přemýšlejte. Labe a Orlice jsou ty dvě řeky, které se v Hradci Králové potkávají. A je to na moc hezkém místě přímo v centru města u Jiráskových sadů, kde se Orlice vlévá do Labe. A nejspíš sem chodí lidé i randit, protože přímo na soutoku stojí i alegorické sousoší Soutok Labe s Orlicí od sochaře Josefa Václava Škody z roku 1934, kterému se říká Milenci. Letním láskám zdar. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzový.
0: Jo, české prázdniny na Impulze, protože všude dobře, u nás nejlíp. Nechtěla bys mít rande v Hradci?
3: V Hradci? Já myslím, že už jsem měla nějaký rande v Hradci před lety.
0: Prosím tě, vzpomínej.
3: Stopro, tam něco proběhlo.
0: Můžem to probrat později ve vysílání.
3: A nebo taky ne?
0: Teď už víme, že jsi měla rande v Hradci, že máš mikrokraťasy. Co bude dál dneska?
3: Víc toho bude.
0: Prostě letní Impulzovi.
4: A co má být, tak jsem to já.

0: České prázdniny na Impulzu pokračují, ladíte prázdninové Impulzovy a předpověď na dnešek, Klárko?
1: Bude oblačno až polojasno, zpočátku dne místy zataženo s doznívajícím deštěm a přehánkami a večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Na Ústecku sucho, na Moravě řádily supercely. Podrobnosti ve zprávách Rádia Impuls už za chvilku.
2: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Na Moravě řádila supercela. Havárie vodovodu komplikuje dopravu v Ústí nad Labem. Argentinci si zopakují finále fotbalového šampionátu. Je 6 hodin, zprávy má pro vás Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Přes jižní Moravu se prohnaly silné bouřky. V krajském městě se podle Českého hydrometeorologického ústavu objevila i menší supercela s kroupami. Další se vytvořila u Hustopečí, stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Průšánkách, a to i na střeše základní školy. I dnes se mohou místy bouřky objevit, večer srážek ubude, teploty vystřelí k tropické třicítce. I přes lokální deště většinu Česka dál trápí sucho. Například Ústecký kraj zasáhlo ve srovnání s uplynulými lety dřív. Úřady tam začaly vydávat zákazy odběrů povrchové vody už začátkem června. Ředitel povodí Ohře Jan Svejkovský říká, že se snaží dopady sucha co nejvíce zmírňovat. V nádržích je podle něho zatím vody dostatek.
5: Musíme manipulovat na těch nádržích. V některých případech se snažíme hledat i nějaké nové způsoby, jak té vody tam zadržet víc, respektive ji nevypouštět tolik, abychom si ji dokázali udržet na jiná delší a další suchá období.
4: Pro zásobování vodou a k jejímu zadržování v oblasti chce státní podnik Povodí Ohře mimo jiné postavit novou vodní nádrž u Kryr na Lounsku. Do provozu by se měla dostat v roce 2042.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Havárie vodovodu omezila v Ústí nad Labem provoz u Mariánského mostu. Ten je nyní při uzavření Benešova mostu jedinou spojnicí pro motoristy v krajském městě přes Labe. Po objízdné trase musí jezdit motoristé ve směru ze Střekova do centra. Informovala o tom radnice na facebookových stránkách s tím, že o přesné délce omezení bude informovat po zjištění rozsahu závady. Provoz přes Labe je ve městě komplikovaný od loňského dubna. Most Edvarda Beneše by měl být opravený na konci letošního roku. Rekonstrukce bude stát zhruba 630 milionů korun. Pražský hrad táhne. Památku loni navštívilo 9 milionů lidí, o 700 tisíc víc než v roce 2024. Areál Pražského hradu patří mezi nejnavštěvovanější místa v Česku. Vedoucí hradní kanceláře Milan Vašina říká, že se snaží památku neustále zvelebovat. Cílem podle něho je, aby místo bylo pro návštěvníky co nejvlídnější.
6: To znamená, dneska máte toalety zdarma, dneska tady máte pítka, v horkém období tady máte mlžítka, ale je nemožné si nevšimnout taky těch velkých investičních.

0: Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast. V utkání o třetí místo se v sobotu utkají s Francouzi. Argentina bude v neděli titul obhajovat proti Španělsku a usilovat o čtvrté vítězství na světovém šampionátu.
1: Takže komu fandíme, Španělům nebo Argentině?
2: Španělům.
1: Tak já teda Argentině, aby v tom chudáci nebyli sami. Posloucháte Impuls, máte nějakou nadpřirozenou schopnost? Ptáme se vás dneska. Nebo nadpřirozenou zvláštní.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: Haló, tady Impulzovi. Jste třeba břichomluvec nebo tak něco?
2: A mohli bychom to vidět a slyšet?
1: Slyšet hlavně, jsme rádio. Tak dejte vědět, nahrajte to třeba přes aplikaci Rádia Impuls nebo náš Radio WhatsApp.
2: 605 222 007.
1: Klára Šedová
2: a Honza Daněk.
1: Vaši ranní společníci.

0: Dobré ráno, posloucháte Halo, tady Implozovi a dnes se ptáme, jestli umíte něco, co jen tak někdo nedokáže. Ozvali se nám naši posluchači přímo do vysílání.
1: Není to asi úplně super schopnost, ale mám tady sebou v kapse také malýho ptáčka.
0: Ne. Johnny umí napodobit ptačí zpěv, vždyť to je nádherně, to úplně uklidnilo.
2: To je hezký. To se mi líbí. To já ráda takhle jako slýchám po ránu, když vstávám ten ptačí zpěv a ticho. A vy jste dobrý partner docela, by se dalo říct.
0: Zvířecí říše je ti vůbec blízká, ty umíš dělat pejsky třeba.
2: Umím štěkat, no. Ale já mám strach, aby se mi pak neříkalo štěkna. Tak mám malinko po ránu takhle
0: zaštěkat. Tak nějakýho rozkošního pejska.
2: Malinkýho. Čivavku.
0: Čivavku.
2: A ty jsou vražedný.
0: Je tady další ukázka zvláštní dovednosti. Tohle jsem vůbec nerozklíčil.
2: To je pláč miminka. Takže někdo napodobuje dospělej pláč miminka.
0: Nevím, vůbec jsem to nerozklíčoval, holka zlata.
2: Myslím.
0: I vy se ozvěte, klidně to nahrajte, protože zvuky, to my máme rádi.

0: A Janička píše, že žádné schopnosti nemá, ale že její kamarádka má tchýni, která jednu takovou schopnost má. Kamkoliv přijde, tak během 5 minut dokáže naštvat všechny kolem. A může to potvrdit, protože jí zná. A to je taky super schopnost.
1: Já si myslím, že to je aspoň krátký večírek, který rychle skončí a neutratíš prachy.
0: Když si vidíš.
1: No, rozumíš. Do 5 minut všechny naštve.
0: Dobrý den.
1: Do 20 minut jsou všichni pryč.
0: Naschledanou.
1: Ano. Poslucháte Halo, tady Impulzovi, ozvěte se taky. Radio WhatsApp má číslo 605 222 007.

0: Mám velkou radost, že se naší posluchačce z Bruntálu dneska povedlo trefit halo tady Implozovi a měla krásných 10 tisíc. Však se z toho taky pěkně radovala. Nezapomeňte, že i v létě je tu vaše oblíbená soutěž halo tady Implozovi.
1: Přesně za týden startuje Benátská s Impulzem. Já tam budu, kdybyste nevěděli kde, tak na jevišti ta vysoká. Kdybyste se chtěli potkat, tak na mě mávněte nebo zavolejte. No každopádně, jestli nemáte lístky a chtěli byste potkat nejenom mě, ale třeba hlavně No Name, Miraj, Richarda Millera, Činasky, MiG-21, Lucy nebo Rockset, tak stačí jedna jediná věc. Dobře poslouchejte odpolední Impuls. Petr s Renatou rozdávají lístky na Benátskou s Impulzem, takže si naleďte rádio každý všední den od 3 do 6 a právě třeba na té Benátské uděláme takovýto kuku díky tomu, že jste vyhráli lístky na Impulzu.
0: Prosím vás, jestli budete chtít oslovit paní Šedovou, tak rovnou přijďte s půllitrem plzeňskýho, jo? Ne, abyste přišli s prázdnou a chtěli jenom fotku nebo podpis.
1: To bude taky hezký.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Haló, tady Impulzovi.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ano, 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A mám tu komplikace na jihu Moravy. Nehoda dvou kamionů překáží na 210. kilometru ve směru z Brna do Vyškova. Doprava tam zpomaluje. A bouračka brzdí provoz na 187. A to před Brnem směrem z Prahy. Je tam 3-kilometrová kolona. Přesouváme se na D11. Na 57. kilometru ve směru do Prahy havarovalo osobní auto v levém pruhu. Podobnou nehodu potkáte i na D10 na 40. kilometru Boleslavi směrem do Turnova. Ještě hlavní město, ucpaná je východní část okruhu mezi Černým mostem a Bychovicemi směrem do Štěrbohol a 2-kilometrová řada je na příjezdu do Prahy od Chomutova před sjezdem na letiště. Ať už jste kdekoliv, dávejte na sebe pozor a další dopravu můžete nahlásit přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Pokračují české prázdniny na rádiu Impuls a my se tento týden pohybujeme ve východních Čechách. A samozřejmě Zuřivec se ve východních Čechách pohybuje s námi. Ale tentokrát to vezme ve větším stylu. Vydal se na zámek a bude si žít tak trochu jako zámecký pán.

0: Rádia Impuls.
1: Zuzi,
2: co tě mrzí? Zuřivý reportér vyrazil na zámek, který se nachází v Kostelci nad Orlicí, a tento zámek patří Kinským. Mají tam spoustu nádherných věcí a dokonce jeden velmi zajímavý strom. Pánové, krásné ráno.
3: Ahoj.
4: Impulzově, možná teď slyšíte už trochu takový ten, říká se tomu hal, takže je to logické, jsme uvnitř zámku Kostelec nad Orlicí, jsem tady stejně jako před hodinou s průvodcem a přímo majitelem zámku Františkem Kinským, tedy pokračovatelem slavného hraběcího rodu Kinských. Františku, ahoj, dobré ráno a děkuju za pozvání sem dovnitř.
3: Dobré ráno přeju.
4: Tak my jsme teďka na výstavě, protože ty nejsi jenom takový ten zámek, kam lidé chodí a koukají se na obrazy různě a na různé artefakty, jak vypadaly ty jednotlivé místnosti, ale máš tady vlastně takovou jako živou galerii, která teď konkrétně je velmi zajímavá, protože tady jsou fotografie.
3: Takhle, já začnu, jak vůbec galerie vznikla. Říkal jsem si, dvě patra nábytku nemůžou návštěvníky bavit.
4: Ano.
3: A tak jsem si rozhodl, že v horní části, v toho druhém patře, že zřídím galerii, a mezi tím tady proběhla celá řada výstav, některý mimořádně úspěšný, jako výstavy bratří Formanů a tak dále, to byly prostě opravdové bomby. A letos tady máme skvělou výstavu, která musím říct, že mě moc těší, že zajímá návštěvníky. Je to výstava fotografií opravdu jedinečného významného českého fotografa, který se jmenuje Josef Sudek. A nevidí tady pouze fotografie, vidí tady dokonce i fotografické aparáty Josefa Sudka. A současně je tady celá řada fotografií, na kterých je Josef Sudek, jak ho viděli a jak ho fotografovali jeho kamarádi a přátelé.
4: A my se zveme všechny naše posluchače ještě jednou, protože nejenom do zámku jako takového, do těch zahrad krásných tady, ale i do této galerie v prvním patře, kde jsme právě teďka. Josef Sudek, nejenom jak teda on fotil, ale jak ho fotili i ostatní. Přijďte ještě jednou, zámek Kostelec nad Orlicí a František Kinský, a my za hodinu se odtud ještě přihlásíme. Zatím dobré ráno Impulzovi.
5: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.

0: Často se v našem vysílání setkáváte se sloganem radost ze života. A dnes měla radost posluchačka Maruška, když jsme se jí dovolali v halo tady Impulzovi.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Ne, to snad není možný, konečně.
1: Děkuju.
2: Jupi, Maruško, krásné ráno.
1: Taky vám přeju pěkné ráno.
2: Jste Maruška Hříbková, že jo?
1: Ano.
2: No tak my vám gratulujeme, máte 10 000 korun.
1: To stačí, děkuju.
0: Žádné dvojnásobení nebylo a Maruška brala krásných 10 000.
2: A protože jsme rodina, tak máme radost, když vy máte radost, a to je na tom to nejkrásnější a hlavně nejdůležitější. Každopádně dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku dne místy zataženo s doznívajícím deštěm a přeháňkami a večer budou srážky ubývat a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Lázně Bohdaneč, tam aktuálně teď prší, je tam 16 stupňů a zdraví nás Radek. A z Přelouče máme hlášení o 16 stupních a děkujeme za to. Víte nám vidět i vy na náš WhatsApp 605 222 007.
3: Zítra vychází týdeník Téma. Stáří plné samoty, osamělých seniorů stále přibývá. A navíc v čísle astrobioložka o životě ve vesmíru a zpěvačka Leny o šikaně i mamině nemoci. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Už tam budem?
12: Nech toho.
11: Raději už tam budem.
12: Přestaň. Štěl mě vedro.
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
15: Myslím, že to bude za C. Gumák.
14: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
16: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
17: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
18: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
19: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
20: Minutu po půl sedmé jsou tu zprávy jednou větou a Katka Palajová. V Číně byl nedávno zadržený český podnikatel, který v zemi obchodoval. Pražský dopravní podnik obnovil provoz tramvají v Karlíně ve směru na Palmovku, kde horké počasí v pondělí narušilo asfalt vedle kolejnice. Český hasičský tým dorazil do Řecka, kde hrozí přírodní požáry. Ruské noční údery zasáhly sklad v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. A druhým finalistou fotbalového mistrovství světa je Argentina, která v semifinále porazila Anglii 2-1.
0: Je čtvrtek 16. července, dobré ráno, přeji Klárka Šedová.
2: A Honza Daně.
0: Dneska se vás ptáme, jestli máte nějakou nenadpřirozenou schopnost, ale jestli umíte něco, co nikdo jiný neumí, nějakou abnormalitu. Jsem s tím.
5: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Klidně to můžete nahrát přes náš radio WhatsApp 605 222 007 a pokud je to zvukového charakteru, tak z toho máme úplně největší radost, protože jsme prostě rádio.

0: hostitel Rádia Impuls.
1: Dneska pro vás máme cestovatelský tip. Jirka Kolbaba míří do Krakova, do jednoho z nejkrásnějších polských měst.
2: Těšit se můžete na Královský hrad Vavel. Projedeme se historickou Jagiellonskou univerzitou a prozkoumáme i legendární dračí jámu.
1: Cestovatelské dobrodružství Jirky Kolbaby uslyšíte pravidelně v dopoledním vysílání Vlastíka Korce po 11:30.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Hey!

0: Dobré ráno, posloucháte České prázdniny s rádiem Impuls. Prázdninově jsou na ledění i Impulzovi Honza s Klárkou a neptejte se, jak jsme na to přišli, ale prostě Klárka umí dokonale zaštěkat. Byl tady posluchač, který dokonale umí napodobit dětský pláč. Pak jsme tady měli ještě pár zajímavých zvuků. Dneska se ptáme, jaké speciální schopnosti má naše rádiová rodina. Dokážete napodobit i vy nějaký zvuk nebo zvíře? Umíte se svým tělem něco, nad čím ostatní jen kroutí hlavou? Jurášek nám nechal zkaz přes aplikaci.
1: Schválně, jestli to poznáte. A potom ještě jeden. A to je.
0: To první by mohla být opička, to druhý slepička.
2: Je to tak, opička a slepička, savec a ptáček. Hele, ještě tam hoďte nějakého krokodýla nebo hada a máte to komplet. Napsala nám Janička, já mám volné klouby a lidem se to fakt nelíbí. Dám si nohu za krk a dlaně v předklonu v pohodě na zem, jsem ročník 73 a ještě dodává, že umí psát zrcadlově.
0: Silný 70. ročníky, my umíme věcí. Další reakce.
3: To měla být kočka.
2: Ta kočka, no,
0: no. No, no.
2: Přesně jako náš kocour.
0: Vážně?
2: Thanos, jo.
0: Takže
2: jo,
0: byl dobrý.
2: Jo, byl výborný.
0: Jo, udělejte zvuk a vždycky prosím vás k tomu, ale řekněte, co to je, protože ne všechno lze poznat.
4: Klárko, Honziku, kde je? Pěkný den vám přeje.
2: Šunče!
4: Luboš, mějte se.
2: To bylo prasátko.
0: A uměl to dobře?
2: Uměl dobře prasátko.
0: Co umíte vy? Pojďme to probrat, vaše zvláštní, někdy i nadpřirozené schopnosti.

0: Parádní ráno vám přeji Klárka Honza, posloucháte Halo, tady Impulzovi.
1: A chystáme pro vás písničku na cestu kamkoliv, na cestu čímkoliv, na cestu s kýmkoliv. Stačí, když na náš WhatsApp 605 222 007 napíšete jedu a my tu písničku pošleme právě vám.
0: Za chvilku se přesunem do Moravskoslezského kraje a na jih Moravy a taky do hlavního města. Hodně plná je teď východní část okruhu mezi Černákem a Běchovicemi směrem do Štědbohol. Víc v dopravě 007.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobré ráno, přeje Honza Raněk. Jsme na Jižní Moravě, na D1 na 210. kilometru. Ve směru z Brna do Vyškova se srazily dva kamiony. Je tam 6-kilometrová kolona. A před Brnem směrem od Prahy vázne provoz mezi 178. a 196. kilometrem. Teď Moravskoslezský kraj. Vážná nehoda dvou osobních aut uzavřela 640 za Opavou směrem do Kobeřic. Přesouváme se do hlavního města. Hodně plná je východní část okruhu mezi Černým mostem a Běchovicemi směrem do Štěrbohol. Pomalu to jede také na příjezdech do Kbelské, Scínovecké a Novopatské. A víc než 2-kilometrová řada je na příjezdu do Prahy od Chomutova kvůli omezení u letiště. Ještě jižní Čechy profici z Global Assistance hlásí nehodu 3 osobních aut z Českých Budějovic v Dobrovodského ulici u křižovatky s Brbenskou. Další dopravní informace můžete impulzovým nahlásit i vy, třeba přes univerzální linku 605 222 007 nebo přes aplikaci Rádia Impuls.

0: tady Impulzovi, teď před námi písnička Na cestu a pravděpodobně bude pro Anu, pokud nám nevypadla. Aničko, dobré ráno.
1: Dobré ráno, slyšíme
2: krásné se. Ráno, Aničko, slyšíme vás, kam jedete?
1: No, jedeme ze Stříbra, směr Ostrava. A měli jsme tam takové babičkovsko, dědečkovské hlídací povinnosti, takže vracíme se domů.
2: Takže jedete osobním autem?
1: Ano.
2: No a jaké to bylo?
1: Jo, užili jsme si to, děti se nás užili, vnouček 5 let, vnučko 2,5 a ještě tam máme 11-letou vnučku a sebou jsme si vzali z Ostravy 10-letou vnučku.
2: A já jsem tam slyšela takový to, jo, jako užili, ale jsme rádi, že jedem domů.
1: Ne, to ne. Jako litujeme vždycky toho, já jsem říkala, to mladým neodpustím, že jsou tak daleko.
0: No právě, já jsem to chtěl teďka komentovat, protože vlastně jezdíte na západ Čech, říkám to správně.
1: Ano.
0: To je teda vzdálenost, jak se to stalo? No prostě stalo se to, no, našli se, že jo?
1: No, tak jsem tam za prací odešel.
0: Takže to je ten důvod. No jak se vám líbí na západě Čech? Já mám třeba Karlovarský a Plzeňský kraj nesmírně rád.
1: Jako Stříbro je strašně krásné. Mm. Jako líbí se nám strašně moc. Jako, já vždycky říkám, tam je ten svět ještě v pořádku. Takový
0: že
1: jako,
0: jo?
1: je to malé.
0: Ano.
1: Ti lidé tam jdou po ulici, zdraví se vzájemně, neznají se. Ty lidé, já říkám, v Ostravě bydlíme v paneláku, když jsme bydleli v 17. patrovém, kde vlastně se lidé pomalu ani neznali, jo. Tak jako, je to takové něco jiného.
0: Je to jiné
1: sociální... No a ještě jsme tam s manželem oslavili 40. výročí svatby.
0: No to snad není ani možné, jak blahopřejeme.
1: No, padlo to na neděli, no.
0: To mi řekněte, to je 40-letý boj, co? Jaký to bylo? Jak to hodnotíte mezi váma dvěma?
1: No tak je to o toleranci, o ničem je.
0: Přesně.
1: Máme 4 děti, vnoučat plno, když další je na cestě a tak jako... Je to krásné, no. Jako dneska se to už nevidí a já říkám, je to... opravdu o toleranci, no.
0: O vás se jednoznačně dá říct, že jste šťastná rodina.
1: Ano.
2: Velká. Šťastná, velká rodina.
0: Šťastná,
1: ano.
0: Rodina.
1: Když se sejdeme, je nás plný čtyřpokojový byt. Na záchod se čeká.
0: A evidentně vám každý den dělá radost i naše rádiová rodina.
1: No samozřejmě, jak jinak. Hraje od rána, to staneme a v autě to cestu.
2: Tak jsme propojili dvě rodiny.
0: Máme z toho obrovskou radost s Klárkou. Co byste řekla na Mikyho sbírku a jeho 22 dní?
1: No super.
0: Že je, to se hodí.
1: No my pocházíme s manželem oba dva ze Slovenska, tak to nás potěší.
0: Bezvadný. A bude se to líbit i panu manželovi, který teďka říká, kdo řídí, vy nebo pan manžel?
1: Manžel.
0: Tak ho pozdravujte od nás a šťastnou jízdu, dobrý dojezd do Ostravy.
2: Naslyšenou.
1: Děkujeme moc, zdravíme. A tady, tak, naspadanou.
0: Naslyšenou, ahoj.
3: Písnička Na cestu.
0: A Impulzovi zdraví Sudárovi, Aničku i jejího pana manžela. 40 let to spolu táhnou, panečku.

0: Klárka s Honzou zdraví celou rádiovou rodinu.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Zpočátku místně zataženo s doznívajícím deštěm a přeháňkami a večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
0: Na Moravě se likvidují následky bouřek. Podrobnosti uslyšíte také ve zprávách Rádia Impuls.
3: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živá Krádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na rádiu Impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hasiči na Moravě likvidovali následky bouře, tramvaje v pražském Karlíně se rozjeli. Fotbalisté Argentiny vydrželi postup do finále šampionátu. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hasiči na jižní Moravě měli napilno, večer se tam prohnaly bouřky, v Brně se objevila i menší supercela. Tam museli hasiči odčerpávat vodu ze sklepů či tradičně ze zatopených míst v ulicích. Déšť a bouřky se na večer prohnaly také jihovýchodní částí kraje a zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. V Průšánkách bouře uvolnila izolaci střechy na základní škole. V okrajové části obce se uvolnily cihly ze štítu řadového rodinného domu, které popadaly na vedlejší dům a poškodily jeho střechu. Další bouřky se v kraji objevily dnes ráno a pro velkou část kraje znamenaly především dlouho očekávanou vláhu, protože krajina byla po týdnech bez deště a horkých dnech extrémně vyschlá. Podle webu Intersucho zasáhl téměř celý kraj nejvyšší stupeň půdního sucha. Bez srážek však dnes, stejně jako v posledních dnech, nadále zůstává většina Znojemska a také západní část Břeclavska. Česko dostalo na summitu v Ankaře výprask, tvrdí to prezident Petr Pavel. V exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský server iDnes.cz vyjádřil obavy o naší důvěryhodnost před spojenci v NATO. Interview nám shrne reportér Michal Ranzorf. Hezké ráno.
3: Dobré ráno. Podle prezidenta na summitu v Ankaře nepadla přímá slova o tom, že jsme černou ovcí Severoatlantické aliance. Naše hlava státu ale v rozhovoru s Vladimírem Vokálem řekla, že kritika byla obecná. Přesto je ale prý jasné, že směřovala na nás.
4: Trump použil ve svém vystoupení terminologii, že všichni spojenci až na specifickou výjimku pochopili význam zvyšování obranných výdajů.
5: Tou specifickou výjimkou jsme my.
4: No to jsme my.
3: Petr Pavel totiž vidí NATO jako gentlemanskou organizaci. Hlavní roli v ní tak podle jeho slov na iDnesu hraje diplomatický jazyk.
4: To není tak, že vám někdo řekne, vy jste to prostě udělal špatně. Tam se to řekne, že to nebyl špatný výkon, ale jsou tam určité výzvy, na které bychom rádi upozornili.
3: Prezidentova slova ale vyvrací ministr zahraničí Petr Macinka. Ten o Petru Pavlovi zpravodajskému serveru iDnes.cz řekl, že je hlava státu buď dezorientovaná, nebo vědomě lže. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Pražský dopravní podnik obnovil provoz tramvají v Karlíně. Horké počasí v pondělí narušilo asfalt vedle kolejnice. Tramvaje ve směru na Palmovku nejezdily. Asfaltová zálivka se dostala i do podvozku a brzdového systému dvou tramvají. Pracovníci pražského dopravního podniku vozy stáhli a postupně asfalt z kolejí odstranili. Asfalt se roztekl do kolejí také na pražském Čechově mostě. Oprava trvala několik hodin. Na Slovensku stále roste u dětí obliba fast foodů. Ovoce nebo zeleninu si každý den dopřeje méně než polovina z nich. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním.
6: U detí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí.

0: Ve finále, do kterého se probojovala, v neděli bude proti Španělsku usilovat o čtvrtý titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast. V roce 1966 na domácí půdě šampionát ovládli. V utkání o třetí místo se v sobotu utkají s Francouzi.
1: Já si snad za chvilku postím od Madony Don't cry for me, Argentina. Neskutečný, prostě to je tak krásný.
0: Je to krásný.
1: Že
0: to krásný,
1: jo, viď? No, 100%. Klárka s Honzou, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A dneska se vás ptám, jestli umíte něco, co jen tak někdo nedokáže. Jestli máte třeba nějakou zajímavou schopnost, může být klidně i nadpřirozená. No tak to prozkoumáme v ranním tématu.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Včera jsme si v redakci Klárkou říkali, tak jestli pak se lidi ozvou s těma svýma různýma schopnostma, co mají, třeba umí něco tělem, nad čím ostatní kroutí hlavou, nebo mají speciální schopnost v rodině. Třeba tady někdo umí napodobit zvuk nalévání vína.
1: Tohle je spíš taková večerní záležitost.
2: To je dobrý.
0: A to udělal jenom přes telefon,
2: Ježiši, to je fakt dobrý.
0: Nebo zvířátka umíte hodně.
3: Třeba to poznáte. Bé.
2: Bé. To je ovečka.
0: No.
3: Bé. Bé.
0: Miloš taky napodobuje zvířecí zvuk.
4: Já jsem se vždycky uměl skvěle pokecat s krocanama.

0: Začíná přitahovat Milda.
1: Dobré ranko.
0: Skřípe zubama.
2: Já nevím, co to je.
0: Ale je to strašný, Clark.
1: Tak to byl, co pak to bylo, delfínek?
0: To byl delfín.
2: To byl delfín, no jo, jasný.
0: Neskutečný, to je neskutečný. Mám toho nechat, nebo mám
2: ne, ještě? Pojď dál.
0: Já tady mám ale farmu zvířat.
2: Pojď.
0: Dobře.
3: Dobrý ráno, takže čím začíná ráno přeci? Tady máme kouta, slepicu tu umím taky. No a taky kočku.
0: Josef, to byl Josef a jeho farma zvířat, evidentně. Pak tady máme ještě tři ukázky.
2: Pepav.
0: Jasná věc a... To nevím.
2: Já nevím.
0: To nevím, ale bylo to dobrý. No je vidět, že jste tvořiví, milí posluchači. Každopádně zvířátka vám jdou definitivně úplně nejlíp. Klarinka dostala křeč teďka úplně. Nemůže se přestat smát, takže pustím písničku. Co je? Co chceš říct?
2: Já chci říct.
4: Žijeme muzikou. I v létě. Na rádiu Impuls.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Posloucháte Halo tady Impulzovi a v letním kole hry Halo tady Impulzovi se radovala posluchačka z Bruntálu.
2: Halo tady Impulzovi.
1: Ne, to snad není možný, konečně, konečně.
3: Krásné ráno.
1: Ano, Maruška se radovala a to na plný pecky a řekla 10 000 stačí. Nechcete dvojna? Nechci, 10 000 stačí.
3: Nechtěla a dobře udělala, protože stejně neznala správnou odpověď, takže volba byla provedena dobře.
1: Přesně, nezapomeňte si i zítra zahrát Halo tady Impulzovi. A za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
4: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
7: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
4: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
7: Stačí využít třeba akční slevy až 90 000.
4: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřeji malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínám v Moravskoslezském kraji. Po vážné nehodě dvou osobních aut je stále uzavřená 640 za Opavou směrem do Kobeřic. Mířím na jih Moravy. Na jižní Moravě na D1 na 210. kilometru u Holubic ve směru do Vyškova došetřují policisti nehodu dvou kamionů. Kolona měří přes 6 kilometrů. Tradičně vázne provoz před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem a práce silničářů brzdí provoz na D52 na 13. kilometru ve směru do Brna. Teď už jsme v hlavním městě Praze. Hodně plná je celá Novopatská až ke sjezdu do Kbelské. O nic lepší to není ani ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy. Popojíždí se i na pražském okruhu před Ořechem v obou směrech a víc než 2-kilometrová kolona je na příjezdu do hlavního města od Chomutova před sjezdem na letiště. Z dopravy je to pro tuto chvíli vše, dobře dojďte a kdybyste měli dopravní informaci, milí agenti, dopravní rodino, nahlaste ji přes aplikaci Rádia Impuls.
2: A za chvíli taky zamíříme se zuřivcem na zámek Kostelec nad Orlicí. Seznámil se s hradním pánem, který ho provází.

0: Rádia Impuls.
1: Celý tento týden jsme ve východních Čechách a dnes konkrétně na zámku Kostelec nad Orlicí. Aleš se seznámil s panem Kinským, majitelem zámku, a ten ho provází a dokonce má i jeden velmi zvláštní strom. Dobré ráno, pánové.
2: Ahoj. Impulzovi, já vás zdravím do Prahy, do studia, ale hlavně všechny naše posluchače do celé České republiky, stále východní Čechy, a právě teď se hlásím ze zámku v Kostelci nad Orlicí. A mám tady asi, jestli si dovolím říct, teda nejslavnějšího průvodce z průvodců v České republice, a to je přímo majitel zámku, je to František Kinský, pokračovatel slavného hraběcího rodu, tedy Kinských. Františku, dobré ráno, ahoj.
3: Dobré ráno, přeju, dobré ráno.
2: Tak my jsme teďka vlastně tady před tím krásným zámkem, který už si zrekonstruoval dávno. Po té, co byl možná trošku dostal asi zabrat v minulém režimu.
3: No tak jako je pravda, že můj otec, který je ten rozhodující, tak přebíral ten zámek jako ruinu.
2: Ruinu naprosto. Tak to je nádherný zámek, kam všechny zveme. Teďka jsem tady ale u stromu, kam jsi mě vzal, a to má nějaký význam.
3: Podívejte se, jedna z těch věcí, která jako byla pro mého otce strašně důležitá, když se rozhodl, že ten zámek převezme. Díval se na to zámek zničený, ale říkal, když vidím ten park, vidím ty stromy, vidím ty keře, a my teďka právě stojíme u stromů, u červených buků nádherných, které tady stojí hnedka vedle toho zámku. Těm stromům je víc jak 200 let. Ty stromy tady dokonce stály dřív, než se začal stavět zámek. To jsou pamětníci. A my teďka u nich stojíme a můžeme se na ten dům, na tu krásu se můžeme podívat vlastně pod stínu těch nádherných stromů. Takže já samozřejmě každého jsem zvu.
2: Na co nás zveš dneska rovněž tady?
3: V domě je krásná prohlídková expozice, která se jmenuje Život Biedermajeru. Je to v tom takzvaném Piano Nobile, a současně v horním patře, kde je galerie, je úžasná výstava fotografií Josefa Sudka a fotografií Sudka, jak ho viděli jeho současníci a přátelé. Mohu ji jenom doporučit, protože některé z těch Sudkových fotografií nikdy nebyly ani uvedeny na to, aby byly z negativu převedeny do pozitivu.
2: Takže, mistře, dobrý den.
3: Dobrý den. Děkuju, děkuju, díky. Děkuju.
2: Takže Impulzovi za hodinu odtud z Kostelce nad Orlicí zase s Františkem Kinským naslyšenou. Zatím díky, Františku.
3: Výborně.
4: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.

0: Za vaši ranní společnici a propo. Jak to s tebou dneska vypadá, miláčko?
1: Je čtvrtek. A? Jdu do kina. Jsem to říkala minulý týden, že ve čtvrtek půjdu do kina, protože startuje Odyssea Christophera Nolana. A já jdu do kina, představte si, milí posluchači, to se mi stalo naposledy třeba ve Varech, jako na festivalu. Já jdu do kina v 11 hodin dopoledne, takže my tady dovysíláme, muž si mě vyzvedne a naproti jdeme do kina, budeme v podstatě snídat popcorn a budeme se koukat na 3hodinový film, na který se strašně těším, protože miluji antiku, Homer napsal samozřejmě Odysseu a já se tak strašně těším, a jsem hrozně zvědavá, jak to dopadne. Zítra vám samozřejmě budu hlásit, jaké to bylo. Já si myslím, že to bude skvělý.
0: Co když usnete?
1: Neusneme.
0: 3 hodiny a půl.
1: Ježiš, neblbni, ne 3,5 hodiny, 3 hodiny.
0: 20 minut.
1: Co 20 minut?
0: Jenom 3 hodiny.
1: Necelý 3 hodiny.
0: Necelý 3 hodiny.
1: No.
0: Já myslel, že to má 3 hodiny, 20
1: ne.
0: minut. To někde četla, zafixoval jsem se.
1: Necelé 3 hodiny.
0: No i tak je to celodenní
1: program. Je to dost,
0: Je to celodenní program, co si budeme povídat.
2: Nebuď včerejší, no tak kláro.
0: Dneska bude oblačno až polojasno. Z kraje dne můžou doznívat ještě bouřky a taky deštíky. Večer budou postupně srážky ustávat a ubývat. Nejvyšší teploty dneska během dne napříč republikou 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Kristýna z Olomouce píše, že mají 20 a zamračeno, vypadá to na dešť. A Široký důl hlásí kolem 17 a to je v okrese Svitavy, takže děkujeme a zdravíme i do Širokého dolu. Pište dál na náš WhatsApp 605
0: 222 007. To se dneska ptáme, jestli dokážete napodobit nějaký zvuk, třeba, nebo zvířátko, jestli umíte něco, co jen tak někdo nedokáže, jestli umíte něco se svým tělem, nad čím ostatní kroutí hlavou a můžeme to vidět nebo slyšet. Ozvěte se přes Radio WhatsApp, anebo to nahrajte přes aplikaci Rádia Impuls. Víc v ranním tématu už za chvilku.
3: Vtip Vlasty Korce. On se k ničemu neměl. Ona mu navrhla. Ty a... Nechtěl bys se mnou chodit? A on odpověděl. A kam?
4: Zítra vychází týdeník Téma. Stáří plné samoty, osamělých seniorů stále přibývá. A navíc v čísle astrobioložka o životě ve vesmíru a zpěvačka Leny o šikaně i mamině nemoci. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
5: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné, bílé, bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvilu plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
13: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
16: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
17: 3 minuty po půl osmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Přes Brno se včera večer přehnala supercela, která napáchala škody hlavně v centru města. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, tedy o 5% méně než loni. V italském Janově soud vynese rozsudky v procesu s 57 obžalovanými kvůli zřícení části Morandiho mostu v roce 2018, které se vyžádalo 43 obětí. Spojené státy americké kvůli ebole zakazují návrat občanů, kteří byli v uplynulých 21 dnech v Kongu. A fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu.
0: Už před asi 2 lety jsme přišli na to, že Klárka umí dokonale štěkat jako pejsek. Leckerý pejsek by jim mohl závidět. A tak nás napadlo, že dnes ráno budeme u Impulzových pátrat po tom, jaké speciální schopnosti má naše rádiová rodina.
18: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Takže už za chvíli v raním tématu Rádia Impulzovi.

0: tady Impulzovi nádherné ráno vám přeje celá ranní parta, Klárka s Honzou za mikrofonem, 7:38, 8 minut po půl. A my se ptáme vás, posluchačů Rádia Impuls, jestli umíte něco, máte nějakou schopnost, nad kterou ostatní jen kroutí hlavou. Ozvat se nám můžete klasicky třeba přes aplikaci Rádia Impuls. No a většinou jsou to zvěřátka.
1: Schválně, kdo z vás miluje tenhle zvuk?
0: Pivko a nalití.
1: To je to nejlepší, hlavně v páteček takhle, to je paráda.
0: Tomu rozumíme, Marku, a díky, že jste se ozval.
2: No, jsi říkal, že máš hromadu zvuku, já jsem na ně hrozně zvědavá.
0: Zvuk pejska, posluchačka, jestli to není tvoje konkurentka.
3: Ahoj, impulzáci, já umím. Vždycky jsem měla ráda Žerika.
2: To je Žeriček, ano, jo. Já jsem ho přesně poznala, to je Žeriček.
0: Jo, jo, jo, a teď ty zkus, když to srovnáme.
2: Já nedělám Žerika, já dělám opravdického pejska.
0: Teda z nich byla lepší, posuďte se mi, posluchači. Je tady Benďas, další zvířecí zvuk. Věrný kohout. A podle mě to byl nachlazený kohout, možná kohout s covidem. Forest a zvířecí zvuk.
4: Je to takovej milej, rostomilej kohoutek.
0: Tam ten předtím byl lepší. Petr a zvuky zvířat.
5: Taky zkusím teda, asi poznáte.
0: Já určitě. My jsme měli doma hospodářství a já musel krmit prasátka. A tohle, když jsem jim vysypal do korítka, tak tohle se pak ozejvalo.
2: Jo.
0: Ty jsi tam slyšela co?
2: No prasátku samozřejmě.
0: No, logicky, že jo. A pak tady mám, prosím tě, můj servisman Marek mi dal, že prý to je top, takže...
6: Já umím docela dobře Tarzana. Ha!

0: Pozor na plnou východní část okruhu mezi Černým mostem a Štěrbohly v hlavním městě. Pokud tudy třeba na váš prázdninový výlet budete projíždět, pomůže doprava 007. Už za chvilku.
1: A máme pro vás písničku na cestu. Ať už jedete
0: kamkoliv, čímkoliv. Ne, máme
1: Ježiš,
0: pro vás
1: Smelinové kolegy. Já jsem se tak rozhodila z těch vašich zvuků a z toho Tarzana, že normálně jsem se vrátila o hodinu zpátky. A nedáme písničku na cestu jako bonus.
0: Pokud dneska přijdete do práce a máte tam super mega skvělýho kolegu, nechte mu rovnou pustit 7 písniček.
1: Mimo jako já.
0: Nechte mu rovnou pustit 7 písniček u Vlastíka Kordze a přihlaste ho teď hned přes impuls.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Impulzáci, moc vás zdravím a tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Agenti, nezapomeňte, že můžete i vy se spolu podílet na dopravě 007 a nahlásit ji třeba přes aplikaci Rádia Impuls. Jsme v hlavním městě, hodně plná je východní část okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy. Zdržíte se na příjezdech do Kbelské, z Novopatské a Cínovecké a na Barandáku a v Dobřížské směrem na Smíchov. Pražský okruh ve směru na letiště popojíždí mezi Jesenicí a Ořechem, v protisměru popojíždí mezi Zličínem a Jinočany. Ucpaný zůstává i příjezd do Prahy od Chomutova. Je to tradičně před omezením u letiště, o kterém mluvíme každé ráno v dopravě. Přesouvám se na Jižní Moravu, tradičně vázne provoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Nová nehoda překáží na 210. kilometru u Holubic ve směru do Brna. A na D52 ve směru do Brna je 3-kilometrová řada aut před zúžením na 13. kilometru. No a ještě Moravskoslezský kraj. Profíci z Global Assistance upozorňují na uzavřenou 640 za Opavou směrem do Kobeřic kvůli vážné nehodě dvou osobních aut. Z dopravy je to pro tuto chvíli vše.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás se pojistíte i vyřídíte škodu online.
3: Za chvilku taky přijde pan profesor a prověří naše zeměpisné znalosti. Vy, kdo znáte Hradec Králové, pro vás to bude velmi jednoduché, ale pro ty ostatní to úplně možná tak
1: no prostě, easy peasy nebude. Prostě zeměpis v rámci českých prázdnin Rádia
3: no
1: Impuls.
3: Je to tak?
1: A já to miluju. Za malou chvilku s panem profesorem. Prázdninová škola na Impulsu.

0: profesor. Jak to jde dohromady? Poslouchejte.
1: Prázdninová škola. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno z Hradce Králové přeji. Je to město, které leží na soutoku dvou řek. A já se vás dnes v zeměpisu ptám, jak se ty dvě řeky jmenují. Hradečáci nebudou napovídat a vy ostatní přemýšlejte. Labe a Orlice jsou ty dvě řeky, které se v Hradci Králové potkávají. A je to na moc hezkém místě přímo v centru města u Jiráskových sadů, kde se Orlice vlévá do Labe. A nejspíš sem chodí lidé i randit, protože přímo na soutoku stojí i alegorické sousoší Soutok Labe s Orlicí od sochaře Josefa Václava Škody z roku 1934, kterému se říká Milenci. Letním láskám zdar. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: the shape of you. Halo, tady Impulzovi, nádherné ráno do celého Česka přejí Honza Raněk s Klárkou Šedovou.
1: A jak dneska bude? Oblačno až polojasno, z počátku dne místy zataženo s doznívajícím deštěm a přeháníkami. Večer budou ubývat srážky a teploty 25 až 30 stupňů. A zajímá mě, jak je o víkendu, protože máme plány, tak já vám to prozradím. Zítra má být docela teplo, teploty vystoupají ke 30, ale o víkendu to má spadnout a máme nahlášené chladné počasí, taky s proměnlivými přeháňkami. Takže uvidím, jestli se to vyplní. Každopádně, jestli máte nějaký letní program, počítejte s tím, že víkend nejspíš bude propršený.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
0: Co všechno napáchala Supercela na Jižní Moravě? Dozvíte se už za chvilku ve zprávách Rádia Impuls.
3: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
4: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Jižní Morava se vzpamatovává z řádění Supercely. Hasiči z Česka dorazili do Řecka. Podpora v nezaměstnanosti je rekordní. S 8 hodinou jsou tu další zprávy s Kateřinou Palajovou.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Na jihu Moravy zle řáděly bouřky. Největší škody jsou v Prušánkách na Hodonínsku. Supercela ale výrazně škodila i na Břeclavsku.
7: V Prušánkách obci s více než 2000 obyvatel řáděly vítr, kroupy a líjavec. Živel poškodil mimo jiné střechu základní školy, stejně to odnesly i některé rodinné domy. Hasiči vyčerpávají vodu ze sklepů, značné škody jsou také na úrodě, na zahradách a polích. Řádění bouřky dalo neblaze vzpomenout na 5 let staré děsivé tornádo v sousední Moravské vsi. Také tam teď lidé napravují škody ze středečních přívalů vody a krup. Jan Čada, Rádio Impuls, Jižní Morava.
5: Ještě dodám, že v Česku se budou bouřky objevovat i v následujících dnech. Zítra mohou být podle meteorologů i silné. Teploty zamíří k tropické 30. Na víkend se ochladí a přeháňky zůstanou. Český hasičský tým dorazil do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojí do činnosti. Na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. 22členný tým má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček a v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. Polovině mise se členové týmu vystřídají. Loni v létě Řekové české hasiče na Peloponésu 6x aktivovali k ostrému nasazení. Letos Česko už pomáhá se 2 vrtulníky s hašením požárů na jihu Francie.
6: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
5: Nezaměstnaní letos berou největší podporu v historii. V červnu dosáhla v průměru 17 213 korun. To je téměř o 5 000 víc než na konci minulého roku. Vyšší průměrná podpora v nezaměstnanosti nastala především důsledkem legislativních změn. Do konce prosince totiž lidé pobírali během prvních měsíců maximálně 65% svého předchozího čistého výdělku. Nyní je to 80%. Podobnou výši dostávají i lidé, kteří absolvují rekvalifikační kurzy. Nejvyšší částky získávali na úřadu práce nezaměstnaní v Praze. Na druhém místě byli Středočeši, naopak nejméně pobírali lidé v Karlovarském kraji. Přerov chystá wimbledonskou oslavu. Hanácké město dnes přivítá vítězku legendárního turnaje Lindu Noskovou. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že se pro šampionku chystají jahody se smetanou nebo koncert kapely Opět a Radeček. Hezké ráno.
8: Dobré ráno, právě jahody se smetanou přiblíží wimbledonskou atmosféru, platí totiž na turnaji za tradiční pochoutku, která je s ním spjatá už od jeho počátku v 19. století. Město nachystalo pro fanoušky celkem 300 porcí, které rozdá zadarmo. Program začíná nejdřív na přerovském magistrátu, kde Lindu Noskovou přivítá v 17 hodin primátor města. Dění se pak po hodině přesune na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde bude wimbledonská šampionka z Přerova rozdávat podpisy svým fanouškům a na pódiu pak zahrají její krajina. Krajané z kapely Opět a Radeček. Přerovská mánie okolo Lindinovskové začala už během finále Wimbledonu. V sobotu se totiž závěrečný souboj v Londýně promítal na velkoplošném plátě na břehu Bečvy. Lindě Noskové tam fandilo zhruba 300 lidí. Kolik jich bude dnes, se vydá zjistit náš reportér Tomáš Zemánek, který se nám přihlásí přímo z místa. No a teď je krátce po 8 hodině, zprávy uzavírá na Impulzu Michael Ransdorf.
9: A my se tě, Michale, chceme zeptat, jestli umíš něco nadpřirozeného, něco, co nikdo nedokáže.
8: Tleskat jednou rukou.
9: Tleskat.
1: Aha,
9: skutečný.
1: Aha. A je to tady.
9: Ano,
8: jedna ruka tleská.
1: Kolegové, vy mi nevěřili v redakci, že to lidé umí, protože ty jsi tam zrovna nebyl.

0: Rodina drží spolu a to samozřejmě platí každé ráno mezi 5 a 9, když se naladíte na tu vaši rádiovou, kterou vysílají Klárka Šedová
1: a Honza Daně.
0: Ale v hlavní roli jste vy. Ani v létě jsme vás nenechali bez ranního adrenalinu, můžete si vyhrát až 20 000 korun. 10 000 je za tradiční výherní heslo Halotary Impulzovi, 10 000 za správné zodpovězení vědomostní otázky, která se týká českých prázdnin, které právě prožíváte na Impulzu. No a dneska jsme se dovolali, volali jsme brzy ráno. A jak to dopadlo?
2: Halotary Impulzovi.
0: Jo! Ne, to snad není možný, konečně, konečně.
1: Maruško, krásné ráno!
2: Taky vám přeju pěkné ráno!
1: Jste Maruška Hříbková, že jo?
2: Ano!
1: No tak my vám gratulujeme, máte 10 000 korun.
2: To stačí, děkuju!
0: A tím nám paní Marie dala jasně najevo, že to stačí a že žádné dvojnásobení se konat nebude. Co to znamená pro vás? Že si to zítra můžete zkusit taky. Pozor, když se tam u vás na displeji vašeho mobilu ukáže skrytá identita, vůbec se toho nebojte. Mezi 5 a 9 vám totiž vždycky mohou volat Impulzovi. Stačí jen výherní heslo.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: A jste ve hře.

0: Nebezpečnou situaci na Ústecku hlásí naše dopravní agentka v dopravě 007, kde konkrétně se dozvíte už za malou chvilku, kde odvysílám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tady jsou Impulzovy, vaše rádiová rodina.
1: Dneska je to o vašich schopnostech, o těch, kterých nikdo neumí využít a které jsou navíc. Roman napsal, umím dobře napodobit kapra, ale pokaždé, když to natáčím, je tam ticho.
0: A pozor, zvuk dnešního rána číslo jedna je...
2: Já umím docela dobře Tarzana.
0: A co vy?
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, které začínám v Ústeckém kraji, kde máme naši dopravní agentku, která právě vstupuje do vysílání.
2: Ahoj řidiči, kdo jedete trasu Žatec-Most, na silnici je těžká technika, zemědělský stroje, všude tady lítá i sláma, docela to podkluzuje, tak dávejte prosím vás na té silnici pozor, ať se nic nestane.
1: Díky za spolupráci, míříme k hlavnímu městu, plný je Pražský okruh, směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem, v protisměru je kolona mezi Zličínem a Jinočany. Z Prahy tady mám pohled dalšího agenta.
3: Kdo můžete, tak se prosím vyhněte Novopatské směrem na Kbelskou. Už tady stojíme 15 minut a vůbec se to nehýbá, takže radši to klidně vemte přes ty Štěrboholy.
1: Pevné nervy a do kolony posíláme další písničku, aby se vám líbilo. Jsme na Vysočině, víc než 2-kilometrová kolona je na D1 u Měřína směrem do Prahy před omezením na 134. kilometru. A ještě se přesuneme k jihomoravské metropoli. Tady se popojíždí na D1 mezi 182 a 196 kilometrem směrem do Prahy a dále cestou z Brna do Vyškova, kde se zdržíte mezi 201. a 210. kilometrem. Dobře dojeďte!
4: Nový Zámek, Kostelec nad Orlicí, právě tam se nachází náš zuřivec a má velmi zajímavého a výjimečného průvodce. Už za chvíli.

0: Rádia Impuls.
1: František Kinský, pokračovatel slavného rodu, průvodce s modrou krví ve vlastním domě. No kde tohle to najdete? Na novém zámku Kostelec nad Orlicí, právě s Alešem. Dobré ráno.
2: Ahoj.
3: Impulzově zdravím vás, krásné dobré ráno znovu z východních Čech, konkrétně ze zámku Kostelec nad Orlicí. Jsem tady s průvodcem, přímo i majitelem zámku, Františkem Kinským, pokračovatelem slavného hraběcího rodu Kinských. Františku, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak to jsem rád, že se zase vidíme.
3: Já jsem taky moc rád, děkuji, že tady s tebou takhle můžu být. Jenom chci, aby by to někdo mohl brát trochu s nadsázkou, ale to není nadsázka, protože ty tady sám osobně provázíš jednou za čas. Je to tak, takže jsi opravdu průvodce.
2: Ano, já nejsem jenom průvodcem pořadu Modrá krev, já jsem i průvodcem ve svém vlastním domě, musím říct, že to dělám velmi rád. Ano. A tam ty moje prohlídky nejsou takový, tady vidíte, tam vidíte, a tady je tenhle, scéna, tady je tenhle. Moje prohlídky jsou víc o tom, že vyprávím o tom, jak se v domě žilo, kdo tady v tom domě žil, jaký to byl. Je to takový víc osobní vypráví.
3: A dále ještě pojďme pozvat na to léto.
2: Na 30. července, 31. července a 1. srpna jmenuje se to Novozámecké hudební léto. První den je koncert Česká symfonieta, což je orchestr, který řídí Radek Baborák a hraje Lukáš Vondráček, náš nejlepší klavírní virtuos. Druhý den, 31. července, úžasný koncert Carmina Burana. 140 lidí na stage, stage stojí venku, je to venkovní koncert samozřejmě. No a třetí den, tohoto už je 1. srpna, úplně neuvěřitelná věc. Miša Majský, slavný to hráč na cello, který přijede společně se svými dětmi Sašou a Lily a odehrají Haydnův cellový koncert a současně Beethovenův trojkoncert. No a koncem srpna zveme všechny na food festival, který se odehrává tady na zámku a letos bude dokonce obohacen i malým koncertíkem swingový, současně i nějací solisté vystoupí a vy z toho prostě ze všeho to takové krásné odpoledne na závěr sezóny.
3: Děkuji moc krát, zveme sem ještě jednou všechny, přijďte, nasát tuhle atmosféru a možná budete mít i štěstí, že vás tady provede pán František Kinský, pokračovatel slavného hraběcího rodu. Já děkuji, že jsem tady mohl být dneska, měj se hezky, hezkou sezónu, ahoj.
2: Já moc děkuji za to, že jste mě navštívili. Přeju všem nádherný léto.
0: A takové jsou české prázdniny s rádiem Impuls, protože všude dobře, ale u nás nejlíp.
4: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
0: No a jaké by to byly prázdniny, kdyby jsme zapomněli na letní prázdninovou muziku? Tak tomu přeci taky patří. A já naprosto cítím, jak právě teď poprchává. Vlastně to jsou proudy vody. Letního deště od Ivety.
5: Žijeme muzikou. I v létě. Na rádiu Impuls.

0: vrchl konečně i u vás. Byl to letní deštík, tak jako o něm hezky a liricky zpívala Ivetka, budíš je lehká země. Tak se ozvěte klidně do počasí na 605-222-007 a nahlaste to Klárce.
1: Bude oblačno, polojasno, z počátku dne místy zataženo s doznívajícím deštěm a přeháňkami. Večer bude srážek ubývat, teploty 25 až 30. Zítra to ještě půjde, zítra bude ještě hezky, sluníčko a teploty taky kolem 30, ale čekejte chladný a propršený víkend. No aktuálně v Havířově 17 stupňů a mlha, opíše Vlaďka, 18 stupňů je v Horní Plané, víme od Dany, a Ruda hlásí v Domažlicích skoro jasno a 17 a přeje rodince krásné ráno. I my naší rodině, to znamená vám všem, přejeme krásné ráno a pište nám dál. Ať už je to o vašich speciálních dovednostech nebo o počasí, na náš WhatsApp 605-222-007.
0: Přesně, jak se krásně nakrojila. Umíte něco, co jen tak někdo nedokáže, třeba napodobit zvuk zvířete, nebo něco se svým tělem, nad čím každý kroutí hlavou? Rozeberem to zase v raním tématu? Už za chvilku.
2: Zítra vychází týdeník Téma. Stáří plné samoty, osamělých seniorů stále přibývá. A navíc v čísle astrobioložka o životě ve vesmíru a zpěvačka Leny o šikaně i mamině nemoci. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Minutu po půl deváté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Noční bouřky překvapily kromě Brna i Prahu, kde místy napršelo přes 50 mm srážek. Za prudkým růstem případů lymské boreliozy stojí změna hlášení a delší klíšťová sezóna. Stavební spořitelny dali za první úvěry za pololetí 23 miliard 700 milionů korun, tedy o třetinu víc než loni. Írán podle amerického prezidenta Trumpa propustil Američanku, kterou zadržoval od prosince roku 2024. A druhým finalistou fotbalového mistrovství světa je Argentina, která v semifinále porazila Anglii 2-1.
0: Má někdo u vás v rodině speciální schopnost? Třeba umíte napodobit zvuk zvěřátka? Mimochodem zvířecí zvuky tady slyšíme od rána s Klárkou úplně nejčastěji. Tak jak to dopadne za chvilku? Uslyšíte v ranním tématu Rádia Impuls.
12: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Ranní otázka, umíte něco, co nikdo jiný nedokáže? Zeptali jsme se taky naše ranní glosátorky Zuzky Bubílkový. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím impulzovi, takže bych uměla kývat ušima do rytmu nebo kopnout se do vlastní zadnice, to tedy nedokážu, ale umím vymyslet satirickou glosu na cokoliv. Třeba mi napadlo, jak by mohlo Radio Impuls inovovat dopravní informace.
1: To nás zajímá. Jak byste ohlásila kolonu u Brna?
2: U Brna kolona, berte si bažanta, než se to rozjede. Je to varianta.
0: Co třeba práce na silnici na plzeňské D5?
2: Na Plzeň dálnice zúžená do pruhu. Prý se tam pracuje na vnějším okruhu. Zatím však jediná jistota existuje, že se tam od rána ještě nepracuje.
1: A jak byste vyzvala řidiče k opatrnosti na silnicích v Praze?
2: Turek jede, vyklidte silnice, prchejte do křoví, zastavte sanitky, uhněte Machrovi. Mějte se, vaše Zuzana Bubílková.
0: Klárka umí dokonale štěkat, já umím udělat náš kávovar.
1: Ten a si ještě neukazoval dneska. Tak, pojď.
0: Takhle to, když to teče, ta voda.
1: Ano, takhle to přesně dělá.
0: Přesně tenhle ten zvuk.
1: Přesně takhle, já bych vám pustila kávovar, ale vy byste nepoznali rozdíl.
0: Přesně, tak a to štěkání dneska mimochodem jako docela trendovalo.
3: Krásné, dobré ráno. Mě bychom si rozuměli s kolegy.
0: Tak tahle mě dostala posluchačka. Kámo, ale to byl krvelačný.
1: To byl ale větší pejsek než já.
0: To byl, no tak jako, jestli dneska mě dostalo tohleto. Rozuměli byste si obě štěkny. Další zvířecí zvuk, ale mám tady poznámku, že nikdo neví a nikdo nerozklíčoval v redakci, o co jde. Možná kachna?
4: Tak já umím zvuk žáby, tak bych vám ho chtěl předvést, takže...
0: Rádiová rodina, vy se v nás v tom vážně nenechali. Já jsem si říkal, tak co lidi, že jo, možná někdo zaštěká, nikdo se neozve, ale máme tady zvířecí zvuky napříč republikou. A pozor, Raditka. Čtení pospátku, to se naučil náš posluchač v 6 letech.
5: Ahoj, tady Gemba. Takže Klára Šedová, Alárk, Ávodeš, Honza Daněk a Znoch Kenat. Já se jmenuji Zbyněk Kenips. Mám S. Eřbot a dár máchu osob i oslupmi. Mám se dobře a rád poslouchám Impulzovi.
1: I oslupmi. Rád poslouchám Impulzovi.
0: A ještě prosíme.
6: Dobré ráno, zkusíme Viliho.

0: Pokud jste na Opavsku, pozlobí vás to za Kobeřicema. Víc doplním v dopravě 007, ale teď už můžete se pomalu, ale jistě začít ladit na Vlastíka Korce. Mimochodem, kdybyste u něj chtěli zahrát rovnou 7 písniček pro někoho, kdo je u vás v práci ten nejlepší a nejmilionovější kolega, můžete to klidně udělat, když ho přihlásíte přes náš web.
1: Ano, impuls.cz, milionový kolega, tam to jednoduše najdete a nejmilionovější. Tak to může být jako rozmluvadlo.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsme v Moravskoslezském kraji a vysílám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě dvou osobáku je tam pořád neprůjezdná 640 za Opavou směrem do Kobeřic. Dávejte pozor. Míříme na jih Moravy, víc než 6-kilometrová kolona je na D1 před omezením na 207 kilometru ve směru z Brna do Vyškova. Pořád se popojíždí před Brnem směrem z Prahy mezi 186. a 196. Komplikace jsou i na Vysočině. Profíci z Global Assistance hlásí kolony na trase z Humpolce do Polhřimova, a to mezi Vystrkovem a Rybníkem. Jedeme na Pražský okruh ve směru na letiště, vázne doprava mezi Jesenicí a Ořechem a také mezi Zličínem a Jinočany. V Praze se stojí v Novopatské od Černáku až ke sjezdu do Kbelské a ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy. A ucpaný zůstává příjezd do Prahy také od Chomutova kvůli omezení u letiště. Z dopravy je to pro tuto chvíli všech. Tu další můžete zavolat Vlastíkovi Korcovi.
2: Ahoj Vlastíku.
3: Dobré dopoledne.
2: Umíš napodobit nějaké zvířátko?
3: Já nevím, co to je, to bylo v jedné francouzské komedii s četníkama něco.
2: To byl pás?
3: Když utíkali z té nuda pláže, tak vždycky ten, co nahoře hlídal, tak vždycky udělal tohle a oni jako zdrhli ti nudisti.
2: Jo, to
3: četník
2: byl
3: ze Saint-Tropez, myslím.
2: Myslím, že to bylo.
3: Ne, ještě jednou. Takhle to bylo, víš?
4: Jo.
3: Pamatuj si to, jak byl tam nahoře. Takhle to bylo. A strašně se mi ta scéna líbila. On zakřičel, ti nudisti utekli a pak Louis de Finé je obklíčil s těma policajtama.
4: Dá se na to někde kouknout?
3: Je asi určitě nějaká platforma. Já miluju starý francouzský komedie. Nedávno dávali Blondýn s červenou botou.
4: Tak to mě nejvíc, to mě asi nejvíc. To byl ten...
3: Pierre Richard.
4: Pierre Richard, nebo
3: třeba,
4: tak.
3: Miluji, pamatuju si jednu větu, pan Malaketa se dostaví k panu Gitonovi. To je taky, myslím, Ráno deštníkem, nebo jak pracoval v tom reklamním biznesu pan Pierre Richard.
4: Vlasta to má nastudovaný. A co vtípek dneska?
3: Nebude francouzsky, bude česky. Tak já ho tam šoupnu. Baví se dvě kámošky, jedna říká, Terko, představ si, Robin mi včera poprvé dal pusu. A ta druhá říká, to je paráda, to je skvělý, to je super. A už si mu řekla, že s ním čekáš dítě?
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: To je tak krásná písnička.
1: Tak Hanička Zagorová, prostě Hanička Zagorová.
0: Tohle no. Já miluju úplně. Ladíte pořád Klárku s Honzou, za chvilku Vlasta, ale ještě předtím vám, rodina, musíme oznámit velmi dobrou zprávu. Tak především, na týden si od nás odpočinu, protože jedu na dovolenou. Klárka tady bude s různýma chlapama, hlídejte mi. Druhá zpráva. Dneska se nám povedlo v Halo tady Impulzovi udat aspoň těch 10 tisíc. Takže i když je léto a najednou vám volá skrytý číslo, zvedněte to.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: Ne, jo! Ne, to snad není možný, konečně, konečně.
1: Jupi, Maruško, krásné ráno.
2: Taky vám přeju pěkné ráno. Ježiš, to se mě potěšili.
1: Jste Maruška Hříbková, že jo?
2: Ano.
1: No tak my vám gratulujeme, máte 10 000 korun.
2: To stačí, děkuju. Jupi.
0: Ale můžete mít i 20 000.
2: Ne, děkuju.
1: Ne.
0: Paní Marie, odkud jste?
2: Z Bruntálu.
0: Bruntál, prosím vás, to je pojem. Pokud si z toho trošku můžu vystřelit, bylo to bruntální, veselé, radostné a paní Marie ukázala čirou radost ze života v dnešním ranním vysílání.
1: A to máme nejradši. A už zítra budete mít další příležitost k tomu tu úžasnou radost projevit a být součástí naší rodiny.

0: Kapela, která to nedávno rozsvítila v Praze i s tímhle svým velkým hitem o obyčejném světě. O takovém světě, který známe každé ráno, když se probudíme a jdeme s ním spát, ale díky bohu, že ho máme. Hezké dopoledne, u nás prší, zalíváme zahrádky, aniž bychom proto cokoliv udělali. Poroste mrkev, petržel, rajčata, okurky, co ještě roste, Kačko?
1: Růže.
0: A nebo taky růže, ano, ty jsi to, ano, Myšáku, všiml jsi, jak to dáma elegantně překlopila z mrkve na růže.
2: To bylo krásně něžné.
1: Taky ano. Myslíte furt jenom na to jídlo, chlapi.
0: Dobře, dobře, dnešní počasí, jak by to dnes mělo vypadat? Dnešní počasí bude oblačné až polojasné, postupně se vyskytnou lokálně přehánky a ujedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat, nejvyšší teploty 25 až 30. V těchto teplotách skvěle rostou růže.
3: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
4: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
5: Halo, tady Impulzovi.
4: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Počet případů boreliozy roste. Svatbu v Ekvádoru odsvědčí i zvířecí mazlík. Hokejové mistrovství světa v Německu začne pod širým nebem. Je 9 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Klíšťata v Česku řádí. Státní zdravotní ústav eviduje významný nárůst počtu případů lymské boreliozy. Za první pololetí tohoto roku hlásí 5320 případů, o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezóna. Podle vedoucí Národní laboratoře pro lymskou boreliozu Kybicové se také podceňuje výskyt parazitů ve městech, kde jsou mnohem více infikovaní než v lesích. Varuje, že riziko nákazy stoupá, čím déle je klíště přisáté. Lymská borelioza i klíšťová encefalitida se mohou projevit horečkou, únavou a bolestmi kloubů a svalů. U boreliozy jim většinou předchází červená skvrna pokousnutí klíštětem. U encefalitidy můžeme nemoci předejít očkováním. Prezident by se rád bavil s vládou, tamu v tom prý ale moc nejde naproti. Padlo to v exkluzivním rozhovoru s Petrem Pavlem na zpravodajském serveru iDnes.cz, který poslouchal reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Petr Pavel je podle svých slov připraven bavit se s Andrejem Babišem na jakékoliv téma. Setkání premiéra s prezidentem ale organizuje především Pražský hrad. Hlava státu v exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský server iDnes.cz řekla, že by se na schůzkách vládních představitelů s hlavou státu ale mohlo předejít zbytečným sporům.
10: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se ta legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
2: I když se pak nakonec prezident s premiérem sejdou, často mají problém najít společnou řeč. Třeba teď před summitem NATO v Ankaře prý od Andreje Babiše vůči Petru Pavlovi zazníval jen jediný návrh.
10: Stáhněte se a pak bude klid. Nejezděte do Ankary a bude klid. No ale to byl v podstatě návrh ke kapitulaci, ne ke kompromisu.
2: Premiér nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Babišovi vadí rozdílný pohled na zahraniční politiku a na schůzky by prý ani neměl čas. Michal Ransdorf, Radio Impuls.
8: Svadeb v Ekvádoru se účastní i domácí mazlíčci, nikoli jen jako hosté, ale i svědci. Úřady totiž od května umožňují pet-friendly sňatky, při kterých si novomanželé mohou vedle podpisů svých svědků připojit i otisk tlapky milovaného pejska či kočky. Otisk nemá při sňatcích v Ekvádoru právní platnost. Pro lidi uzavírající manželství má citovou hodnotu. Zatím v zemi podle agentury AFP uzavřelo sňatek za přítomnosti svých domácích mazlíčků přes 50 párů.
4: České prázdniny s rádiem Impuls.
8: Naše prázdninové vysílání dnes představí další lokální produkty. Celý týden projíždíme východní Čechy a dnes se zaměříme mimo jiné na oblast Pardubic. Reportér Tomáš Kabát prozkoumá nejen výrobu tradičního perníku. Pěkné dopoledne.
11: Pěkné dopoledne. Pardubický perník se peče hned na několika místech. Mé kroky zamíří do tradiční výrobny a prodejny rodiny Jarošových. Právě jejich perník se dostal i ke světovým osobnostem. Dneska si o historii výroby i současnosti budu povídat s Markétou Jarošovou. Později odpoledne pak prozkoumáme produkci hub u pana Václavíka. Se žampiony začal experimentovat už v roce 1979. Jak vypadá místo, kde rostou? Podíváme se tam společně ve večerních vstupech. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
8: Hokejové mistrovství světa otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května se v Gelsenkirchenu utká domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměry o venkovním utkání potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. Už dnes v poledne začne první fáze prodeje vstupenek na šampionát. Česko se v základní skupině utká s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Posloucháte Impuls, zůstaňte s námi. Startuje dopoledne s Vlastíkem Korcem.
0: Pravdu díš, ale ještě jedna dobrá věc, vyšel ti tvůj tip argentýnský včerejší.
8: Ano, ano. A vlastně můj sen, aby se utkali ve finále Španělsko s Argentínou.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem a přichází čas, abychom se věnovali milionovým kolegům. Dobrý den, je tam paní Ivanka?
2: Dobrý den, ano, tady Ivanka.
1: Volám které město, které zaměstnání, kterou firmu, kterou práci?
2: Voláte městskou nemocnici Ostrava.
1: Já jsem v Ostravě, zdravím Ostravu,
2: ano,
1: dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
1: Pro koho budeme hrát? Kdo jsou vaši milionoví kolegové nebo kolegyně?
2: Moji milionoví kolegové jsou vlastně všichni zdravotníci tady.
1: To bych s dovolením podepsal. Všichni zdravotníci v celé republice to dělají srdcem, takže to jsou všichni milionoví kolegové. Ale pojďme jmenovitě k vám.
2: Jmenovitě je to naše vrchní sestra Liduška Palová, která celý svůj život vlastně věnovala nemocnici a má těsně před důchodem, teď si užívá asi sterou někde v Mexiku, ale té bych chtěla vlastně srdečně poděkovat za to, co nás všichni naučila, jak nás to tady vedla a jaká vlastně je zlatá, je hodná a zaslouží si vlastně velký potlesk.
1: To s tím naprosto souhlasím na základě toho, co říkáte. Děkuji, že jste si našla čas a vyplnila jste formulář na www.impuls.cz, což byla pohoda.
2: No, určitě.
1: Takže hrajeme pro tu vaši paní vrchní sestru, která je prostě nejlepší.
2: Je nejlepší, přesně tak.
1: Děkuji pěkně, mějte se moc hezky, no a zase někdy příště na vlnách Rádia Impuls naslyšenou. No a těch dalších 6 pecek hrajeme pro vás do Ostravy a vůbec do všech.

0: zmocnit.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem

0: Glenn Hansard, Markéta Erglová, Oscarová melodie Fallin Slowly. Končí náš minimaraton, kterému říkáme 7 pecek v kuse a bez reklam. Dnes jsme to hráli pro vrchní sestru do ostravské nemocnice, no a zítra to může být právě pro vašeho milionového kolegu či kolegyni, či skvělou partu, bez které si ten život neumíte ani představit. Chcete-li těch 7 pecek adresně poslat, stačí se zaregistrovat na www.impuls.cz, zanechat tam po sobě digitální stopu v podobě kontaktního telefonu, no a pak už to všechno zařídím já. Rád se o to postarám. Rád hraju skvělým milionovým lidem. Posloucháte Impuls, za chvilku Mekyšbírka, Davyšbírka, nejsi sám, a pak pro vás jedna velká a zajímavá sláva.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
2: všude je fajn. ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio
8: Impuls. Táhnou žvěn. Že chodím jak tě.

0: Už je za chvilku Impulzovic krabička, budou to Mosty, Lenka Filipová a Karel Zich, ale teď jdeme na velkou slávu. Ano, velká wimbledonská oslava se chystá v Přerově a vystoupí tam také kapela Opěta Hradeček. Nahané dnes vystoupí na koncertě pro Lindu Noskovou. Náš reportér Miša Kranzdorf zjistil, že to v Přerově bude opravdu velká jízda. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne, Vlastíku. Už jen finále sledovalo na přerovském břehu Bečvy zhruba 300 lidí. No tak na dnešní oslavu by jich mohlo dorazit snad ještě víc. Kapela Opěta Radeček doufá v zaplněné hlediště. Bratři Polákovi, Ondřej a Tomáš berou jejich účast na koncertě pro Lindu, ale hlavně jako tu velkou poctu.
2: Linda je z našeho kraje a my jsme ji strašně moc fandili v tom finále, stejně jako Káje Muchové.
3: No a navíc dělat před kapelu wimbledonské vítězce, tak to teda se musím přiznat, že budeme dělat pravděpodobně poprvé.
1: Linda Nosková žije v Přerově přes 8 let, takže už ji berou zkrátka jako za svou. Do města se přestěhovala právě kvůli tenisu původně, ale pochází ze Vsetínska.
0: Já jsem slyšel, že organizátoři nachystali i wimbledonské občerstvení červeno-bílé. Je to tak?
1: Je to tak, budou jahody se smetanou.
0: No jo.
1: Tahle lahoda patří k Wimbledonu neodmyslitelně už od počátku turnaje v 19. století. No a tradice vznikla díky tomu, že se šampionát koná zkrátka během vrcholící jahodové sezony. Tak zkrátka, co bylo při ruce, tak se přidalo do té pochoutky. Postupně se ale z ní stal jeden ze symbolů tohle jedinečného turnaje travnatého. No a město teď nachystalo celkem 300 porcí pochoutky. Tak se trochu bojím, aby pak zbylo na všechny.
0: No, už jenom kvůli těm jahodám bych tam vyrazil. Prosím tě, kdy celá ta akce začíná pro naši wimbledonskou vítězku?
1: Tak Linda Nosková se nejdřív ukáže na přerovském magistrátu, tam jí v 17 hodin přivítá primátor, ale ta veřejná část oslav, kam bych doporučil jít všem nadšencům do tenisu a nejenom jim, tak ta začíná v 18 hodin na tamním náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Přerově a my budeme na Impulzu u toho. Na oslavy se totiž vyráží podívat náš reportér Tomáš Zemánek, který bude vysílat přímo z místa, tak doufám, že si to společně užijeme.
0: Ještě jednou bych chtěl poděkovat oběma letošním wimbledonským finalistkám, protože za mě to byl zážitek z říše snů. Miša Kranzdorf, ahoj.
1: Ahoj, Vlastíku.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Díky těmhle mostům je alespoň mě na světě o poznání lépe. Díky moc. Karel Zich, Lenka Filipová, jejich mosty v Impulzovic krabičce a myslím si, že tahle skladba dělá radost nejenom mě. Za chvilku doprava, bouralo se na D1 na 5. kilometru před Průhonicemi směrem do Brna, no a potom další česká muzika, třeba Vanastovy věci a my si dáme Kuci, holky, bednu od whisky. To jsem dlouho neslyšel.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance, profesionální informační servis právě teď.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na výjezdu z Prahy na Brno po dálnici D1 na 5. kilometru před exitem na Čestlice došlo k nehodě. Počítejte s kolonou od Chodova a v protisměru je zatím zdržení na pár minut. Postojíte se na Pražském okruhu v obou směrech, konkrétně v úseku Jesenice Barrandov na letiště a v protisměru tedy k dálnici D1 v úseku Zličín Ořech. Ucpaná je proto i plzeňská D5 od 6. kilometru. V Praze čekejte kolonu od Krče na jižní spojce za Barrandovský most na Smíchov. Z důvodu rekonstrukce k Velské ulice se jede pomalu po Novopatské od D10 a po Cínovecké od Ústecké D8 od Zdib. Ucpává se D10 před Mladou Boleslaví od Prahy u exitu 40. Kyvadlově se projíždí na trojce mezi Benešovem a Mračí. V obou směrech počítejte s kolonami. A pomalu pojedete tradičně po dálnici D1 před Brnem od Prahy od exitu 182. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji za hlášení, no a vy jistě víte, stejně jako já, že jako jeden jediný si to valí s kamíčem po naší zemi agent Krajta. Agent 007 se ozývá právě teď, tak Krajto, kam to valíš?
3: Zdarec, borci, hele, valí mi kamíčem, půjde jedna na Prah, a kolona začíná už od 7. kilometru, jo, tak do toho nevleďte, kolama dolů, zdar.
1: Zdarec, to je pěkná mlata, 605-222-007, ozvěte se do naší dopravy, třeba i přes naši aplikaci. Tu stahujete zadarmo z Google Play a nebo App Store.
4: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus můžete bez obav vyjet kamkoliv. Když se něco pokazí, mechanik dorazí, nebo vás odtáhneme. A to bez limitu.

0: Ladíte Impuls, stále dobré dopoledne, bude 10 hodin. Připravte se na zprávy, ve kterých mimo jiné uslyšíte, že čínské ministerstvo zahraničí před okamžikem uvedlo, že zadržený český občan je vyšetřovaný pro podezření z ohrožení národní bezpečnosti. Pojďme se věnovat informacím o počasí, jaké dnes bude, oblačné až polojasné. Postupně se vyskytnou lokálně přehánky a ojediněle bousky. Večer budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Kačka ve studiu, ahoj.
1: Ahoj.
0: Přeji dobré dopoledne, za chvilku bude 10.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
4: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
3: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Policie stále pátrá po původu požáru budovy ve Zlíně. Zadržený občan v Číně podle úřadu ohrožoval národní bezpečnost. Spojené státy dali stopu k návratu občanů z Konga. Je 10 hodin, vítejte u poslechu zpráv s Kateřinou Palajovou.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Policisté stále střeží okolí hořící budovy ve Zlíně. Zjišťují příčinu vzniku požáru, vyslýchají svědky. Z hasiči budou vyhodnocovat i záběry z dronu. Událost prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Hasiči zatím prolévají sutiny vodou. Požár budovy v továrním areálu likvidují už týden. Jak dlouho ještě zásah potrvá, nechtějí předjímat. A pokračujeme aktualitou. Čínské ministerstvo zahraničí před okamžikem uvedlo, že zadržený český občan je vyšetřovaný pro podezření z ohrožení národní bezpečnosti. Podle informací deníku N se jedná o podnikatele spojeného se zbrojařem Michalem Strnadem. Česká diplomacie předpokládá, že ho Peking bude chtít vyměnit za svého špiona, jehož české tajné služby zadržely začátkem roku v Praze. Čína už české úřady obvinila ze zadržování čínského novináře na základě neopodstatněných obvinění. Česko stranu vyzývá k jeho propuštění. Česko dostalo na summitu v Ankaře diplomatický výprask, tvrdí to prezident Petr Pavel. V exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský server iDnes.cz vyjádřil obavy o naší důvěryhodnost před spojenci v NATO. Podle prezidenta na summitu nepadla přímá slova o tom, že jsme černou ovcí Severoatlantické aliance. Přesto je ale podle Pavla jasné, že kritika směřovala na nás.
9: Donald Trump použil ve svém vystoupení terminologii, že všichni spojenci až na specifickou výjimku pochopili význam zvyšování obranných výdajů. To není tak, že vám někdo řekne, vy jste to prostě udělal špatně. Tam se to řekne, že to nebyl špatný výkon, ale jsou tam určité výzvy, na které bychom rádi upozornili.
7: Minister zahraničí Petr Macinka takovou interpretaci odmítá. Serveru iDnes.cz řekl, že je prezident Pavel buď dezorientovaný nebo vědoměl, že kritická slova na summitu podle něho směřovala na jinou spojeneckou zemi. Spojené státy zavádí kvůli ebole mimořádná opatření. Zakázali do své země vstup na palubách komerčních letů americkým občanům a osobám s americkým občanstvím pobývajících v uplynulých 21 dnech v Kongu. S odvoláním na americké ministerstvo zahraničí to uvedla agentura Reuters. Epidemie byla vyhlášena v polovině května. Rozšířila se do 5 konžských provincií a z dosud 2011 potvrzených případů si vyžádala 754 obětí. Nový majitel mosteckého autodromu bude omezovat hluk. Během rekonstrukce vzniknou nejen protihlukové valy, ale i řada menších staveb, které omezí obtěžování. Kvůli hluku z autodromu se vedla série soudních líčení.
1: Na základě rozhodnutí soudů, které nakonec potvrdil také ústavní soud, kam se spor s domkáři ze sousedství až dostal, musí mostecký autodrom dodržovat přísné hlukové limity. Maximálně 55 decibelů ve všední dny a 50 o víkendech a svátcích. Nový majitel areálu, kterým je investiční skupina Romana Stanka staršího, proto bude hledat možnosti, jak zátěž pro okolí snížit. Jako první by měly vzniknout speciální protihlukové valy. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: Prosím pěkně, teď to záleží čistě na vás. Volume doprava a hrejte si nás, jak chcete. Kapela Kryštof, obchodník s deštěm a na nic nenarážím.
3: Poledne s dobrým kurcem na Rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jelen a jejich koncert z Benátské s Impulzem. Rok 2024 Benátská. Koncertní energie a úžasná atmosféra. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádio.

0: Už nejsem volná, zpívá Petra Janů. Přesně ve čtvrt na 11 na vlnách Impulzu. Krásná česká věc. Za chvilku Billow, ta Sweet Harmony. Karel Gott s hitem Léto, jak má být. A já se ještě předtím stihnu věnovat dopravě. Pomalu nám to jede na D10 před Mladou Boleslaví směrem z Prahy na Turnov. Takže si počkejte na aktuální dopravu. My se budeme věnovat nejenom tomuto místu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali Auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení zpomalí provoz na D10 směrem z Prahy na Turnov před Mladou Boleslaví. A to konkrétně v úseku mezi 39. a 41. kilometrem D10. Po nehodě vázne doprava na D1 na výpadovce z Prahy na Brno před Průhonicemi. Zdržíte se ovšem jen pár minut. A silný provoz sledujeme na příjezdu do Prahy, a to na plzeňské D5 a současně na ústecké D8. Za chvilku sladká harmonie, ale předtím ještě, aby to všechno bylo kompletní, přidám telefonní číslo do dopravy 007 605 222 007.

0: Já mám taky rád, když se to ráno všechno dobře podaří. Ano, mám na mysli naše rodinku, tedy Impulzovi a naše legendární hru. Posluchačka Maruška byla připravená, řekla správné heslo, ve hře halo tady Impulzovi a měla velkou radost.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Ne,
3: jo!
2: Ne, to snad není možný, konečně, konečně.
1: Děkuju.
3: Jupi, Maruško, krásné ráno.
1: Taky vám přeju pěkné ráno.
3: Jste Maruška Hříbková, že jo?
1: Ano.
3: No tak my vám gratulujeme, máte 10 000 korun.
1: To stačí, děkuju.
0: To je úžasná ženská, ta paní Hříbková, jak se raduje a jak to posílá dál a myslím si, že my jako posluchači Impulzu jsme přející, takže se společně radujeme s touhle skvělou dámou, která dnes získala krásné peníze. Gratulujeme! Chcete-li s námi hrát, registrujte se na www.impuls.cz nebo přes naší aplikaci. No ale teď už jedna písnička, kamarádi z divokýho byla, hit Znamení a potom Cestovatel, Jirka.
4: Filmové premiéry.
5: Now he's not.
6: Do kin míří jeden z nejočekávanějších filmů roku. Historické drama Christophera Nolana Odyssea. V hlavní roli Matt Damon, co by král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend vymyslel slavného trojského koně. Po skončení bojů netouží Odysseus po ničem jiném, než vrátit se domů za manželkou a synem. Svými činy však podle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli ten návrat co nejvíc zkomplikovat.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
12: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
11: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
13: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
14: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv v kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Náš výkup je teď totální hardcore.
17: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: Už tam budem? Nech toho.
19: Raději už tam bude.
18: Přestaň. Chtěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
22: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Doktor Max.
23: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
24: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, hezké dobré dopoledne. Pokud vím, tak už se z Norska vracíš domů. Říkám to správně?
2: Ahoj, Vlasto. No ne tak úplně docela. Za chvíli ti objasním, jak to s tou cestou je, ale nejprve řeknu, že jsem odletěl z letiště Evenes, což je taková malá obec v kraji Nordland, tady fantastické letiště. No, já ho mám teda docela rád. Pro návštěvu třeba Lofotských ostrovů a Vesterál je toto letiště mimořádně využíváno. Ono má takovou zvláštní zkratku nebo název spíš Hallstatt-Narvik Airport, protože obsluhuje právě město Harstad a také Narvik. Letiště má plnohodnotnou runway a je to prostě jediné letiště tohoto typu tady v širokém regionu. Jinak jsou ta letiště daleko kratší, myslím ty runwaye. Velká letadla z Oslo a dalších evropských zemí se mohou zalétat a musím říct, že tady má také sídlo norské královské letectvo, hlídková letadla, takové ty P8 Poseidon, tak ty tady vídám, která monitorují Severní moře. A letem 2 hodiny 15 dlouhým jsem z Evenes, které se chlubí svými zejména úžasnými památkami, historickým kostelem z roku 1800 a podobně, přiletěl do Oslo, hlavního města. Je to asi 1400 km dlouhý let. Čekal jsem 4 hodiny v Oslo a neodletěl jsem směrem na Prahu, ale odletěl jsem do Krakova, do Polska, protože to je to mé další pokračování a v dalších dnech se vám budu právě dávat inspirace z Polska. Jedno z nejkrásnějších historických měst Polska, je to velice významné město v Polsku. Někdejší hlavní město leží na řece Wisla a město mělo vliv na osudy třeba i českých království. Někdejší hlavní město bylo opravdu mimořádně slavné, populární a ve druhé světové válce bylo z větší části ušetřeno, takže to velké bombardování tady sem nedostalo se a musím říct, že to historické jádro je autentické a je zapsané na seznamu UNESCO.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: No a my po písničce pokračujeme. Tohle jsou R.E.M. a jejich velký hit Night Swimming.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, co by si ještě z Krakova vypíchl?
2: To sídlo polských králů, Krakov, je jedno z nejkrásnějších polských měst vůbec. Je populární hlavně staré město, Královský hrad, Vavel nebo Jagiellonská univerzita, židovská čtvrť Kazimíř, spojená mimo jiné s příběhem československého rodáka a zachránce krakovských židů Oskara Schindlera. Dobré je navštívit třeba Dračí jámu, podle pověsti v ní sídlil drak, a je to spojeno s takovými různými příběhy, které oni návštěvníkům v několika jazycích rádi objasní. Všem vevodí Ring Glovny, tak to je potřeba se tady zdržet delší dobu. Je to středověké náměstí, je jedno z největších v Evropě, má rozměr 200x200 metrů. Je tady také podzemí na tomto rinku přístupné a v okolí tohoto města najdeme mnoho zajímavých památek. Gotický dřevěný kostel v Lipnici nebo solné doly Vělička nebo také Bochnia a podobně. Ale když se podíváme zpátky do města a jeho okolí, tak co bych hlavně chtěl upozornit, to jsou v poslední době služby gastronomické. To mě tady nadchlo. Vůbec Polsko mě na ten první dojem velice překvapilo. Já jsem sem jezdil před lety za sportem a pak jsem tady jenom se dvakrát mihnul, takže jsem znal jenom Varšavu, ale teď jsem opět si užil teda atmosféru Krakova. Budu si užívat v dalších dnech další a další místa a města, protože mám ty nejlepší reference o Polsku, tak jsem zvědav, jestli se ty mé představy a informace naplní a nebo ne. Budu vám o tom pochopitelně v průběhu dalších dní velice rád referovat. Zatím jsem z Polska úplně nadšený. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuji, těším se zítra.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

obyčejný muž Petr Spálený v naší Impulzovic krabičce. Tahle pecka se jmenuje Obyčejný muž. No ale my se pustíme do naší neobyčejné dopravy. Koronu čekejte na D7 před Prahou směrem od Chomutova. Další muzika Ed Sheeran z Beyoncé a Perfect a Elanie s hitem Ulica. A to si tady zase oholím.

0: Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance, haló.
1: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. 4-kilometrovou kolonou počítejte na příjezdu do Prahy z Chomutova před exitem na letiště. Z důvodu rekonstrukce k Velské ulice se stále jede pomalu po Novopatské od D10 a po Cínovecké a D8 od 4. kilometru. Dopravní nehodu policisté došetřují na výjezdu z Prahy na Brno po dálnici D1 před 5. kilometrem před Průhonicemi. Kyvadlově se projíždí na trojce mezi Benešovem a Mračí. V obou směrech čekejte kolony na pár minut. Ucpaná je také 34 v obou směrech mezi Velhřimovem a Humpolcem v úseku od Velkého rybníka po Vystrkov. Dvě osobní stojí po nehodě na cestě od Jablonce nad Nisou na Harachov za Desnou a na příjezdu do Mikulova z Rakouska pozor na nehodu dvou osobáků. Kolona má 3 kilometry. Z Global Assistance, Kuba.
0: Přesouváme se na karlovarskou dálnici. Na místě máme dopravního agenta 007 a je to jmenovec Vlastík. Ahoj, prosím tě, co se stalo?
2: Pozor, konec dálnice D6, začátek Prahy. Je tam motorka ve svodidlech, na pravý straně, zužuje se to do levý opruhu. Tak pozor, ahoj.
0: Ahoj, kdo volá teď?
3: Ahoj, tady Romča, Pražský okruh, směr k letišti. Oba dva tunely jsou blokově odbavovány, tak si chvíličku počkáte. Šťastnou cestu všem, ahoj.
0: Ale děkujeme pěkně. Další náš dopravní agent volá z dálnice D7. Haló, kdo je na příjmu?
4: Toulavej Charlie, zdraví. D7, směr Chomutov, 60. kilometr, Vítozeves. Rozblikaný majáky na kraji, jo? Takže číhají, pozor na ně, čau, čau. A hezký den.
0: No děkujeme, Charlie, to je dobře, že ses ozval, jsi zase na cestách, tak je všechno tak, jak má být. 605 222 007, pojďme to posunout k Edu Sheeranovi.

0: Skvělý Eláni na vlnách Rádia Impuls, hned po zprávách po celé tady mám několik hitů, třeba Šrouby a Matice, a doporučuji, abyste si poslechli naše zprávy, protože mám zde jednu aktuálku. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna má na krku podezření z domácího násilí. Více ve zprávách za chvilku, ale teď počasí. Bude oblačno až polojasno, postupně se vyskytnou lokálně přehánky, ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Za chvilku zprávy, bude 11.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna. Se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. I domácí a slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Poslanec Foldyna je podezřelý z domácího násilí. V Praze 9 se převrátil autojeřáb. Přerov bude kvůli šampionce noskové vzhůru nohama. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
7: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna má na krku podezření z domácího násilí. V minulém týdnu ho policie vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde se svou manželkou žije. Veřejnoprávní rozhlas také zjistil, že mu policie zabavila několik střelných zbraní. Foldyna řekl, že je nevinný a víc celou věc okomentovat odmítá. Případ je teprve na začátku a Foldyna v současné době není z ničeho obviněný. Svou manželku měl poslanec napadnout minulý týden. Policie mu kromě vykázání z domu také zakázala manželku kontaktovat. Na jihu Moravy zle řádily bouřky. Největší škody jsou v Prušánkách na Hodonínsku. Supercela ale výrazně škodila i na Břeclavsku.
8: V Prušánkách obci s více než 2000 obyvatel zle řádily vítr, kroupy a liavec. Živel poškodil mimo jiné střechu základní školy, stejně to odnesly některé rodinné domy. Hasiči ještě dnes vyčerpávají vodu ze sklepů, značné škody jsou také na úrodě, na zahradách a na polích. Řádění supercely dalo vzpomenout na 5 let staré děsivé tornádo u sousedů v Moravské Nové Vsi. Také tam teď lidé napravují škody ze středečních přívalů vody a krup. Jan Čada, Rádio Impuls, Jižní Morava.
7: V Praze 9 se dopoledne převrátil autojeřáb. V Prosecké ulici přitom strhl trolejbusové troleje. Ulice bude po dobu vyproštění jeřábu neprůjezdná, to může trvat několik hodin. Policie na síti X uvedla, že by se řidiči měli místu vyhnout. Mluvčí policie agentuře ČTK řekl, že se autojeřáb převrátil během prací a nikdo se při události nezranil. Čína vyšetřuje zadrženého Čecha kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to dnes uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého příslušné úřady postupují v souladu se zákonem. Čínská diplomacie zároveň kritizovala postup českých úřadů vůči čínským občanům. Tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Peking takový přístup odmítá a čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo českou stranu, aby dotyčnou osobu okamžitě propustila a plně ochránila její práva a zájmy. Přerov čeká velká sláva. Město na Olomoucku chystá velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. 21-letá grandslamová vítězka vyrůstala v obci Bystřička na Vsetínsku. Do Přerova se přestěhovala v roce 2018 právě kvůli tenisové kariéře. Součástí dnešního programu bude přivítání Noskové na radnici, autogramiáda a vystoupení kapely Opět a Radeček. Mluvčí Přerova Lenka Chalupová Rádiu Impuls řekla, že atmosféru slavného travnatého turnaje připomene i jedna ryze wimbledonská tradice.
3: Návštěvníci akce se mohou těšit na jahody se smetanou, které jsou s Wimbledonem neodmyslitelně spjaty už od prvního ročníku turnaje v roce 1877. Tradice vznikla díky tomu, že se šampionát koná v době vrcholící jahodové sezóny. Město Přerov připraví pro fanoušky 300 porcí jahod, které budou rozdávány zdarma.
7: Program v Přerově začne přivítáním noskové na radnici v 17 hodin. Veřejná část programu se následně odehraje na náměstí TG Masaryka. Přímo z místa se bude do našeho vysílání hlásit reportér Tomáš Zemánek. Ze zprávy to všechno, Impulzu ještě na hodinku kraluje znovu Vlastík Korec.
0: To si řekla hezky, děkuju. Tak já přebírám žezlo a korunu a jdu vládnout dál. Zvědavý reportér Aleš Růžička pokračuje v poznávání krás východních Čech, a to v rámci našeho letního speciálu. Dnes se zamířil na zámek v Kostelci nad Orlicí.
2: S dobrým Korcem na rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: legendární kapela Turbo a hit, který se jmenuje Hráč. To vše na vlnách Rádia Impuls. Dál žijeme českou muzikou s Michalem Davidem, za chvilku třeba právě začínáme. A já se chci věnovat také dopravě. To je taky naše, dá se říci, poslání, řeknu to takhle archaicky, ale přece jen kolony sledujeme mimo jiné na D1 a na D5. Jestliže se za volantem, doporučuji poslech našeho rádia, protože tu dopravu budeme servírovat za 3 minuty. Počkejte si, zdravím, zdravím.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz se sledujeme na D1 typicky před Brnem směrem z Prahy, a to mezi exity 178 a 196. Krokem to jede také na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy. Kolony pokračují na pražském okruhu mezi 23. a 19. kilometrem směrem od D5 k D1. A krokem to jede také na D7 před Prahou směrem od Chomutova u letiště Václava Havla. Důvodem je zúžení. Tak já jsem rád, že máme tyhle informace, věřím, že nás posloucháte, tak zkuste se ozývat i dál přes naši aplikaci anebo číslo 605 222 007.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Já, to je jméno, to je

0: Právě začínáme hit Michala Davida, ale my jsme začali už před několika málo měsíci s tím, že hrajeme pro vaše milionové kolegy. To jsou lidé, bez kterých byste si tu práci a život nemohli představit. To jsou ti, kteří vám pomůžou, kteří se s vámi podělí o cokoliv, třeba i o vlastní svačinu, to znamená chleba se salámem. A to je v práci dopoledne za mě to největší bohatství. Chcete-li jim zahrát 7 pecek v kuse a bez reklam můžete. Stačí, když se zaregistrujete na www.impuls.cz, zanecháte na sebe kontakt, no a já už se pak o vše postarám. Já vám zavolám, no a budeme dopoledne hrát pro milionové kolegy. Další muzika na vlnách Rádia Impuls. Bude to hit, který tady, konkrétně u mě v dopoledním vysílání premiéroval. Eva Farna a Miraj a hit, který se jmenuje Vzpomeneš si. Já budu určitě poslouchat a hodně nahlas.
1: Jsou tady filmové premiéry tohoto týdne v multikinech Sinestar. Zajít můžete na jeden z nejočekávanějších filmů roku, historické drama Christophera Nolana, Odyssea. V hlavní roli Matt Damon, co by král řeckého ostrova Itaka, který dle legend vymyslel slavného trojského koně. Po skončení bojů netouží Odysseus po ničem jiném, než vrátit se domů za manželkou a synem. Svými činy však podle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli ten návrat co nejvíc zkomplikovat. Víc na www.sinestar.cz.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
4: všude zdejší, všude je fajn.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
11: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls. Married long time ago.

0: Tornádo.
1: Pojďme dál, teď už míříme do východních Čech, odkud celý týden vysíláme v rámci našeho letního speciálu s názvem České prázdniny s rádiem Impuls. Zuřivý reportér Aleš Růžička dnes objevil zámek v Kostelci nad Orlicí.
2: Už jste někdy viděli seriál České televize o šlechtických rodech Modrá krev? Jestli ano, tak víte, že moderátor pořadu je František Kinský, pokračovatel významného hraběcího rodu, který je nejen majitelem zámku Kostelec nad Orlicí, ale občas tam i provází a provázel i mě. No a začátky tam v 90. letech nebyly snadné.
3: Je pravda, že můj otec, který je ten rozhodující, tak přebíral ten zámek jako ruinu. Díval se na to zámek zničený, ale říkal, když vidím ten park, vidím ty stromy, vidím ty keře, těm stromům je víc jak 200 let.
2: Dnes je v přízemí zámku klasický návštěvnický okruh a v prvním patře galerie, kde jsou v současnosti vystavené fotografie fotografa Josefa Sudka. Zajímavé je, jak do zdevastovaného zámku v 90. letech rodina Kinských dostávala exponáty.
3: Mého otce vždycky těšilo, když se mu povedlo někde v těch 50. a začátkem 60. let v těch starožitnostech objevit něco, co evidentně poznal, jako to je od nás. Nějakými svými cestami to doputovalo do pražských starožitností a otec jde okolo a neustále hledě do výloh, co by objevil kde krásného, co by ho těšilo, tak tam potom třeba najednou objevil takovou věc. Zrovna u takové věci ti ukazuju tady ta miska. To je ono.
2: No a na zámku v Kostelci nad Orlicí také mají krásný hudební program. Například na konci července a začátku srpna tam na nádvoří zahraje krom jiného jeden z nejlepších hráčů na čelo, Míša Majský. Ze zámku Kinských zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls.
4: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Co dodat k téhle písni Jaroslava Uhlíře, Severní vítr snad jen polívčička byla?
1: Ano, já jsem tady taky vzpomínal na další hlášky. Douchová, jedna, bláznivá. Pane vedoucí, na co je to tlačítko?
0: Ano, to je geniální.
1: No, to je neskutečná věc.
0: Jo, já jdu dál.
1: Jakože, no, jeď dál.
0: No, miluju tenhle film. Nehoda se stala u Kejova na silnici číslo 54. Prosím vás, tohle neškrábe, tohle leští.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme na silnice, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začnou profíků Global Assistance a Kuba Tilšar.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. V Praze na Dobříšské ulici směrem na jižní spojku před Barandovským mostem došlo k nehodě. Počítejte s kolonou od tunelu Mrázovka a zdržení bude narůstat také před Blankou na Nové Polotavské. Bouralo se i na výjezdu z Prahy po dálnici D1 na Brno na úrovni Chodova. I tam narůstá zdržení. Z důvodu rekonstrukce Kbelské ulice v Praze se jede pomalu po Novopatské od D10 a po Cínovecké od Ústecké D8 od Zdib. Pomalu pojedete také před Prahou od Plzně od 7. kilometru D5. Ucpaná zůstává v obou směrech kvůli zúžení 34 mezi Ončovicemi a Vystrkovem na trase Pelhřimov-Humbolec a osobní auto boudalo na cestě z Prahy na Chomutov u Třebíze. Z Global Assistance Kuba.
1: Děkuji za hlášení. Dopravní agent Libor hlásí komplikace na trase Brno Veselí nad Moravou. Libore, ahoj, povídej, co se tam na místě děje.
3: Na Zdarým pulzáci směrem od Kyjova před obcí Vlkoš těsně stojí dvě policejní dodávky. Mají zaplé majáky, stojí tam nějaké auto po bouračce a nejde to za zatáčkou vidět, takže to tam celkem natvrdo brzdí, je to tam trošku o hubu. Tak opatrně, zdraví kamionák Libor.
1: Libore, děkujeme za hlášení, doufám, že to auto není moc pobouchané. Tak, Vláďo, co ty chystáš odpoledne?
4: No tak my pokračujeme v našem velkolepém putování České prázdniny, východní Čechy. Tohle musíme dál rozvinout, Tomáš Zemánek dneska v akci.
0: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás máte v ceně povinného ručení i úrazové pojištění řidiče.

0: Tady Impuls dopoledne pomalu jistě končí, už to překleneme úderem 12. do odpoledního vysílání, obědového, dalo by se říci na startu, ale já teď připomenu, že radost ze života tu můžeme najít i v maličkostech. Mezi vás zase napříč Českem vyrazili naši agenti, experti na radost, dnes konkrétně Martina Kroa, která se zajímala o to, jak se v letních dnech nejraději schladíte.
1: Jak se v létě nejraději osvěžíte?
2: Postříkám se hadicí na zahradě. Ona je to taková rodinná tradice, že to dělával vždycky můj děda. A obzvlášť po dlouhé práci v letním vedru, když jste úplně spocený a špinavý.
3: Já v létě moc ráda jezdím na sever, kde není takový horko a ráda se schladím.
1: Jak se v létě nejraději osvěžíte?
4: Vodní meloun, totálně. A nebo jakýkoliv jiný meloun, to mám fakt ráda. A nebo nějaký jídlo s rajčatama. Rajčata jsou skvělý v létě. A nebo pomelo grep, birel. Ideálně, když jedu na kole a pak si ho dám někde v hospodě.
0: Skvělé varianty. Ať je to meloun, ať je to hadice, nebo cokoliv jiného, mějte skvělé odpoledne. Generál Jaroš se o vás postará.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Bude 12 hodin, hezké skoro odpoledne tady na Impulzu. Máme ještě chviličku času, tak bych využil toho času, abych vás pozval na Benátskou s Impulzem. No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie a legendární Roxette s námi budou už v příštím týdnu právě v areálu libereckého areálu Vesec. Tak tam se na vás těšíme, vstupenky v prodeji a nebo pozor, si je i dneska odpoledne můžete vyhrát u Petra a u Renaty. To máme zmáknuté, těšíme se na vás a co se týká zpráv ve 12, opět nás čekají silné bouřky a varování od meteorologů vám předáme právě ve zprávách v pravé poledne. Co se týká počasí na dnešek, bude polojasno až oblačno, zpočátku výjimečně, postupně během odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty okolo 30 stupňů, jižní Morava 32 a na horách v 1000 metrech bude okolo 21.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Horko znovu doplní bouřky. Na železničním koridoru na Olomoucku omezila vlaky porucha. Ukrajina má nového premiéra. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Bouřkám se v Česku líbí. Vyskytovat se budou i v následujících dnech. Zítra by mohly být i silné. Napršet při nich může kolem 40 mm a může je doprovodit krupobytí a výraznější nárazy větru. Teploty budou dnes i zítra stoupat k tropické třicítce. Na Moravě a ve Slezsku meteorologové zítra očekávají až 33 stupňů. Zatím do odvolání, tak na jihu Moravy zůstává v platnosti upozornění na nebezpečí požáru. Z předpovědi a výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ale vyplývá, že ochlazení je za dveřmi. Přinese ho víkend, který slibuje i přehánky. Porucha zabezpečovacího zařízení dopoledne zkomplikovala dopravu vlaků na Olomoucku. Na železničním koridoru u Červenky byl provoz výrazně omezený asi hodinu a půl. Vlaky nabraly zpoždění až několik desítek minut. Provoz se obnovil asi před hodinou. Agentuře ČTK to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. České dráhy uvedly, že kvůli poruše u Červenky má zpoždění několik dálkových vlaků jedoucích po tomto železničním koridoru. Vlaky do stanic přijíždějí o desítky minut později, než stanovují jízdní řády. Zpoždění by se mělo postupně zkracovat. Prezident by se rád bavil s vládou, tam v tom prý ale moc nejde naproti. Padlo to v exkluzivním rozhovoru s Petrem Pavlem na zpravodajském serveru iDnes.cz. Prezident by rád schůzkami s vládními představiteli předcházel sporům, třeba při přípravě nových zákonů.
12: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
10: Premiér Andrej Babiš nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Předsedovi vlády vadí rozdílný pohled na zahraniční politiku a na schůzky by prý ani neměl čas. Na Slovensku stále roste u dětí obliba fast foodu. Ovoce nebo zeleninu si každý den dopřeje méně než polovina z nich. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním.
13: U dětí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí. Vzrástli však návštevy fast foodov s frekvenciou 3 až 4 krát týždenne. Vyprážené jedlá často konzumuje 22% detí a sladkosti každý deň až 45% detí. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
10: Ukrajina má nového premiéra. Ukrajinský parlament dnes do funkce schválil Sergeje Korečkého. Dosud byl šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie. Mezi klíčovými úkoly uvedl také přípravu na příští zimu, která kvůli ruským útokům na ukrajinská energetická zařízení a infrastrukturu může být podle jeho slov těžší než ta minulá.
0: V rámci našich prázdnin, českých prázdnin, navštěvujeme východní Čechy. Tomáš Kabát se vydal do Pardubic. Pro Perník, tak za chviličku se s ním spojíme za 35 minut. Teď nás čeká Daniel Landa a za okamžik originál toho, co zpívala Helena Vondráčková. Léto je léto.
11: Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jelen a její koncert z Benátské s Impulzem. Rok 2024 Benátská. Koncertní energie a úžasná atmosféra. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: ne každý den musí být úplně tak, jak by měl, ale jsou dny, kdy je všechno v pořádku a tohle ten optimismus našich kluků z kapely Opět a Radeček nás strašně moc baví, žijeme českou muzikou. Kdo má rád muzikály, přijde si za chviličku na své, první muzikál, který napsal Michal David, bude tady za pár chvil, teď Královnou jsem já a Tři Kleopatry se o to podělí a také vás vezmeme na silnice, doprava 007 a problémy na D1, pokud jedete na trase Ostrovačice Brno.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré čtvrteční odpoledne, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Provoz sílí na D1 v úseku Ostrovačice Brno na tahu z Prahy do Vyškova. Pomalu to jede také na Rakousko-Českém pomezí před Mikulovem na tahu z Vídně do Brna. A další kolony ty sledujeme na Pražském okruhu, klasicky mezi Zlíčínem a Ořechem ve směru na Modletice. Okruh je tady ucpaný i v protisměru, bohužel od D1 k D5. Hlaste se nám, agenti, agentky, potřebujeme vás, vaší spolupráci přes žlutou mobilní aplikaci a bude dobře, za chvíli slibovaná Kleopatra a teď úžasný klavír, který nabízí skupina ABBA. Užívejte odpoledne, Radio Impuls.

0: dobré čtvrteční odpoledne, dneska ráno u Impulzových, tak Maruška byla připravena, řekla správně heslo halo tady Impulzovi a zasloužila si tu velkou radost.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Ne, jo! Ne, to snad není možný, konečně, konečně.
1: To bežně, děkuju.
3: Jupi, Maruško, krásné ráno.
1: Taky vám přeju pěkné ráno.
3: Jste Maruška Hříbková, že jo?
1: Ano.
3: No tak my vám gratulujeme, máte 10 000 korun.
1: To stačí, děkuju.
0: To stačí, výborně. Dneska ráno, to byla paráda, zítra to může být s vámi. Přihlašte se www.impuls.cz, říkejte halo, tady Impulzovi.
4: Vtip Vlasty Korce.
5: Baví se dvě kámošky, jedna říká: Terko, Terko, představ si, Robin mi včera poprvé dal pusu. A ta druhá říká: to je paráda, to je skvělý, to je super. A už si mu řekla, že s ním čekáš dítě?
4: Filmové premiéry.
6: Now he's not.
7: Do kin míří jeden z nejočekávanějších filmů roku. Historické drama Christophera Nolana Odyssea. V hlavní roli Matt Damon, co by král řeckého ostrova Itaka, který dle legend vymyslel slavného trojského koně. Po skončení bojů netouží Odysseus po ničem jiném, než vrátit se domů za manželkou a synem. Svými činy však podle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli ten návrat co nejvíc zkomplikovat.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
13: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
12: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
14: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
15: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
16: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
17: Pak přijeďte do AutoESA.
16: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
17: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
16: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
18: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
19: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
20: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvilu plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
21: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
22: Myslím, že to bude za C. Gumák.
21: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
23: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
24: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
25: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
26: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
25: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
27: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás.
0: Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls. Za chvíli z impulzovic krabičky Karel Gott, Lady Carnival. To je píseň, která vznikla vlastně původně pro hudební festival v Rio v Brazílii. A ono, když budete pátrat, tak zjistíte, že Lady Carnival má také takovou svoji právě havajskou verzi. Ještě se objevila na jednom z alb Karla Gotta. Tolik česká muzika za chviličku. Teďka vycestujeme, protože prožíváme české prázdniny.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: A zaměřujeme se na další lokální výrobek, který znají po celém Česku. V rámci putování po východních Čechách se reportér Tomáš Kabát vydal do Pardubic, pro které je samozřejmě typický perník. Tome, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Mě až oči přecházejí z toho, když vidím, co všechno se z perníku dá vytvořit. Vedle mě je Markéta Janošová, dcera majitele firmy Janoš, výrobce pardubického perníku. Dobrý den.
3: Dobrý den. To tak, jak vidíte, tak je to od klasických perníkových chaloupek, co každý se asi pod pojmem pardubický perník vybaví, tak je to po krajinky zimní, nádherné, ladovské, které tatínek miluje, oblíbili jsme si je všichni, po různé výroční perníky. Klobouk z perníku nebo motýlek, tak se dá vytvořit kde co.
2: Proč je vlastně perník spojený právě s Pardubicemi?
3: U nás v Pardubicích se dá říct, že už 500 let tady vlastně je tradice pardubického perníku.
2: No a z čeho byl tedy v minulosti a z čeho jedna?
3: To by se dalo říct, že se snažíme samozřejmě uchovat právě co nejvíc tradiční tu recepturu.
2: Takže v čem je specifický?
3: Má v sobě ten meruňkový džem, který je tedy velice chutný, vláčný a tomu těstu dává určitou barvu i chuť. Ale není to jediné, je tam samozřejmě i med. Tohle spojení dává vlastně tomu perníku tu krásnou barvu, kterou má mít i nadýchanou strukturu.
2: S Markétou Janošovou si povídáme o perníku. Proměnila se nějakým způsobem technologie té výroby?
3: Dá se říct, že ne. Samozřejmě, že se snažíme věci, které se musí dělat ručně, na tom perníku zůstávají samozřejmě tradičně ručně vyráběné. Velkou výhodou je, že už máme vyvalovačku, nemusíme to válet jako dědeček, si pamatuju, ještě válečkem. Máme míchačku perfektní, starodávnou, která úžasně funguje a je to zjednodušení, ale jinak opravdu je to všechno ruční práce, ten perník jde několikrát z ruky do ruky, aby vlastně došel na prodejnu a vypadal tak, jak vypadá.
2: Říká Markéta Janošová, dcera majitele firmy Janoš, což je výrobce pardubického perníku. A za hodinu si povíme víc o jejich firmě.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

doslova světový hit tady u nás na Impulzu. Několik desítek jazyků do celého světa dostal právě hit Lady Carnival od Karla Gotta. Němčina, samozřejmě nevýjímaje. Paulo Habera, za chviličku je to o hvězdách, nebo třeba Miley Cyrus. Chystáme se i na aktuální dopravní informace, jak to momentálně vypadá na našich silnicích. Třeba dlouhé kolony, ty sledujeme na pražském okruhu mezi D1 a D5, ale celkové shrnutí přijde za 2 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se k nám přidává. Ahoj Leni.
2: Ahoj Vládio, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na dálnici D1 na 19. kilometru bourala 3 auta a kolona od Zlíčína. V návaznosti na to je kolona také na plzeňské D5 od Lodinice od 8. kilometru. Bouralo se na Pražském okruhu i ve směru z dálnice D1 na letiště na 17. kilometru. Tady řidiči popojíždějí od Vesce. V Praze se jede pomalu na příjezd do Belské, od Novopatské i od Cínovecké. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 178 a 196 kilometrem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomalíte kvůli omezení úměří na mezi 138 a 134 kilometrem. A kvůli omezení je ucpaná silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Z Global Assistant Zenka.
1: A co vidíte vy z vašeho pohledu? Do řidiče, hlaste nám to přes žlutou mobilní aplikaci. Zdravíme do celé republiky. Šťastnou cestu. Impuls.

0: je náš přísný porotce pěveckých soutěží, Palo Habera, na rádiu Impuls před 13. hodinou, týden po mohutném požáru ve Zlíně, jak to momentálně vypadá, co se tam děje, shrneme ve zprávách v jednu. Dneska bude polojasno, oblačno, zpočátku výjimečně, postupně během odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer bude srážek ubývat teploty okolo 30 stupňů.
1: Počasí nezměníte, okna ano, Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Boulevard.
5: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulsem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. I domácí a slovenská špička, jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
6: Pomoc lidem v bytové nouzi přeberou částečně úřady práce. Ve Zlíně vyšetřují příčiny masivního požáru. Otravy z jídla jsou v létě častější. Je jedna hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: O lidi ohrožené bytovou nouzí se částečně postarají také úřady práce. Část úkolů převezmou od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Poradenská kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností, bude jich o 100 víc. Změny přinese novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes podle informací Hradu podepsal prezident Petr Pavel. Za lidi bez vyhovujícího bydlení se budou podle předlohy vždy pokládat například oběti domácí násilí, rozvádějící se nebo lidé rušící partnerství. Za osobu bez možnosti opatřit si vyhovující bydlení vlastním přičiněním se bude považovat člověk, u kterého příjem nebo příjem jeho domácnosti nepřevyšuje dvojnásobek životního minima. Po zaplacení nákladů na bydlení ale lidem bude muset zbýt aspoň polovina životního minima. Týden po mohutném požáru ve Zlíně běží naplno vyšetřování jeho příčin. Hasiči nadále žádají veřejnost o pomoc. Likvidace následků bude ještě během na dlouhou trať.
7: Všechno má více než týden poté, co vypukl požár svůj řád, platí zákaz vstupu do budovy a tak je vyšetřování zatím spíše na policistech, ti už uskutečnili a budou i nadále konat řadu výslechů lidí, kteří měli ve 34. budově své sklady anebo tam pracovali a patřili mezi první evakuované. Nadále platí výzva hasičů, ti žádají veřejnost o záběry nebo postřehy z toho, co se na místě dělo brzy po 8 hodině ranní minulý čtvrtek, kdy se zprvu nenápadný požár začal šířit bleskovým tempem. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
6: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují a tempo stoupání cen zrychlilo. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává průměrně za 40 korun 24 haléřů. Před týdnem bylo o 84 haléřů levnější. Nafta je dražší skoro o 2 koruny. Teď vyjde litr v průměru na 37 korun 57 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vláda v pondělí rozhodla, že s koncem týdne přestane ceny pohonných hmot regulovat. Analytici očekávají, že ceny i potom dál porostou. Otravy z jídla mají své zlaté období. Podle odborníků jsou v létě otravy způsobené viry, bakteriemi a toxiny kvůli vysokým teplotám častější. Při stravování mimo domov lidé často nemají přehled o tom, jestli je jídlo připravované bezpečným způsobem. Jeden zdroj navíc dokáže nakazit víc lidí. Na webu to dnes uvedl Státní zdravotní ústav. Podle lékařky Dany Němcové je rizikové třeba syrové kuřecí maso, ale také uvařené těstoviny a rýže odložené při pokojové teplotě. Kapela Opět a Radeček zahraje wimbledonské šampionce. Přerov dnes přivítá vítězku slavného grandslamu Lindu Noskovou, která ve městě na Olomoucku bydlí. Radnice si pro její fanoušky připravila na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje. Součástí programu bude právě i vystoupení kapely Opět a Radeček. Bratři Polákovi, Ondřej a Tomáš to vnímají jako velkou poctu. Na zaplněné přerovské náměstí a oslavu s úspěšnou tenistkou se těší.
8: Určitě si to užijeme, protože Linda je z našeho kraje a my jsme ji samozřejmě strašně moc fandili v tom finále, stejně jako Káje Muchové.
9: No a navíc dělat před kapelu wimbledonské vítězce, tak to teda se musím přiznat, že budeme dělat pravděpodobně poprvé.
8: To se nestává každý den.
9: To ne, tak se na to moc těšíme.
6: 21-letá Nosková v sobotním finále nejslavnějšího turnaje světa porazila Karolínu Muchovou. Rodačka ze Vsetínska se do Přerova přestěhovala v roce 2018 a to právě kvůli tenisu.
0: A veselo máme i kolem našich českých prázdnin. Není to tak dlouho, co jsme navštívili podnik na Hořické Trubičky. Teď je náš Tomáš Kabát v Pardubicích a sleduje výrobu perníku. Nemáme to tady ve studiu lehké, když Tomáš Kabát je u zdroje a může ochutnat. Za chvíli se s ním spojíme, teď no name.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Další kapela, právě kluci z No Name, co s námi vystoupí příští týden na Benátské s Impulzem, také je tam uvidíte. Vstupenky si i dnes odpoledne můžete vyhrát už po 16. hodině v našem vysílání.

0: Hezké odpoledne, čtvrteční odpoledne na Impulzu. Za chvíli budeme hrát filmově, připomeneme si Lvího krále a co koukáme na silnice, tak D1, tam máme kolony a po nehodě je zasekaný Pražský okruh. Za 2,5 minuty pro vás máme detaily.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1, tady kvůli zúžení se vleče doprava z Brna do Prahy, a to mezi kilometry 140 a 133. Další kolony na D1 sledujeme typicky na příjezdu do Brna od Prahy. Stavební práce, ty nám zpomalují provoz i na trase Pelhřimov-Humpolec mezi Onušovicemi a Vystrkovem. Doprava drhne v obou směrech a po nehodě je zasekaný pražský okruh na trase Ruzyně-Modletice mezi 25. a 19. kilometrem u Ohře Cháze exitem 19. Tady se totiž srazila 3 auta. Dávejte na sebe pozor, stejně tak na ostatní a cokoliv dalšího, co je potřeba ohlásit. Hlaste nám přes žlutou mobilní aplikaci, vysílejte s námi.

0: Hezké čtvrteční odpoledne prožíváme české prázdniny na Impulzu, my to ještě podpoříme živákem se čtyřmi Ačky. V roce 2012, už je toho pár let, vznikla kapela Jelen. A tehdy to všechno začalo a doputovalo to až sem. Do roku 2026 a tak tuto sobotu živák se čtyřmi Ačky bude právě s kapelou Jelen. Ať už budete v sobotu kdekoliv, ideálně nějaký ten kemping, tak by se to hodilo. Kapela Jelen k tomu bude ideální, co se týká muziky. Jejich živák čekejte v 8 večer. K tomu samozřejmě jejich největší hity. Těšíme se, sobota, 8 večerní, kapela Jelen, živák se čtyřmi A.
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between nightmare and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štíru mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Dobré odpoledne, Václavanec Káře z Impulzovic krabičky, mídlový princ, nabídneme už za pár chvil.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Všude dobře u nás nejlíp, české prázdniny na Impulzu. Až do konce právě prázdnin projíždíme celou republiku a v našem letním vysílání vám představujeme lokální produkty, rodinné firmy, také řemeslníky a tento týden jsme ve východních Čechách a dneska vysíláme mimo jiné Mňam o pardubickém perníku a znovu si bere slovo náš reportér Tomáš Kabát. Tome, ahoj.
2: Zdravím znovu z Pardubic, pěkné odpoledne. Vedle mě je stále Markéta Janošová, dcera majitele firmy Janoš, což je výrobce pardubického perníku. Znovu vítejte ve vysílání.
3: Děkuji.
2: Jak dlouho perníky vyrábí právě ta vaše firma?
3: Už 120 let vlastně máme rodinnou tradici. Samozřejmě firma jako taková funguje až od revoluce, od toho roku 90, kdy dědeček s babičkou a tatínkem spolu tu firmu vlastně založili.
2: A vy jako dcera hodláte pokračovat v rodinné tradici?
3: Teďka určitým způsobem pokračuju, protože tatínek prodělal mozkovou mrtvici. Tím pádem jsem se zase vrátila do firmy v tom smyslu, že se snažím být takovým jeho mluvčím, podpořit ho v těch jeho snech a v tom, co vlastně tady tvoří, na za co jsme určitě na něho jako rodina pyšní. Je to rodinná tradice, na kterou jsme samozřejmě hrdí.
2: A vy jste se třeba už s tím perníkářstvím dostala do kontaktu v dětství?
3: Určitě ano, my jsme s tím vlastně vyrostli. My jsme vyrostli v pekárně, zdobili jsme jak já, tak můj bratr. Moc nás to bavilo, bylo to takové hezké. Vždycky jsme věděli, že babičku, dědu a nakonec i tátu najdeme ve firmě, což bylo jejich vášní od jak živa.
2: S Markétou Janošovou si povídáme o perníku. Jsou třeba nějaké tradice spojené s tím řemeslem?
3: Moje hodně oblíbená tradice je, že vlastně perníkářovi, když se narodí dcera, tak zadělá těsto a to těsto nechá zrát, protože pardubický perník praví opravdu dlouho zraje a nechá ho zrát vlastně až do svatby té dcery. U nás s tátou mu už těsto trochu přezrálo, protože jsem zůstala svobodná. Je to taková tradice, která mě opravdu jako provází životem a velice mě zaujala.
2: Jaké další výzvy před vámi stojí?
3: Plánujeme tu galerii perníku otvírat. Je to vlastně takový závěr, řekla bych, tátovi práce celoživotní. Tak si tady můžou vlastně návštěvníci prohlídnout spoustu ukázek perníku, ale mnoho diplomů. Můžou si vlastně i vyzkoušet, jak se takový perník zdobí a podívat se aspoň přes video do výrobny.
2: U mikrofonu se mnou byla Markéta Janošová, dcera majitele firmy Janoš. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Děkuji vám a nashledanou.
2: Přímo z Pardubic se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

U nás na Impulzu za chvíli Marek Ztracený, chystající se na Letnou jako první český interpret. A 6-kilometrová kolona popojíždí na pražském okruhu mezi Ruzíní a Ořechem směr Modlatice. Podrobnosti tady budeme mít za necelé 3 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Držte pevně volant, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková nám pomůže. Leni.
2: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomalíte kvůli omezení úměří na mezi 141. a 134. kilometrem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a narazové kolony hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Kvůli omezení se zdržíte na silnici 34 z Humpolce do Pelřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem, dále na silnici 38 z Jihlavy do Znojma u Suché a na silnici 19 z Tábora do Pelřimova u Lejčkova. A na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na dálnici D1 za Ořechem na 19. kilometru probíhá odklízení nehody. Kolona je od Zličína i od plzeňské D5 od Loděnice od 10. kilometru. Z Global Assistance, Lenka.
1: Jestli nemáte pilotní průkaz třeba jako zpěvák kapely Miraj Navrátil, kterého zdravíme, tak bohužel to budeme muset zvládnout a hlásit si všechno dál přes žlutou mobilní aplikaci, a to nám jde. Kapelu Miraj také znáte z našeho playlistu. Tak poslouchejte dál, žijeme českou muzikou a šťastnou cestu přejeme do kteréhokoliv kousku republiky.
0: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus vás vyprostíme, odtáhneme a dokonce přeložíme váš náklad do náhradního vozidla. A to bez limitu.

0: 14. hodina, pětinásobná radost teď strší z pražské zoologické zahrady. A tuhle úžasnou zprávu se s vámi budeme dělit ve zprávách ve dvě. A co se týká dneška, bude polojasno, oblačno, zpočátku výjimečně, postupně během odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer budou srážky ubývat, nejvyšší teploty okolo 30 stupňů, jih Moravy bude mít 32 a na horách 21 stupňů, slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ten v bouřkách zesílí.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Důchodci můžou ukončit penzijní spoření bez sankcí. Poslanec Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Důchodci si můžou oddechnout. Ti, kteří si penzijní spoření založili před rokem 2023 a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Senioři, kteří od spoření kvůli předloňské změně podmínek odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, pak získají náhradu. Předpokládá to koaliční novela o doplňkovém penzijním spoření, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření z domácího násilí. V minulém týdnu ho policie vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde se svou manželkou žije. Státní zástupce uvedl, že policie v případu prověřuje podezření z týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Veřejnoprávní rozhlas také zjistil, že policie Foldynovi zabavila několik střelných zbraní. Poslanec řekl, že je nevinný. Případ je teprve na začátku a Foldyna v současné době není z ničeho obviněný. Svou manželku měl poslanec napadnout minulý týden. Policie mu kromě vykázání z domu také zakázala manželku kontaktovat. Nový majitel mosteckého autodromu bude omezovat hluk. Během rekonstrukce vzniknou nejen protihlukové valy, ale i řada menších staveb, které omezí obtěžování. Kvůli hluku z autodromu se vedla série soudních líčení.
5: Na základě rozhodnutí soudů, které nakonec potvrdil také ústavní soud, kam se spor s domkáři ze sousedství až dostal, musí mostecký autodrom dodržovat přísné hlukové limity. Maximálně 55 decibelů ve všední dny a 50 o víkendech a svátcích. Nový majitel areálu, kterým je investiční skupina Romana Stanka staršího, proto bude hledat možnosti, jak zátěž pro okolí snížit. Jako první by měly vzniknout speciální protihlukové valy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Díleři drog se dohodli s olomouckým soudem. 6 obžalovaných tak dostalo v rozsáhlé narkotické kauze až 6 let vězení. 5 mužů a 1 žena uzavřeli dohodu o vině a trestu. Státní zástupce Jindřich Pazdera popsal, jak jejich drogový biznis vypadal.
6: Od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumpersku, Olomoucku a Prostějovsku ve velkém rozsahu. Bavíme se zhruba o 2,5 kg, se kterými měli v rámci organizované skupiny nakládat.
3: Skupinu dopadli policisté loni v listopadu. Za mříže jdou 4 ze 6 členů organizované skupiny. 2 dostali podmínku.
0: My se taky vydáme na pomezí Jičínska a Mladoboleslavska. Tam se rodí železniční budoucnost. Probereme za 40 minut tady na Impulzu. A teď něco z dílny pana Hapky Horáčka, duet s Janou Kiršner.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: skupina Činasky teď v našem vysílání, jejich selhání, to, co tady kluci, když tahle nová písnička vyšla, představili živě přímo v našem studiu, to tady zahráli na klavír, Michal Malátný zpíval, paráda. Máme z toho pořád geniální zážitek a najdete ho na našich sítích, tedy na Instagramu, na Facebooku, a skupina Činasky tak nás bude provázet další zásadní akci, a to najednou. Příští týden s námi budou na Benátské s Impulzem v Liberci a Real Vesec a v říjnu potom na Českém Mejdanu v O2 aréně, no to je paráda. Za chviličku taky aktuální informace z dopravy 007.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme v tom s vámi, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dopravní agent Radek, ten nám hlásí komplikace na Jesenicku. Radku, kde pak jste? Prosím, řekněte podrobnosti.
2: Říči, já vás zdravím. Ve směru Jeseník, Bukovice, směrem na Červenohorské sedlo, na velké křižovatce pod Adžipkou stojí lesácký vůz plný dřeva. Klekl mu kamion, stojí přímo v křižovatce. Už je tam teda policie České republiky, hažou to tam kivadlové, tak opatrně, je to tam teda označené. Příjemno. Cestu.
1: Díky za hlášení, Radka, zdravíme, také šťastnou cestu. Několika kilometrová kolonáta je na Pražském okruhu za Ruzíní směr Modletice. Nová nehoda brzdí dopravu na D1, 84. kilometr na tahu Praha-Brno. Kolona má skoro 2 kilometry. A ještě uzavřeme výbornou zprávou. Kolona D1 směrem z Brna do Prahy za exitem 141, tak se pozvolna rozjíždí. Z toho máme radost. To jsou ty malé radosti pro toho, kdo je v té koloně nebo kdo tam byl. Tak možná větší, než si myslíme. My vám přejeme šťastnou cestu, hlaste se nám dál přes žlutou mobilní aplikaci.

0: Je nám úplně jasné, že se u vás v práci najde taky někdo, koho tolik nemusíte a toho v rámci milionových kolegů vlastně vůbec nemusíte zmiňovat. Prostě nemáte ho rádi, nebudete to říkat, vy necháte ho na seznamu svých oblíbených milionových kolegů, který můžete zahrát třeba už zítra dopoledne po 9. hodině. Jenom je potřeba se objednat si svých 7 pecek pro své milionové kolegy www.impuls.cz.
1: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Za necelé dvě minuty další velká osobnost Impulzovic Krabičky a to je velká osobnost i proto, že se o ní udělal muzikál. Když už vás udělají muzikál, taky to něco znamená. Biograf Láska, takhle se jmenoval muzikál, Hana Zagorová, o ní mluvíme a její hit Málo kdo ví za chvíli v Impulzovic Krabičce.
1: Svět kolem nás.
0: Teď se vydáme na pomezí Jičínska a Mladoboleslavská, tam se rodí železniční budoucnost. Firma AŽD tam na trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem zkouší několik let svůj samořídící vlak a k němu teď přidala i novou vlakotramvaj. Zajeli se na ní podívat i naši kolegové ze zpravodajského serveru iDnes.cz.
2: Původně brněnskou šalinu hodili do modrého kabátku, osadit do ní museli i spoustu věcí, která z ní udělala téměř plnohodnotný vlak. Náměstek ředitele AŽD pro výzkum a vývoj Antonín Diviš řekl, že položením tramvaje na vlakové koleje to zkrátka neskončilo.
3: Musely být domontovány světlomety, akustická výstraha, řešili jsme instalaci vlakového zabezpečovače nebo systému kontroly bělosti, ale na druhou stranu zachovali jsme standardní ovládání prostřednictvím pedálů.
2: Vlakotramvaj dostala přezdívku Lenka, což je zkrátka pro lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo. Ředitel firmy AŽD Zdeněk Chrdle našim kolegům z iDnesu řekl, že Lence bude oproti vlakům minimálně jedna věc chybět.
4: Třeba ta tramvaj nebude mít toaletu, která prodražuje samozřejmě ten provoz.
2: Aby mohla vlakotramvaj do ostrého provozu zároveň na širých tratích a ulicích měst, se musí změnit řada zákonů. Fotky a video z jízdy experimentální Lenkou najdete na zpravodajském webu iDnes.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Naladili jste si Impuls, krásné odpoledne, za malý moment skupina Elan nebo ze Španělska Alvaro Soler. Hned dvě nehody, ty nám komplikují provoz na tahu Praha Brno u Koberovic a pak u Kývalky. Podrobnosti tady budou za dvě minuty. Radio Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké čtvrteční odpoledne, vezeme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Sledujte, co se děje před vámi. Lenka Roštoková připravená, začíná jako první. Leni.
2: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 84. kilometru policie vyšetřuje nehodu, kolona má 3 kilometry. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a narazové kolony hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Navíc u Kývalky na 181. kilometru boural kamion s dodávkou. Na silnici 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou zasahují záchranáři u nehody nákladního auta s motorkou. Dlouhé kolony jsou v obou směrech. Kvůli omezení se zdržíte na silnici 34 z Humpolce do Pelřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem a také na silnici 33 na průtahu Náchodem do Polska. Hodně ucpaný je Pražský okruh z Ruzyně na dálnici D1 mezi Zličínem a Ořechem. V návaznosti na to popojíždí kolona hlavně kamionů na Plzeňské D5 se odberou na od 14. kilometru. Global Assistance, Lenka.
1: Spoustu starostí, ještě volá náš věrný dopravní agent, haló?
3: Houlavej Charlie, zdraví, Chomutov směr Praha, Četník na mašině a bacha, tam na tom úseku, co se staví dálnice, je většinou 50, 70, za kamionem ho nevidíte. A nebo když jo, tak to už je pozdě. Čau, čau.
1: Děkujeme za hlášení. Ještě to není všechno. Ze severních Čech volá Petra.
4: Ahoj, impulzáci, prosím vás, cesta z Huntířova na Děčín. Když přejedete horizont a sjíždíte dolů do Děčína, tak v zatáčce jsou dvoje hasiči, policajti, prosím vás, tak opatrně, jo, je to přímo v zatáčce. Hezký den, ahoj Petra.
1: Chválíme, velmi dobře používáte žlutou mobilní aplikaci. Jenom jak je slyšet, tak tu cestu právě Renata s Petrem nebudou mít úplně jednoduchou, ale oni to vyřeší společně s vámi přes žlutou mobilní aplikaci. Vítám vás, ahoj.
5: Ahoj.
6: Ahoj.
1: Tak prosím, do jakého roku se vrátíme? Takový návrat do budoucnosti vlastně, po 15. hodině.
6: Do budoucnosti, do minulosti, je to výlet tam, kde nehrozí zácpy, jo, protože půjdeme virtuálně v čase v podstatě. A dneska do roku 1981.
5: Přesně tak, tak jsem zvědavá, s čím přijdou naši impulzáci. Už vzpomínejte na rok 81, pište nám na WhatsApp, co si pamatujete, co jste dělali, budeme za ty zprávy rádi, těšíme se na ně. A samozřejmě po 16. soutěžíme zase o dva lístky na Benátskou, která začíná přesně za týden.
6: Přesně za týden začíná Benátská s impulzem, taky dneska dvě celofestivalové vstupenky budeme mít.
1: Já jsem dneska zjistil mimochodem, že kapela Činasky nám hraje nejenom na Benátské s impulzem, ale i v naší O2 aréně na jubilejním 10. ročníku právě českého Midenu s impulzem, takže my jsme rádi, že je přečinaskováno.
5: Rozhodně,
1: to my máme rádi.
5: Užijeme si to zítra, dokonce i Aleš Růžička snídá s Michalem Malátným.
1: No paráda, takhle to všechno je spojené.

0: Rádio Impuls ve čtvrtek odpoledne 2 minuty před 15. hodinou. Připravte si roušky, prý zas něco přijde. Více ve zprávách Lenky Svobodové. Jsou za chvilku, pak nás čekají mandraže a brouci. A co nás čeká venku, minimálně zítra, tak, no tak to ví Renča.
1: Ty jsi říkal roušky, připravte si i deštníky na pátek, protože zítřek přinese bouřky i silné přeháňky. Odpoledne už na většině území může i hodně foukat a naměříme 25 až 30 stupňů na horách kolem 20.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: S rodinou máte jistotu.
4: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
5: Rodina je milá.
6: Jede poštovský pán.
3: A rodina umí podržet.
7: Mohli bychom vám pomoct my?
8: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
9: To není možný.
3: Máte rádi Kláru?
10: Vidíte ještě, že nás máte, jo?
5: Nebo Honzu?
11: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
3: Nebo oba?
7: Mějte se.
10: Šťastnou cestu.
3: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
12: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. I domácí a slovenská špička, jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
13: Čech zadržený v Číně byl v zemi soukromně. Soud v Janově trestá tragické zřícení mostu. Přerov bude kvůli šampionce noskové vzhůru nohama. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
14: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
13: Český občan zadržený v Číně byl v zemi na soukromé návštěvě. Muž nemá žádné vazby na jakoukoliv českou státní instituci. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka během své návštěvy Rakouska. Potvrdil informaci Pekingu, že Čech je v Číně zadržený kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Vyvrátil, že by případ souvisel se zadržením čínského občana v Praze. Fakultní nemocnice Brno odstupuje od smlouvy na stavbu porodnice. Odkládá se tak projekt za víc než 3 miliardy korun. Kontrola provedená před zahájením stavebních prací totiž odhalila závažné nesrovnalosti v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Nemocnice to uvedla v tiskové zprávě. Se stavbou nové porodnice ale stále počítá. Začít by podle ní mohla v příštím roce. Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie. Zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a mohou být potenciálně závažnější než COVID. Impulzu to řekl epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrh koncepce ochrany veřejného zdraví.
15: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním přesahem pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
13: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. U eboly a Marburgu je vznik pandemie pravděpodobný méně. Soud v italském Janově rozdává vysoké tresty kvůli zřícení Morandiho mostu. Při něm v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Soud právě teď čte své rozhodnutí. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, dostal 12 let vězení. V procesu je obžalovaných víc než 50. Čeští basketbalisté znají důležité soupeře. Ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 se ve skupině G utkají s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Naši basketbaloví reprezentanti se do této fáze bojů zařadili, když skončili poslední ve skupině v kvalifikaci za Estonskem, Slovinskem a Švédskem a přišli o šanci startovat na vrcholném turnaji v Kataru v příštím roce. Přerov čeká velká sláva. Město na Olomoucku chystá velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. 21-letá grandslamová vítězka vyrůstala v obci Bystřička na Vsetínsku. Do Přerova se přestěhovala v roce 2018 právě kvůli tenisové kariéře. Součástí dnešního programu bude přivítání Noskové na radnici, autogramiáda a vystoupení kapely Opět a Radeček. Mluvčí Přerova Lenka Chalupová Rádiu Impuls řekla, že atmosféru slavného travnatého turnaje připomene i jedna ryze wimbledonská tradice.
9: Návštěvníci akce se mohou těšit na jahody se smetanou, které jsou s Wimbledonem neodmyslitelně spjaty už od prvního ročníku turnaje v roce 1877. Tradice vznikla díky tomu, že se šampionát koná v době vrcholící jahodové sezóny. Město Přerov připraví pro fanoušky 300 porcí jahod, které budou rozdávány zdarma.
13: Program v Přerově začne přivítáním Noskové na radnici v 17 hodin. Veřejná část programu se následně odehraje na náměstí TG Masaryka. Přímo z místa se bude do našeho vysílání hlásit reportér Tomáš Zemánek.
0: A 4 minuty po 15. jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu a s vámi odteď Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, za chvíli budeme vzpomínat na rok 1981, tak se k nám přidejte.
0: A teď milí brouci a mandraže na Impulzu.
14: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Pulse, 7 minut po 15. hodině, čtvrtek 16. července a my jdeme zpátky v pačty čase.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes vás vezmeme do roku 1981. Bylo vám v tom roce 18, to by znamenalo, že letos slavíte 63. narozeniny, ale nemluvíme jenom k vám, ale ke všem ostatním, kteří si z toho roku 81 cokoliv pamatujete, máte nějaký příběh, co jste dělali, jak třeba trávili prázdniny nebo co jste nosili na sobě, tak nám o tom dejte vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Teď se tedy do toho roku 1981 vrátíme a společně si ho připomeneme. Tehdy jsme byli Československo, no a známá dvojka na nejvyšší

0: Místo byste dala Karla Gotta v anketě Zlatého Slavíka?
1: Jo, no ta Karla Gotta samozřejmě na prvé místo.
2: Já mám nejradši Korna.
3: Se skupin fandím Olympikům a Haně Zagorový a Neckářové a tak, no.
0: Na kterém místě podle tebe by se měla umístit skupina Olympik?
4: No tak Olympik by mohl být na prvním a na druhém místě.
5: No a stalo se. V roce 1981 skupina Olympik vyhrála poprvé Zlatého Slavíka. Tak kategorii zpěváků ovládl Karel Gott a z kategorie zpěvaček to byla samozřejmě Hanička Zagorová.
6: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
7: Samozřejmě, že v tom roce byla spousta dalších interpretů a písniček. Třeba Petr Spálený přišel z Peggy.
8: Když tak ležíš vedle mě a já tě hladím, moje Peggy.
5: Já dodnes nemám jasné, jestli ta písnička je o psovi nebo ne, teda. Ne, není?
7: To mě nenapadlo.
5: Já mám, jsem žil v tom, že to o psovi.
7: Ježišmarja, jakože by měla nějakou čivavu, Peggy, má malá Peggy. Víš, já myslím, že to bylo o nějaké holce, drobného vzrůstu. Pohledu očí tví. Jdu to googlit.
5: Peggy je typické jméno pro psa, jo. Jo, to je nějaká pudlice Peggy.
7: Jo, takhle, jdu to googlit, zjistíme.
5: Vygoogli. Formace Men at Work přišly s písní Down Under. Krásná, taková houpavá věc. Super, já tohle miluju.
7: No a tehdejší Zlatý Slavík Karel Gott v roce 1981 zpíval, že ráno jede dál.
5: No jo, mistra jsme už zmiňovali a úřadoval i v 81.

0: úžasná věc. Tak už jste myšlenkami v roce 1981, bylo vám tehdy 18, ale i víc nebo míň, je to jedno. Napište nám, čím jste žili v 81., kde jste pracovali, co jste nosili, jaké jsou vaše vzpomínky na tu dobu. Náš WhatsApp je 605 222 007.
1: No, já jsem chtěla říct, že už jsem vygooglila, že opravdu Peggy je milovaná dívka, že to je intimní partnerka vypravěče, o které Petr Spálený zpíval, takže než potkal Peggy, byl jeho život prázdný, takže ne čivava, ne pes. Aha.
0: Petře, já se omlouvám.
1: Za počkat, ale v závěru je prý dokonce popsaná jako štěně, tedy roztomilá, hravá, něžná bytost. Tak teď jsem zmatená.
0: Já asi nezbyde, než skutečně tomu Petrovi zavolat někdy a zeptat se ho.
1: Jo, zeptáme
0: kdo
1: se.
0: Kdo je nebo byla Peggy. Tak, rok 1981, Kim Carnes přišla s písní Bette Davis Eyes. Tady je

0: odpolední impuls, za chvíli zase česká muzika a protože máme půlku července, léto v plném proudu, venku to vypadá, jak vypadá, krásně letně, tak i letní českou muzikou budeme žít, jsou české prázdniny, Iveta Bartošová, ale to už za chvilku. Sledujeme ale i silnice, pomalu to jede na trase z Vídně do Brna a problémy sledujeme taky na D1, typicky na příjezdu do Brna od Prahy, doprava 007 za 3 minuty.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A výváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na Impulzu. Hodně pomalu to jede na trase z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí před Mikulovem. Kolona tady má několik kilometrů. Z důvodu nehody je zasekaná D1 v úseku mezi kilometry 77 a 84 na tahu Praha-Brno. A silný provoz sledujeme na D1 typicky na příjezdu do Brna od Prahy. Kilometrová šňůra aut se aktuálně sune na průtahu Libercem na tahu Turnov-Hrádek nad Nisou, stejně jako na příjezdu do Prahy od Chomutova u ruzinského letiště. Pražský tunel Cholupice je uzavřený z důvodu porouchaného nákladňáku, praskla mu pneumatika. Je to ve směru od D1 k D5. A Pražský okruh je ucpaný ještě mezi Zličínem a Ořechem směrem od Ruzině na Modletice. Další informace čekáme od vás, budeme rádi. Buď zavolejte 605 222 07 a nebo velice pohodlně to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem a ty taky s krásným létem a Ivetou Bartošovou.
0: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: odpolední impuls. Krásné léto třeba bylo i v roce 1981 a my tady máme spoustu vašich úžasných příběhů.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Na WhatsApp nám napsala Marta z té doby roku 1981, si pamatuju televariaté, na které jsme se večer dívali s rodiči, s mladším bráchou jsme zase sledovali Šmouly.
0: No jo, Šmouly, jasná věc. Ozval se i Jenda. V roce 81, 10.10. jsem se oženil. Dodnes toho lituji, ale jsme pořád spolu.
2: Jendo, co to je za zprávu? Teď nevím, jestli mám litovat i manželku. A nebo dodnes to, jo takhle. Tak Jendo, napište nám ještě, jak to vypadá. Přece toho nelitujete od roku 81?
0: A zase jako jedna je držák.
2: Tak držák. Jo, Jendo, prostě, to se musí nechat. Držák jste.
0: Zatné a drží.
2: Nicméně, dneska nás opravdu bavíte svými příběhy, napsala Marie z Vodňan. Jo, v roce 1981 jsem otěhotněla s prvním synem. Bylo to 27. září v 15 hodin odpoledne. Naši byli u tety na posvícení v Trhových Svinech. Hustý. Když jsem vstala z postele, řekla jsem svému budoucímu manželovi, ty, já jsem v jiném stavu. Jak později zjistila, skutečně byla. Táta se mnou 3 týdny nemluvil, píše Marie, ani nejedl, jak jsem jej prý zklamala. Po porodu byl ale syn jeho nejmilovanější vnuk.
0: No jo, to jsou
2: dobře, tě, to dopadlo.
0: Ale hele, 27. září 15 odpoledne, to je...
2: Kdo si to může takhle pamatovat? Málo kdo. Dobrý Marie.
0: V roce 1981, na který vzpomínáme, natočil režisér Oldřich Lipský filmovou komedii Tajemství hradu v Karpatech. V hlavních rolích nás bavili Michal Dočolomanský, Vlastimil Brodský a Miloš Kopecký.
3: Hrabě Felix Teleke Stoleke hodlá dnes přenocovat v tvém hostinci.
4: Teleke Stoleke.
3: Prosím, Stelekem Stoleke. A nikoliv Stolekem Stoleke.
4: Chápu. Teleke Stoleke.
5: Pane hrábě, opáterně. Raději dvakrát měřát a jednou řezat.
3: Když jde o signorínu, rovnou řežu.
0: Paráda. Tak rok 81. Jestli vám v roce 81 bylo 18 nebo více i méně, tak se nám ozvěte na náš WhatsApp s vašimi vzpomínkami na tu dobu. Ať už to napíšete, nebo klidně můžete v tom WhatsAppu přidržet ten mikrofonek a příběh nám namluvit. A za chvíli se k tomu vrátíme.
1: Když nám bylo 18.

0: dopolední impuls, půl čtvrté, za chvilku zase česká muzika, bude Xindle X a proměna. No a taky dokončíme vaše vzpomínky na rok 1981, tak za chvilku.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Polní impuls, 5 minut před 3/4 na 4, ještě jedna píseň, bude z roku 1981, ale to je za chvilku.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Dnes jsme se s vámi přenesli do roku 1981. Iveta nám na WhatsApp napsala, v tom roce jsem se v Praze vyučila krejčovou. V provozovně na náměstí Míru jsme šili i pro televizi, třeba pro Televarieté, na které jsme konec konců tady taky vzpomínali. Práci dělám už 45 let a mám rok a půl do důchodu.
0: No tak krása, Ivetko, tak to doklepejte v pořádku, ve zdraví hlavně. V roce 1981 nám s manželem bylo 18 let. Chodili jsme na gympl ve Friedlandu nad Ostravicí a po několika letech jsme se vzali. Letos slavíme společných 40 let. Z naší třídy ještě vznikla další dvě manželství. Jedno nevydrželo. Zdraví Dana a Zbyněk Pavliskovi.
2: Tak je hezký.
0: To je hezký, no to je úžasný.
2: Jak se ta třída takhle popáruje, no. Tak to je hezký.
0: Školní lásky, když se takhle přetaví v tu celoživotní, tak to je super.
2: No, že to hlavně, že to vydrží. Takže gratulace. Moje jmenovkyně Renata v tom roce nastupovala do učení obor kuchař číšník a ještě k tomu na internát. Píše, obor mě vůbec nebavil a ten inter, z toho jsem měla trauma na celý život. Ale zůstala mi z něj kamarádka, vídáme se už 45 let a potkávají se i naše děti. Hezký.
0: Bára píše, v roce 1981 mi bylo 6 let, neskutečně jsem se těšila do školy, ale k 6. narozeninám jsem 29. srpna dostala vysněnou koloběžku. První jízda před panelákem z kopečku skončila rozbitou hlavou a už jsem do školy jít nechtěla, protože přeci nemůžu jít se zašitou hlavou do první třídy. No, šla jsem a nic se nestalo.
2: Jak jinak, tehdy, že se s tím moc rodiče nemazli, prostě, ježišmarja, jdeš do školy.
0: A řekla, hele, než se vdáš, to se zahojí.
2: Přesně, to byly ty věty, jo. Nicméně my jsme dnes rozebírali i písničku Peggy Petra Spáleného z toho roku 1981 a řešili jsme, jestli v ní zpívá o dívce nebo o psovi. Přeci jen Peggy je spíš psí jméno, co si říkal správně.
0: Peggy na okroze.
2: No jo, jo. A napsala nám Marie, vybavuji si video k té písničce Petr Spálený, tam byl se zrzavou jezevčicí. Přidala se i posluchačka Renata, ke konci se zpívá, co je zakleté v tvé duši štěněte. A
0: já
2: jsme
0: jsem
2: doma.
0: Šťastný, že jsem nežil v omylu celý život, no, to je skutečně píseň.
2: Já jsem teď prozřela, já myslím o ženský.
0: Peggy, no jo. Tak krásné vaše příběhy, další zase zítra z úplně jiného roku. A my se dneska s rokem 1981 rozloučíme s touhle věcí.
1: Když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
0: No byla to novinka roku 1981. Olympik, já, jenom já.
2: No, ona v závorce má nosil sobectví, protože je to ta já-já jistická.
0: No, no jistě, já, jenom já. Jdeme raní.

0: tady jájistická, jak říkala Renča, já, jenom já. Za chvilku Marika Gombitová a Miroš Birka, nespálme to krásné v nás, ale ještě od vás tady máme dojezd vzpomínek na ten 81.
1: Jasně, dneska jste strhali ten WhatsApp, tak třeba Pavel ještě napsal, že v roce 1981, na který jsme vzpomínali, mu bylo 7 let, ale pamatuje si, že se stěhovali s bráchou a rodiči z Prahy Vršovic na Žižkov a pozor, z 1+1 do 3+1, ale ta největší změna byla v tom, že v tom starém bytě měli boiler na pevná paliva a kamna. Teplou vodu měli jednou až dvakrát týdně. Najednou tady v tom novém 3+1 teplá voda tekla rovnou ze zdi a bylo tam ústřední topení.
0: No ale to musel být krok jak z 18. století.
1: Jo,
0: no,
1: najednou.
0: Rozdíla v těch kamínkách, aby si napustila vanu.
1: No bylo to
0: krásný.
1: Tak, vždyť se jo, tehdy bývávalo. I vykoupal si se v jedné vaně a pak se tam vykoupal ještě i druhý rodič a obě děti v 80. letech.
0: To nevystydlo ta voda. To je,
1: šetřilo jo, se, no, bodeď. Jistě. A jednou týdně se koupalo. No,
0: tak
1: neděli.
0: To prostě bylo. Neděli. Dobrá, krásné vaše vzpomínky. Budeme se těšit zase zítra. Teď sledujeme aktuální silnice. Problémy například na Jesenicku, odkud se přihlásí za chvilku náš dopravní agent Karel. Problémy jsou taky na Pražském okruhu. A nebo na příjezdu od Vídně před Mikulovem, doprava 007 za 2,5 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď toho je na těch silnicích. Přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profíci z Global Assistance hlásí dlouhé kolony na příjezdu do republiky od Vídně před Mikulovem. Nebo třeba na D1 tradičně na příjezdu do Brna od Prahy. Karel, náš dopravní agent, hlásí potíže na Jesenicku. Karle, ahoj, co se tam děje?
2: Nazdar impozáci, prosím vás, dojedete z Králíku na Hanušovice, vůbec se tam nepouštějte, je to tam s Králíkama prej 6 km zavřený, protože vyprošťují ten včerejší vybouraný kamion. Takže kdyby někdo něco viděl přesného, dejte vědět. Díky, čau.
1: Díky, Karle, taky. Zhruba 2-kilometrovou kolonu vidíme na výjezdu do Litomyšle směrem od Hradce Králové. Silnice 35 se ucpává ještě před Hodkovicemi nad Mohelkou směrem od Liberce a současně na průtahu Libercem směr Chrastava. Hodně pomalu to jede taky na Pražském okruhu, a to mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice nebo mezi Jesenicí a Radotínským mostem směrem od D1 k D5. Několikakilometrový dopravní štrůdl se vine na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Na vině je tady velká letní rekonstrukce Pražské Kbelské ulice. Další info čekáme od vás, jestli něco máte i dobré zprávy, kde se to rozjelo, pohnulo a tak dále. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
0: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus vás vyprostíme, odtáhneme a dokonce přeložíme váš náklad do náhradního vozidla, a to bez

0: Bylo se 2 minuty před 16. hodinou, hromy, blesky, kroupy, no spousta věcí nás může čekat. Co a kdy přijde, se dozvíte ve zprávách Lenky Svobodové. Za chvíli je tady, pak zase Kristýna a Stonka. A venku teda ten pátek zběžně vypadá jo. Jak?
1: No, ty si to naznačil, hromy, bouřky, blesky, taky foukat bude hodně, ale teploty budou ještě vysoko, 25 až 32 stupňů, až pak od víkendu dál se budou snižovat, na horách zítra kolem 20.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
5: V Planéu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planéo.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Silné bouřky se zítra vrátí. Vlaky včera v Bratislavě omezilo zvíře. Fotbalista Alex Král mění působiště. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Znovu nám hrozí silné bouřky. Meteorologové vydali výstrahu pro celé území Česka. Platit začíná zítra dopoledne. František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu upřesnil, že se bouřky přeženou na většině našeho území.
10: Může spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu. Výstrahu budeme v pátek upřesňovat, zejména přesnější lokalizaci a intenzitu bouřek.
9: V platnosti je hned několik dalších výstrah. Na Pálavě stále hrozí do odvolání požáry. Meteorologové pak také varují před počasím jako ve skleníku. Teplý a vlhký vzduch vytvoří na Ostravsku, v Polabí a také na jižní a střední Moravě nebezpečný mix pro naše zdraví. Měli bychom tak dodržovat pitný režim a při delším pobytu venku se snažit být ve stínu. Soud dnes potrestal pokus o upálení sousedky. Uložil 12 let vězení Filipovi Votýpkovi za snahu zavraždit seniorku, která byla jeho sousedkou v pražském paneláku. Mladíka uznal vinným za pokus o obecné ohrožení, protože založený požár byl rizikem i pro desítky dalších spících obyvatel domu. Závažnější následky nenastaly jen díky tomu, že se ženě podařilo oheň v jejím bytě uhasit své pomocí. Votýpka obžalobu odmítá. Připouští, že byl u důchodkyně na noční návštěvě. Tvrdí ale, že od spořádaně odešel. Verdikt není pravomocný a muž se obratem odvolal. Vlakovou dopravu včera na Slovensku zkomplikoval had. Přerušil provoz mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača. Plas způsobil zkrat v trakčním vedení a následný výpadek elektrického napájení. Událost zvíře nepřežilo, jinak se ale nikdo nezranil. Vyplývá to z tiskové zprávy Železnic Slovenské republiky.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
9: I vtipná hláška může inspirovat k velkému biznesu. To je případ podnikatele Jiřího Václavíka, který se nechal průpovídkou svého známého motivovat k podnikání. Při vyklízení chalupy po příbuznému začátkem 80. let kvůli vysoké vlhkosti řekl, že se v tom domě dají tak maximálně pěstovat houby. Dnes už je tak pan Václavík díky této myšlence déle než 40 let produkuje a zpracovává. Jeho dcera Eva Kořínková příběh vyprávěla našemu reportérovi Tomáši Kabátovi v rámci prázdninového vysílání.
11: Začínali jsme s výrobou substrátu na pěstování žampionů, postupně se převáděla výroba na hlívové zahrádky a dnes děláme větší sortiment hub, jako jsou šitaké, šupinovka na mléko, korálovec, hodně druhů hlív.
12: Jak probíhá výroba takového substrátu?
11: Je velmi důležitá technologie, kdy se dodrží určité pravidla hygieny, vysoké teploty na zpracování, abychom nemuseli používat i chemii a materiály byly zdravé, čisté a houbičky pěkně rostly. Žampion se vyrábí ze slámy a živočišných exkrementů a houby dřevokazné, jako je hlíva, korálovec, šitaké, pro ně se vyrábí substráty ze slámy, které propařujeme, venku máme zařízení, propaří se a ve velké místnosti, která je vydezinfikovaná a filtrovaný vzduch se očkuje a plní do obalů.
12: Odpovídala Eva Kořínková.
11: Naschledanou.
12: A z Dolan na Pardubicku se loučí i Tomáš Kabát.
9: Fotbalový záložník Alex Král zná po konci v Berlíně svůj příští dres. Jako volný hráč podepsal smlouvu s Kodaní. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro 28-letého hráče půjde o 6. zahraniční angažmá. Král má za sebou třeba působení ve West Hamu. V Česku hrál za Teplice a Slávii, se kterou vybojoval 2 tituly a 1 domácí pohár. V národním týmu se připsal 48 startů. Na současném mistrovství světa se ale nepředstavil.
0: A 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu s vámi Petr Brožík.
1: A Renata Kuková a máme pro vás 2 lístky na Benátskou. Za chvíli hrajeme.
0: No jasně, a teď Kristýna a Stonka. Hezké odpoledne s Impulzem.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Odpolední impuls, česká muzika zase za chvilku, Žlutej pes a Sametová, my sledujeme i silnice. Hustý provoz aktuálně hlásí naši dopravní agenti z rakousko-českého pomezí. Problematická na některých místech je i D1. Doprava 007 je tady za 3,5 minuty. No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette a další a další a další a další a další, spousta dalších. To je benátská s impulzem, která začíná přesně za týden, příští čtvrtek 23. července.
1: Přesně tak, já se na to dívám zrovna v ten čtvrtek, už toho 23. tam bude třeba slovenský den, Petr Nať, Richard Miller, No Name, takže všechno to, co máme rádi, co hrajeme i na Impulzu. Máme pro vás dva lístky, tak dávejte dobrý pozor, za chvilku hrajeme.
0: A to už za pár minut, jasná páka.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na pět a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Hustý provoz hlásí naši dopravní agenti z rakousko-českého pomezí před Mikulovem. Je to na tahu z Vídně do Brna. Krokem to jede taky na D1 na příjezdu do Brna na hlavní trase Praha-Vyškov. Stavební práce stěžují provoz na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou. Je tady 2-kilometrová kolona směrem od Liberce na Turnov. Pomalu to jede taky v Liberci ve směru Turnov-Chrastava. Nová nehoda aktuálně komplikuje provoz na silnici číslo 7 na příjezdu do Slaného od Chomutova. Pojďme i do hlavního města, tady v Praze sledujeme hodně kolon, třeba v Libni. Ucpává se taky třeba Pražský okruh u Ořecha směrem od D5 k D1. A možná to nemusí být všechno, cokoliv vidíte spoza svého volantu, kde potřeba dávat pozor, brzdit a tak dále, tak to dejte vědět ostatním, buď zavoláním na 605 222 007 a nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou už zajisté všichni máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem, teď je tedy pojďme zase vzhůru nahoru a vzpomínat se žlutým psem na dobu, kdy začaly lítat rakety.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Radio Impuls ve čtvrtek odpoledne, 4 minuty před 4:30. Za chvíli takový, jak to správně říct, matko-dceří, asi duet Lenka Filipová s dcerou Leny, Samotní nejsme nic. No a my si s vámi jdeme zahrát o krásnou věc. Celý tento týden hrajeme o vstupenky na Benátskou s Impulzem. Vystoupí třeba No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette, ale to je jenom hrstka těch 4 dnů. A i dneska pro vás máme 2 lístky na celý festival Benátské od 23. do 26. července. Pojďte si zahrát.
1: Tak, my po vás dneska chceme, abyste nám napsali kratinký příběh, klidně stačí v jedné větě, od koho byste na Benátské chtěli podpis a kam.
0: Ano, to je důležité. A kam?
1: Tak, chtěla bych říct, že tuhletu otázku nebo tady tuhletu nabídku vůči vám vymyslel Petr takhle, že ho hlavně zajímá, kam budete chtít podpis. A věří, že někdo bude chtít podpis i od něj, jsi mi říkala před chvilkou.
0: No tak jistě, tak já doufám, že tam budou zástupy, co na mě, ale jako z těch fanoušků a fanenek s těmi památníčky, jo.
1: Jo, takhle.
0: Nevím, takže, co ty s tom viděla zase hned.
1: Ty jsi myslel památníček a nějakého fanouška. No tak halejte se, takhle. Víte, jak vypadal Pinocchio, jo? Takže Petr se teď nevleze tady za ten mikrofon málem. No nic. Takže ještě jednou, napište, od koho byste na Benátské chtěli podpis a kam. Ten náš WhatsApp znáte, 605 222 007. Do té WhatsAppky přidejte vaše jméno a taky odkud jste, ať to víme. No a jeden z vašich příběhů Petr konkrétně vybere a vítězi bude volat.
2: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
3: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
2: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
4: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
5: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
14: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impuls, za chvilku rozbalíme zase Impulzovic krabičku, tam už je připraven Karel Černoch a jeho Zrcadlo, vydržte pár okamžiků. No a my celý týden hrajeme o stupenky na Benátskou s Impulzem, která začíná přesně za týden ve čtvrtek 23. července a potrvá až do neděle. A další dvě celofestivalové vstupenky teď máme připravené pro jednoho z vás. Napsali se spoustu úžasných příběhů na otázku, od koho byste se na Benátské chtěli nechat podepsat, případně kam. No a Petra Horníková napsala ten příběh, takže Petra už je teď na telefonu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tak Petro, zopakujte nám, co jste nám napsal. My jsme se opravdu pobavili s Petrem, tak řekněte to tady všem Impulzákům, od koho chcete podpis a jak to máte vymyšleno.
2: Určitě. Ideálně, napsala jsem, že ideálně bych sebou přibalila jedny záživě bílý spodní kalhotky, vytáhla je z baťohu a permanentním tiskem požádala o podpis i Jirku Macháčka, frontmana kapely MiG-21.
1: Vy máte i docela pádný důvod.
2: A ještě bych doplnila ten důvod, protože ta kapela sama sebe označuje za chlapeckou taneční a i stripteskou pěveckou skupinu.
0: A tam to ještě končí z Prahy 5 Smíchova, jo? Takhle je vlastně celý ten podtitul kapely MiG-21. A právě ta jejich písnička, že jo, Zvolna, Kalhotky si sundej.
1: Kalhotky si sundej, to je jeden z jejich hitů. Já jsem právě původně myslela, že na tohle chcete navázat, ale ano, stripterská skupina Jiří Macháček provádí psí kusy na tom pódiu, takže máte se na co těšit. Dvě celofestivalové vstupenky na Benátskou jsou vaše.
2: Dobře, děkuju moc.
0: Koho vezmete sebou?
2: Manžela.
0: Bezvadný. No teď teda nevím, jak to bude vypadat, až budete stát vedle manžela a budete vyndávat ty zbrusunové zářivě bílé. Jirka Macháček se už těší samozřejmě.
1: Takhle, manžela pošlete za Petrem, jo? Oni spolu prostě tak jako poklávosí, přátelský, přesně tak, a vy si vyřídíte s Macháčkem ty kalhotky, jo?
2: Dobře.
1: Jsme domluvený, Petro, budeme se na vás těšit na Benátské.
2: Tak jo, díky, já taky.
1: Naslyšenou.
0: Gratulujeme, tak další dvě vstupenky, vlastně poslední od nás zítra v tomhle čase ve vysílání Impulzu, kdybyste to náhodou nezvládli, nevyhráli, tak vstupenky si určitě pořiďte, bude přát počasí, sestava účinkujících skvělá, no bude to úžasné. Takže www.benacka.cz, tam jsou všechny informace a taky vstupenky.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Radio Impuls ve čtvrtek odpoledne, další česká muzika za chvilku, Lucie a Amerikána, to se moc těším já, jsou devadesátky a úžasná Lucie. Taky sledujeme aktuální silnice, čerstvá nehoda teď před Slaným směrem z Chomutova, už je tady kolona, doprava 007 je tady asi za 3,5 minuty a my se vrátíme ráno k impulzovým, kdy tady padla desítka.
1: Jasně, my na to vždycky čekáme, protože pokud řeknete správně heslo halo tady impulzovi ve chvíli, kdy vám naše ranní impulzovice rodinka zavolá, no tak máte 10 tisíc v kapse, pak samozřejmě můžete hrát i o 20, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku, která se vždycky týká těch našich českých prázdnin. No a dneska tam bylo plno emocí, jak říkáš, to ráno znělo parádně.
0: Maruška byla připravená, řekla heslo a měla obrovskou radost.
2: Halo,
0: tady
2: jim
0: pozorní. Ne, to snad není možný, konečně, konečně.
1: Maruško, krásné ráno!
2: Taky vám přeju pěkné ráno! Jste
1: Maruška Hříbková, že jo?
2: Ano!
1: No tak my vám gratulujeme, máte 10 000 korun.
2: To stačí, děkuju!
0: Každé všední ráno u impulzových můžete mít 10 nebo i 20 000 korun. Stačí prostě poslouchat. Když vám zazvoní telefon i neznámé číslo, tak to zvednout a říct halo, tady impulzovi. I když bude volat šéf z práce, kde jste nebo co se děje, tak vždycky takhle. Je potřeba se i zaregistrovat buď na webu Impulzu v naší mobilní aplikaci, anebo prémiovou SMS-kou. Na webu a v aplikaci jsou všechny informace a penízky na vás čekají.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: I teď servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víc jak kilometr má teď kolona před Slaným směrem z Chomutova na Prahu na silnici číslo 7, překáží tady nehoda. Několika kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici D8. Na vině je velká oprava pražské Kbelské ulice, je tady výrazně omezený provoz. V návaznosti na to se ucpává i Novopatská ulice směrem od Černého mostu na Letňany. Další dlouhé kolony v Praze sledujeme na cestách v Libni nebo třeba ve Vilzonově ulici, a to v obou směrech. Hodně pomalu to jede taky na pražské jižní spojce před Barandovským mostem. A několika kilometrová šňůra kamionů se sune po D5 v úseku Beroun Pražský okruh směrem od Plzně. Další kolony jsou pak na pražském okruhu směrem od D5 k Modleticím. Tak hodně pevné nervy. Ozvěte se i vy, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: minutu a půl před 17. hodinou Lenka Svobodová připravuje zprávy a kronikář v Přerově přepisuje dějiny. Co se děje, to se dozvíte za chvilku. Richard Miller a Ivan Tásler, Srdce jako kníže Rohan, to bude hnedka po zprávách. A venku nás čeká zítra co?
1: No, mluvíme o tom celé odpoledne. Zítra přijdou bouřky, silné přeháňky, odpoledne už na většině území může i hodně foukat, ale teploty pořád vysoké, 25 až 32 stupňů.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přerov zaplavili jahody se smetanou. Dva Češi ujeli před policií do Rakouska. Pohonné hmoty vytrvale zdražují. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Město Přerov slaví historický moment. Jeho aktuálně nejslavnější obyvatelka se vrátila domů s nejcennější trofejí tenisového světa. Za vítáním wimbledonské šampionky Lindy Noskové se vydal i reportér Tomáš Zemánek. Hezký den, Tome.
9: Dobré odpoledne z Olomouckého kraje. Hlásím se od Přerovské radnice a právě uvnitř téhle budovy se má Linda Nosková ukázat nejdřív. Jakým způsobem ji zástupci města poděkují a ocení, to budu hlásit v dalším vstupu. Prioritu ale dostane plánované setkání s veřejností. Wimbledonská vítězka se má lidem podepisovat, zájemci ochutnají typický turnajový pokrm, tedy jahody, no a sváteční večer má pak do finále dotáhnout koncert pro Lindu v podání oblíbené kapely Rádia Impuls Opět a Radeček. Z Přerova, kde v tuhle chvíli už slyšíme zvučení ke zmíněnému koncertu, Tomáš Zemánek, Rádio Impuls.
7: Rakouská policie si v Horních Rakousech posvítila na dvojici Čechů. Ta v neděli večer autem ujížděla z Česka před českou policií. 28-letou českou řidičku rakouská policie zadržela. 44-letý Čech cestující jako spolujezdec utekl do polí a policisté ho ani s pomocí psů a vrtulníku nedokázali dopadnout. Doplním, že ve voze policie našla 220 gramů marihuany a také vybavení k vloupáním. Týden po mohutném požáru ve Zlíně běží naplno vyšetřování jeho příčin. Hasiči nadále žádají veřejnost o pomoc. Likvidace následků bude ještě během na dlouhou trať.
10: Všechno má více než týden poté, co vypukl požár svůj řád. Platí zákaz vstupu do budovy a tak je vyšetřování zatím spíše na policistech. Ti už uskutečnili a budou i nadále konat řadu výslechů lidí, kteří měli ve 34. budově své sklady anebo tam pracovali a patřili mezi první evakuované. Nadále platí výzva hasičů. Ti žádají veřejnost o záběry nebo postřehy z toho, co se na místě dělo brzy po 8 hodině raní minulý čtvrtek, kdy se zprvu nenápadný požár začal šířit bleskovým tempem. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
8: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
7: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují a tempo stoupání cen zrychlilo. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává průměrně za 40 korun 24 haléřů. Před týdnem byl o 84 haléřů levnější. Nafta je dražší skoro o 2 koruny, teď vyjde litr v průměru na 37 korun 57 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vláda v pondělí rozhodla, že s koncem týdne přestane ceny pohonných hmot regulovat. Analytici očekávají, že ceny i potom dál porostou. V pražské zoologické zahradě se radují ze zubatých přírůstků. Narodilo se tam 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v pražské zoo po 8 letech. Mluvčí zahrady agentuře ČTK řekl, že mláďata zatím nepřekonala nejrizikovější období života. Samice se ale o ně podle chovatelů vzorně stará.
0: Vzorná samička, to je úžasné. 3,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Další budou za hodinu. S vámi je nadále Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, slyšeli jsme ve zprávách, že Přerov slaví s Lindou Noskou její truf ve Wimbledonu. My se k němu přidáme, k těm oslavám.
3: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: odpolední, plus 4 minuty před čtvrt na 6. Za chvíli zase česká muzika v podání růžovoblásky Terezy Maškové, hořko-sladký valčík si dáme, což se občas tančí i na silnicích, které taky sledujeme. Aktuálně problémy třeba na příjezdech do Prahy po ústecké D8 nebo plzeňské D5. Za 4 minuty je tady doprava 007 a teď velká věc, Linda Nosková slaví v Přerově svůj wimbledonský triumf. My máme na místě našeho reportéra, který to všechno sleduje, ale mám tady samozřejmě taky svoji sportačku Renču, tak se musím zeptat, proč se slaví v Přerově, když se Linda Nosková narodila ve Vsetíně?
1: To je dobrá otázka, protože většinou, když já nevím, třeba hokejista vyhraje Stanley Cup, tak ho veze do svého rodiště, protože odtamtud zešel. No ale to je prostě ta tenisová kariéra, která ty tenisty hold někdy zavede někam jinam a to je případ Lindy Noskové. Máš pravdu, protože se narodila ve Vsetíně, jenže vyrůstala v obci Bystřička na Vsetínsku. S tenisem ale začínala ve Valašském Meziříčí, pořád jsme v tom regionu, později trénovala v Trojanovicích, ale v roce 2018 se právě kvůli tenisu přestěhovala do Přerova, kde v kariéře pokračovala v TK Precheza Přerov. To prostě tak běžně bývá, když ten člověk nebo ten tenista, hokejista, fotbalista je dobrý, tak už potřebuješ jít do nějakého kvalitnějšího zázemí.
0: Takže
1: za dobrými trenéry.
0: To tenisové zrození Lindy Noskové se v podstatě odehrálo v Přerově.
1: Vlastně ano, jo, dá se to tak říct. Přerov je na výkon Lindy Noskové samozřejmě patřičně hrdý. To město si dokonce rychle dokázalo vyřídit vysílací práva na to wimbledonské finále. To bylo zajímavé, na to finále s Karolínou Muchovou. Člověk by řekl, tak to uvidí v televizi, nebo já nevím, takový program, jiný program. Ne, v Přerově se mohli lidi dívat hromadně na velkoplošném plátně v parčíku na břehu řeky Bečvy, takže krásný, romantický a ještě vítězný zápas. Nechyběli přitom samozřejmě ani zástupci Přerovského tenisového klubu, na jehož kurtech Nosková stále hraje, stále tam jezdí trénovat, když má čas. Primátor Přerova Petr Vrána pak řekl, jsme hrdí, že právě Přerov je městem, které dnes Linda Nosková nazývá svým domovem, proto se slaví tam.
0: Je to skvělé, Přerov je na to náležitě hrdý, jak jsem říkal, přepis, místní kronikář tam přepisuje dějiny určitě Přerova v tomhle směru. Takhle, i kdyby byla Linda Nosková z Horní Dolní, tak už tak je to úspěch, prostě to je krása.
1: Je naše, když je úspěch, tak je naše, prostě jasně, naši jsou, naši vyhráli, takže Linda Nosková je naše, je to Češka, jsme patřičně hrdí. Zdravíme do Přerova i Tomáše Zemánka, poslouchejte zprávy, protože bude referovat o tom, jak probíhají tamní oslavy.
0: A Lindo, gratulujeme.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Opět nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě se vleče doprava na D46 mezi Olomoucí a Olšany směrem na Vyškov. Místy silný provoz čekejte na tahu Praha-Vyškov na D1 v okolí Brna mezi Kývalkou a Rohlenkou. Další kolony vidíme na příjezdech do Prahy po ústecké D8 nebo plzeňské D5. D5 má kolonu taky u Berouna směrem do Prahy, na 15. kilometru se totiž bouralo. Zdržení naberete na pražském okruhu mezi exity 23 a 19 na trase Ruzině-Modletice. Prahu sužuje hustá dopravní situace na typických místech, a to na cestách v Libni, taky ve Vilzonově ulici nebo třeba na Jižní spojce. Pražská Jižní spojka se ucpává před Barandovským mostem, a to kvůli nehodě ve Strakonické ulici směr Příbram. Další informace čekáme od vás, třeba i ty lepší, že se někde něco pohnulo nebo rozjelo. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou určitě už máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky s Tereskou Maškovou.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: tohle odpolední impuls, česká muzika za chvilku, Jeleni, Touha a pláč, mimochodem končí právě Roxette a ty už za týden uvidíte na Benátské s impulzem www.benatska.cz, tam jsou vstupenky a všechny informace. A taky dneska byli fakci naši radostní velvyslanci, konkrétně Martinka Kroa dneska se ptala našich impulzáků, jak se, jakým způsobem se vlastně v těchto horkých dnech nejraději a nejlépe schladí.
1: No, u mě je to jednoznačně zmrzlina, protože tu si v zimě prostě nedávám, takže v létě rozhodně máme plný mrazák zmrzliny a pak si dělám teda rozhodně ledové kafe, konkrétně teda frappe, což mám s tím Řeckem spojený, takže...
0: Aha, a ty stihneš jako sníst a slízat zmrzlinu v tomhle počasí?
1: No tak...
0: Renata Kuková dělá všechno pomalu, chodí pomalu, zmrzlinu líže pomalu.
1: To je pravda, takže těsně před vysíláním si nedávám, protože třeba 15 minut před vysíláním by mi nestačilo na to, abych slízala zmrzlinu, jo? Takže si ji dávám, když mám takovou půl hodinku až hodinku času. No?
0: No, a pořád, no už jsem bál, že to neřekneš. No já se nejradši schladím v takovémto počasí, samozřejmě orosený pohárek v hospůdce někde na zahrádce, když dostaneš výstavně připravené pivko,
1: no,
0: tak to je
1: nepřekvapivé.
0: To je radost.
1: A ty na rozdíl ode mě, která pomalu líže zmrzlinu, určitě rychle piješ pivo.
0: Já rychle piju. Tak a vaše schlazení za pár minut.
2: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my bed and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
3: V Planeo odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový Roxette. I domácí a slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MiG-21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benátská.cz. Benátská, pojďte se bavit.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
8: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: dopolední impuls, 5 minut před 6:45, za chvíli impulzovic krabička. A v ní Helena Vondráčková, Jiří Korn, Slunce, za chviličku je to tady.
1: Rádio Impuls, radost ze života. Rádio
2: Impuls. Jaký máte recept na to schladit se v těchto horkých dnech? No možná v příštích dnech se budeme schlazovat sami, protože teploty půjdou dolů, ale zatím je to ještě horké léto. Martina Kroa, naše expertka na radost mezi vámi impulzáky, zjišťovala, jak vy se schladíte.
3: Jak se v létě nejraději osvěžíte?
4: Postříkám se hadicí na zahradě. Ona je to taková rodinná tradice, že to dělával vždycky můj děda. A obzvlášť po dlouhé práci v letním vedru, když jste úplně spocený a špinavý.
5: Já v létě moc ráda jezdím na sever, kde není takový horko a ráda se schladím.
3: Jak se v létě nejraději osvěžíte?
6: Vodní meloun, totálně. A nebo jakýkoliv jiný meloun, to mám fakt ráda. A nebo nějaký jídlo s rajčatama. Rajčata jsou skvělý v létě. A nebo pomelo, grep, birel. Ideálně, když jedu na kole a pak si ho dám někde v hospodě.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.
7: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Česká muzika za chvíli, Turbo, chtěl jsem mít, sledujeme i silnice a také naši dopravní agenti, třeba Ondra ví o nehodě na karlovarské D6 u Jenče. Doprava 007 je tady už za 2,5 minuty, zítra je pátek, mnozí říkají, pátku je taková malá sobota, moc se to v té práci nepodělá, jakože neudělá, se myslel, jo, a když se navíc ještě nic nepodělá, tak je to vůbec nejlepší. Tak, ale pojďme k té skutečné sobotě, která bude pozítří. U nás pokračují české prázdniny a s nimi i naše letní koncerty, ty naše víkendové živáky, takže vám Radio Impuls nabídne koncert u vás v Pergole, někde na grilovišti, u táboráku, v obýváku, v autě. Je to jedno.
1: Kdekoliv, můžete být i klidně doma, protože v pátek mají přijít bouřky, tak kdo ví, jak to bude vypadat v sobotu, jestli nebude náhodou všude mokro. Každopádně v 8 večer v sobotu puste Impuls. My vám v živáku Rádia Impuls pustíme kapelu Jelen, na to se můžete těšit. Já se těším moc, protože Jeleny mám fakt ráda.
0: A bude to bezva. V sobotu v 8 večer tady na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už opět za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dopravní agent Ondra upozorňuje na nehodu na karlovarské D6 u Jenče za exitem 7 směrem do Prahy. Bouralo zde osobní auto, po nehodě zaparkovalo ve škarpě hned podél svodidel. Místem se projíždí jenom levým pruhem, kolona u Jenče má asi půl kilometru. Zatím krokem to jede na ústecké D8 a současně na plzeňské D5 před Prahou. Profesionálové z Global Assistance hlásí zácpu na pražském okruhu, tradičně mezi Zličínem a Ořechem směrem od D5 k D1. Hodně pomalu to jede na jižní spojce na několika místech a doprava v hlavním městě stojí rovněž taky na více místech v Libni, třeba ve Vilzonově ulici. Tradiční odpolední špička je tady právě teď. Jestli víte o něčem dalším, šup sem s tím, buď zavolejte na 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a. Šťastnou cestou s rádiem Impuls.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána.
1: No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a opět nás střídá Vláďa Jaroš.
3: Šup sem s ním, jak jsi říkal, ahoj. Šup sem s tím?
4: Tak jsem tady, ale nesu něco naprosto velkolepého, protože dneska je ten den, kdy se bude slavit v Přerově, asi tušíte, kam mířím, Linda Nosková.
3: Už to probíhá. To tam děje.
4: A Tomáš Zemánek je na místě, takže se s ním zase spojíme, aby nám řekl, jak se to posouvá. A i vlastně naši milionoví kolegové, kluci z Radečka a v kapela opět Radeček, tak mají hrát Lindě, že jo?
3: Hele, mě by zajímalo, jestli si Tomáš dal, protože mají podávat jahody se smetanou, což je takový ten legendární pokrm, který se dává ve Wimbledonu, tak se zvědavá, jestli na něj zbylo, protože tam bude 300 porcí prý, tak nevím, jestli Tomáš nebude spíš pracovat s mikrofonem, pobíhat, telefon ucha
4: jasně,
3: referovat.
4: Je to málo, no.
3: Bez jahod.
4: Nenají se nejspíš. A já jsem ještě zvědavý na jednu věc a taky si tak napadá mi, spousta sportovkyní našich je talentovaných i na ten zpěv. Už jsme viděli kolikrát, že někdo něco naspíval z baru Polák. Takovou, teď úplně nevím, myslím si, že Samková, ale možná no. i tam nefigurovala taky Ledecká, nevím teďka.
1: Star Ledecká má ten báječný duet,
4: no
1: jasně.
4: No právě, a tak super. Si říkám, jestli ta Linda Nosková dneska by s Radečkama nedala třeba Vloupám se. Jo, ale takhle? To si musí kluci vyřešit sami.
3: Já si myslím, že se to k nám dostane, jak si sám říkal, Tomáš Zemánek je na místě, no tak to by bylo dobrý, taková informace.
4: Třeba
3: bychom
4: se něco chystá.
3: Jednou měli třeba Lindu Noskovou na Benátské.
4: No, to by taky šlo.
3: Těch tak pohodí tam dost.
4: Vážíme si, ale začala by samozřejmě jako zpěvačka na té nejmenší stage a pak by to každý rok rostlo, ale to je ve vší úctě. No tak jako zpěvačka logicky, jo rozumíš, kdyby šla na kurty, tak je to jinak.
3: Ale jasně, že i na kurtech začala na těch nejmenších. Dneska jsme o tom mluvili opravdu tam na tom Valašsku, prostě začínala někde, pak přišla do Přerova.
4: Radši to znova řeknu ve vší úctě klidně.
3: Přesně tak, my jsme rádi, že Lindu máme, jsme rádi, že ano, v Přerově můžou dneska slavit a jsme rádi, že to uslyšíme u tebe večer.
4: Tak se těšíme, budeme poslouchat, díky.
1: Taky tímhle bude žít Impuls a s vámi pokračuje Vláďa Jaroš.
4: Ahoj.
3: Ahoj.

0: Kapela Turbo, chtěl jsem mít, 18. hodina se přibližuje, Janek Ledecký právě teď, to nás čeká po zprávách a tenistka Linda Nosková, ta se nám vrátila domů v Přerově velké oslavy a my se tam za chvíli živě ve zprávách v 6 přepojíme, máme na místě našeho reportéra Tomáše Zemánka. Sledujeme taky počasí na zítra, nejvyšší teploty budou okolo 30 stupňů, Jihmoravy 32, bude oblačno, polojasno, přechodně zataženo a zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky, ty budou hlavně na západě Čech.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
8: Nebo Honzu?
9: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
10: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
11: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
12: Davy v Přerově vítají vítězku Noskovou. Supercela sebrala vinařům až půlku úrody. Za pád mostu v Janově padly vysoké tresty. 18.00. Čas na zprávy s Ivou Horákovou.
13: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Tenistka Linda Nosková se vrátila domů. Zástupci Přerova své novopečené wimbledonské šampionce oficiálně pogratulovali na radnici. Právě v tuto chvíli už má ale začínat její setkání s veřejností. A my máme na místě reportéra Tomáše Zemánka. Tomáši, hezký den.
14: Dobré odpoledne z Přerova, já jsem právě opustil moderní městskou radnici, kde se Linda Nosková potkala s novináři. Dorazila v trenčkoutových šatech a nejprve se zapsala do pamětní knihy města, kde už na ní čekala portrétní kresba a text Wimbledonská vítězka 2026. Talíř pro vítěze v luxusním dřevěném pouzdře donesla s sebou a vzala si taky doprovod mezi všemi třeba tatínka nebo trenéra. A ten se postaral asi o nejzábavnější hlášku celého setkání, dostal otázku, co bylo na turnaji z pozice kouče nejnáročnější. No a namísto momentu z tréninku nebo zápasu vyzdvihl večer, kdy angličtí fotbalisté hráli na mistrovství světa s Norskem. Teprve 21-letou Lindu totiž bylo potřeba mezi ostatními mladými lidmi uhlídat v některém z londýnských barů. No a právě teď se Linda Nosková ukazuje na balkóně nad Přerovským náměstím. Slyšíte, jak lidé burcují, taky burcujícího moderátora. Za chviličku přijde za námi dolů. Čeká ji autogramiáda a určitě i nějaký proslov. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
12: Hezké načasování, Tomáši. Vinaři se bojí podívat na vinice. Včerejší supercela jim totiž zničila desítky procent úrody, někde klidně i přes polovinu, jak píše i dnes. Prudké bouřky s kroupami a silným větrem prošly pásem vinařských obcí na Břeclavsku a Hodonínsku. Pohled je to smutný. V některých vinohradech nezůstaly listy ani hrozny. Další zkáza navíc může přijít ve formě nových bouřek, které mají v příštích dnech dorazit. Třeba v Moravském Žižkově navíc škody sčítají i na střechách budov. Bouře navíc nepřinesla ani kýženou závlahu. Většina vody rychle odtekla pryč, půda jí nestačila vsáknout, jak je vysušená.
13: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
12: Málo co zajímá nás všechny jako právě počasí. Musíme tady varovat i před bouřkami, které mají dorazit zítra. Silné bouřky přijdou před očekávaným ochlazením. Výstraha platí od páteční 13. hodiny do půlnoci. Bouřky se můžou vyskytovat na většině území Česka a doprovázet je budou i nebezpečné jevy, jako silný vítr nebo velké kroupy. Navíc pro zítřek platí i varování před vysokými teplotami. Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Kongresem totiž úspěšně prošel klíčový zákon, který má natrvalo ukončit posouvání hodinek. Novou reformu podporuje i prezident Donald Trump.
15: Američané po zrušení střídání letního a zimního času volají už mnoho let. Výbor amerického kongresu tak úspěšně schválil zákon, který má trvale zavést letní čas. Reforma má silnou politickou podporu obou stran, na které se vzácně shodují demokraté i republikáni. Podle zastánců této změny změny přinese trvalý letní čas více světla večer, což pomůže ušetřit energii nebo například i sníží počet dopravních nehod. Pokud návrh projde i senátem, lidé v USA si přestanou posouvat hodinky už letos na podzim. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
12: A tečku za velkou tragédii dělá italský soud. Udělil vysoké tresty za zřícení mostu v Janově, při kterém před 8 lety zemřelo 43 lidí. Z více než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32, například z neúmyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností anebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest 12 let za mřížemi. Mezi odsouzenými jsou i další vysocí ex-manažeři. Zprávy končí 4 minuty po 18. a vysílá Vláďa Jaroš na
0: Děkujeme, Impulzu. Děkujeme i vě. My se přepojíme opět do radostného Přerova už za 35 minut za dalšími emocemi. Do té doby žijeme českou muzikou, například Eláni, Janek Ledecký, Karel Gott. Ten bude letní hit tady mít svoje léta prázdnin.
13: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jelen a jejich koncert z Benátské s Impulzem. Rok 2024 Benátská. Koncertní energie a úžasná atmosféra. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impulz.

0: byl náš, léta prázdnin, slunce pláž. O tom za chvíli v rámci svého letního hitu Karel Gott. V pondělí jsme tady slavili jeho nedožité 87. narozeniny. Pořád na něj myslíme, vzpomínáme. To se na Impulzu nikdy nezmění. Za chvíli tedy žijeme českou muzikou a díváme se, jak to vypadá na silnicích. 3-kilometrová kolona, ta nás trápí na výjezdu z Brna na Pohořelice, ale spoustu dalších problémů už za 2,5 minuty v dopravě 007.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrteční večer, jsme s vámi na cestách, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zhruba 3-kilometrová kolona, ta je na výjezdu z Brna na Pohořelice v úseku mezi D1 a Modřicemi. Po vážné nehodě je stále zavřená silnice 431 v Bučovicích. Jedná se o výpadovku na Kyjov. Kvůli zúžení se vleče doprava na trase z Uherského Hradiště do Brna na úrovni z Lechovan daleko Buchlovic. Z důvodu nehody tak se nám ucpává dálnice D46 mezi Olomoucí a Olšany směrem na Vyškov. Několika kilometrová kolona, ta je na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem, může za to velká oprava pražské Kbelské ulice. Tady se jezdí v zúžení a Praha se ucpává na více místech, špička prostě vrcholí. Další kolony jsou na pražském okruhu mezi Zlíčínem a Ořechem směrem od D5 k D1. Jaké pak máte trable vy a nebo nějaké vylepšené zprávy? To všechno od vás čekáme přes žlutou mobilní aplikaci. Můžete s námi vysílat v případě, že byste byli chvilku někde v nějakém dělíčku bez internetu, tak 605 222 007. Když půjde signál, čekáme vás, děkujeme.

0: Hezký čtvrteční večer, posloucháte Radio Impuls a dneska ráno jsme dělali velkou, ale velkou radost posluchačce. A byla to Maruška, která byla na 100% připravena a řekla správně, halo, tady Impulzovi.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Ne, to snad.

0: se potěšili.
1: Jste Maruška Hříbková, že jo?
0: Ano.
1: No tak my vám gratulujeme, máte 10 000 korun.
0: To stačí, děkuju.
2: Maruško, to je něco neuvěřitelného, taková radost. Já si to tady pořád musím pouštět. Takhle vzpomínáme na dnešní ráno, ale taky chceme slyšet tu vaši radost a už zítra se to může splnit. Na tomhle místě budete vy, pokud se správně zaregistrujete na webu impuls.cz a řeknete nám halo, tady Impulzovi.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Baví se dvě kámošky, jedna říká: Terko, Terko, představ si, Robin mi včera poprvé dal pusu. A ta druhá říká: to je paráda, to je skvělý, to je super. A už si mu řekla, že s ním čekáš dítě?
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Dobrý večer, takhle vám hrajeme na Impulzu. Za chvíli Impulzovic krabička Václav Neckář. Pyšní obyvatelé Přerova slaví naprosto historický úspěch své sousedky. 21letá Linda Nosková se vrátila domů jako šampionka tenisového Wimbledonu, k čemuž je město přichystalo speciální akci. S mikrofonem Rádia Impuls za ní vyrazil i reportér Tomáš Zemánek, kterého máme teď živě ve vysílání. Tome, dobrý večer. Kolik lidí na místě dorazilo?
1: Hezký den, ze zkušenosti reportéra se vždycky ptám příslušníků policie. Ti, které jsem tady potkal, mi řekli, že neví, což trochu i svědčí o povaze téhle akce. Město se připravilo na tenisové, tedy typicky velmi ukázněné publikum a policistů tu tedy opravdu není. Přehršel, abych ale odpověděl na tvoji otázku, mým skromným odhadem bych to viděl zhruba na 2000 lidí. Náměstí je opticky plné, ale procházet se pořád dá a zhruba před chvilkou někteří lidé odešli, stačilo jim skutečně vidět Lindu Noskovou a koncert už si poslechnou třeba ze vzdálenějších ulic nebo z domu.
0: Město Přerov slibovalo, že na tuhle akci dodá velmi speciální občerstvení. Zjistil si, o co jde? Bylo něco i na tebe, Tome?
1: Jde samozřejmě o typické jahody se smetanou, což je klasický wimbledonský pokrm. Jenom připomenu, že je to z toho důvodu, že kolem Londýna, kde se turnaj hraje, právě v době jeho konání vždycky na farmách dozrávají jahody, takže už přes 100 let trvá tahle tradice. Město slíbilo, že jahody se smetanou dostane i sem, ale primátor města se už z pódia omlouval, že netušil, že bude zájem o tuhle akci tak velký, že dorazí víc než 1000 lidí a je tu jenom 300 porcí, takže já jsem ještě žádnou neviděl ani z dálky.
0: Linda Nosková je v tuhle chvíli před lidmi nějakých pár desítek minut. My slyšíme už po vzdálí kapelu Opět a Radeček, tak to za to stojí. Co by jí po zbytek večera ještě mělo čekat, zjistil jsi?
1: Je tu doslova pár desítek minut, zhruba 20, asi 5 minut z toho strávila na pódiu, kam vystoupala docela nervózní. Bylo vidět, že si mluvení k davu nijak zvlášť neužívá, na druhou stranu zvládla to elegantně, zdůrazňovalo se a nejenom z jejich úst, že hlavní je, jak obrovský ona je a bude vzor pro děti a nejenom pro ty přerovské, ale z celé České republiky, kde je tenis tolik populární. Vysloužila si opravdu dlouhý potles. Spíše jako v divadle, když dojede nějaký slavný herec nebo uskupení. No a teď už se podepisuje dlouhé frontě lidí, kteří nosí své předměty, ale k dispozici jsou i místní fotky.
0: Víš, co se mi vybavilo při tom našem povídání? Úplně Nagano. Nevím proč, prostě Nagano se mi vybavilo rok 1998, že tak jako tak, jak jsme vítali ty naše hokejisty. Tohle je taky tak velká událost, že vlastně se zapíše do historie. Sice ne hokeje logicky, ale prostě takhle se mi to vybavilo. Tome, zůstáváš na místě, takže se uslyšíme ve zprávách v 7 večer, předpokládám.
1: Je to přesně tak, jak říkáš, srovnání s Naganem je zajímavé. Asi můžeme říct, že to, co bylo Nagano pro celé Česko, tak tím je možná i víc tohle vítězství Lindy Noskové ve Wimbledonu pro město Přerov.
0: Právě, jak říkáš, tak děkujeme za spojení, těšíme se v 7 naslyšenou, ahoj.
1: Naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Hezký večer, za chvíli Marek Ztracený, moje milá, nebo Brian Adams se svým krásným chraplákem a 3-kilometrová kolona se sune na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice. Moc nám v těch kolonách nenadávejte, protože jinak byste mohli mít taky takový chraplák, ale Brian Adams nebo Dalibor Janda.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsme ve spojení i na silnicích, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se nám přidává, Leni.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova vás drží omezení v obou směrech mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy popojíždí kolona od Loděnice od 10. kilometru až na Pražský okruh Ořechu na 19. kilometr. V Praze se jede pomalu na příjezdech do Kbelské ve směru od Novopatské i od Ústecké D8 od 2. kilometru, kde navíc překáží dvě nehody, první na 1,5. kilometru a druhá pak v Cínovecké u sjezdu na Březiněvec. A dobrá zpráva přišla z tahu Olomouc-Vyškov, kolona po nehodě na D46 u Olšance rozjela. Global Assistant Lenka.
1: Leni, děkujeme, dobrá zpráva na závěr. Ty další od vás přijímáme i během čtvrteční večera přes žlutou mobilní aplikaci.

0: Hezký večer, snad ho máte v naší společnosti. 19. hodina se přiblížila. Ve zprávách s Ivou, tak se opět přepojíme do Přerova, kde se vítá vítězka Wimbledonu. Další spojení s naším reportérem Tomášem Zemánkem. A co zítřejší počasí? Čeká nás oblačno, polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky. Ty budou hlavně pak na západě Čech. Teploty okolo 30 stupňů, jih Moravy 32.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Noskovou v Přerově vítala tisícovka fanoušků. Hradec pustí děti do opravené školy. Odstřížení od Číny by vyšlo na 500 milionů korun. Zprávy v 7 nese Iva Horáková.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Vítězka Wimbledonu se vrátila domů. Tenistku Lindu Noskovou její domácí Přerov vítá ve velkém stylu. Přímo na místě to sleduje i reportér Tomáš Zemánek. Tomáši, máváme ti tenisovou raketou do Olomouckého kraje.
6: Dobrý podvečer z Přerova. Na pozadí snad můžete slyšet kapelu Opět a nadeček, která si tady vysloužila pochvalu za mimořádnou pohotovost. Přeci jenom wimbledonské finále se odehrálo o víkendu a celá tahle akce se tak šila horkou jehlou. Vedle velkého pódia pro vystupující se dívám taky na menší zastřešenou stage, kde u stolu sedí Linda Nosková, podepisuje své fotky nebo tenisáky a samozřejmě se s lidmi fotí. Organizátory za jejich pohotovost odměnila solidní divácká účast, ale taky počasí, protože jsme na náměstí zrovna před chvílí, za domy zapadlo ostré slunce a podnebí je teď naprosto perfektní. K tanci, zpívání, ale i čekání ve frontě na šampiončím podpis, kterou právě procházím. A co bych ještě rád zmínil, nejsou to jenom rodiče s dětmi, ale podpis od 21-leté holky, která název města vytučnila na mapě světa, chtějí i dospělí chlapy, seniorky, no prostě všichni. Z místa z Přerova Tomáš Zemánek, Rádia Impuls.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra mění manažerské smlouvy. Generální ředitel Ondřej Felix mimo jiné ruší konkurenční doložky, píše to Zdravotnický deník. Felix, který je šéfem od května, chce pojišťovně vrátit důvěru veřejnosti, klientů i lékařů. Ministerstva zdravotnictví a financí teď prověřují vyplácení odchodného pro bývalé manažery zdravotní pojišťovny. Podle informací veřejnoprávního rozhlasu dva z nich dostali více než 20 milionů korun. Do školy v Malšově Lhotě se 1. září vrátí děti. Hradec Králové má totiž kolaudační rozhodnutí na opravenou základní a mateřskou školu. V minulém školním roce kvůli sporu o stavební povolení a chybějící kolaudaci museli děti dojíždět do jiných škol. Problém město řešilo více než rok. Přestavbu školy za 69 milionů korun bez DPH stavbaři dokončili loni. Do Česka míří kamiony z Evropy naložené odpadem. Západočeští celníci v minulých týdnech zastavili hned dvě nákladní auta s více než 70 tunami nepořádku.
7: Jako první odstavili celníci v červnu kamion z Německa s 26 tunami stuhlé asfaltové směsi. Šofér s ní mířil podle papíru do mobilního zařízení a třídění odpadu ve středních Čechách. Podle celníků ale takový dovoz naše zákony zakazují. Na Plzeňsku pak chytili krátce na to další dva kamiony z Itálie. Ty údajně mířili do sběrných surovin na sever Čech s rozdrceným plastem a kaučukem. Ani ty nedojeli do cíle, celníci je okamžitě odstavili. O pokutách rozhodnou inspekce životního prostředí a ministerstvo. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
4: Tonoucího muže vytahli policisté v Turnově z řeky Jizery. Když muže, kterému docházely síly po příjezdu na místo, viděli, na nic nečekali a ihned se pro něj vrhli do vody. Za záchranu je čekal neobvyklý bonus. Mezi svědky totiž objevili muže, na kterého byl vydán příkaz zatčení. Muž skončil v policejní cele. Snaha Západu omezit závislost na Číně naráží na tvrdou realitu. Nová analýza poradenské společnosti Parthenon ukazuje, že pokud by se Spojené státy, eurozóna a Velká Británie chtěli do roku 2050 v kritických odvětvích obejít bez Číny, museli by navíc investovat v přepočtu více než 500 bilionů korun, tedy půl trilionu korun. Tolik by stálo vybudování výroby, výzkumu, softwaru, infrastruktury i nových dodavatelských řetězců, které dnes ve velké míře stojí právě na Číňanech. Pro Evropskou unii by to znamenalo výdaje téměř na úrovni zdvojnásobení současného unijního rozpočtu. Je po zprávách 19.04 a vysílá Vláďa Jaroš.
0: Děkujeme za zprávy. Samozřejmě žijeme Přerovem, ale není to všechno. Máme taky náš letní speciál. Putujeme v rámci českých prázdnin dneska třeba na východě Čech a Tomáš Kabát zavítal do jednoho podniku, který produkuje houbové substráty a doplňky stravy z hub. Tam musíte slyšet.
5: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.
0: České prázdniny, provoněné, vůní hub, paráda. S Tomášem se spojíme už za 35 minut, teď kapela Krištof.
8: Přes vlny

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Dobrá myšlenka. Že je lepší nerozpět. Náš Ondra, neboli Xindl X, puberťák, tady na Impulzu žijeme českou muzikou. Iveta Bartošová přijde za chviličku, PS poslední slůvko, to bude veselá muzika a koukneme taky na silnice, tam už to není taková sranda. Problémy nám hlásí agenti z D5 a přihlásíte se i ze Žďáru nad Sázavou, tedy konkrétně to bude okres Žďáru nad Sázavou. Vydržte, za minutu jsme zpátky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow!

0: Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Hezký večer, zdravíme za volant, buďte opatrní, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, ať vám tu cestu ještě víc usnadníme. Hlásíte se nám problémy třeba z D5 z úseku mezi exity 93 a 100, přímo na místě máme svého dopravního agenta. Hezký večer, co pak se děje na D5?
3: Dojedete na Rozvadov,
2: ano?
3: Dálnice směr Rozvadov za odbočkou na Nýřany hoří nákladák, tak se tomu vyhněte.
2: Dávejte pozor, ještě okres Žďár nad Sázavou. Tady se hlásí další náš dopravní agent.
4: Impulzáci, pozor, jak se jede z Nového Města na Radňovice. V kopci je tam zelený nákladák, Tatrovka, není to označený, strašně nebezpečný. Radňovice.
2: Ajajaj, opatrně na to. Celou republiku máme společně pod palcem přes žlutou mobilní aplikaci. Děláte a děláme to dobře. Celkově naše rodina. Teď vám přejeme šťastnou cestu. Tohle jsou Škorpíci.

0: posledním koncertě v České republice Petři Boys tady, myslím, že to bylo loni, tak jsem osobně měl tam takové jezdící lampy přímo na pódiu, bylo to zase opět náramné, tak jak prostě tyhle kluky máme rádi, stačí na to dva, je z toho spoustu, spoustu emocí. Potom se taky ale může stát, že některá kapela, projekt má více členů a stejně to stojí za to, a to je případ kapely Jelen. Skupina Jelen s námi bude o víkendu tady ve vysílání, respektive, abyste věděli, my si rozšíříme české prázdniny, dáváme vám další sobotní víkendový koncert, tedy víkendový živák se čtyřmi Ačky, a to bude koncert kapely Jelen v 8 hodin večer v sobotu. Leďte Radio Impuls.
1: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
2: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi, mohli jsme se vznášet výš nad zemí. Marie Rotrová bude zpívat s Impulzovic krabičky za pár chvil.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: A tak rádi s vámi prožíváme české prázdniny tady u nás ve vysílání na Impulzu. Náš letní speciál představuje také rodinné firmy. Tento týden s českými prázdninami po východních Čechách reportér Tomáš Kabát navštívil malý podnik produkující houbové substráty, ale také doplňky stravy z hub. Tomáši, dobrý večer.
2: Zdravím vás přímo z Dolan na Pardubicku, kde pan Jiří Václavík pěstuje a zpracovává jedlé houby. Teď tady je vedle mě jeho dcera Eva Kořínková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak to všechno začalo?
3: Ještě jsem nechodila do školy a tatínek zdědil chaloupku. Za pomoci kamarádů z bývalý práce se tady začaly dělat úklidové práce a kolegové mu říkají, Jirko, tady budou růst akorát houby.
2: Taková vlhkost tady byla.
3: Taková vlhkost tady byla, ano.
2: A dneska tady stojíme v té hotové výrobně. Tady zpracováváte ty houby i pomocí speciálních unikátních přístrojů. Unikátní jsou proto, že si to pan Jiří Václavík tvořil sám, je to tak?
3: Ano, je to tak. Máme tady sušku, která má naprogramovaný systém na sušení při nízkých teplot, které jsou velmi důležité a podstatné pro to zpracování houbiček, aby se v nich nezničily účinné látky.
2: Je to vlastně taková buňka, ve které je pojízdný regál.
3: Nerezové síta, na kterých se nařezané houbičky suší. Začínáme sušit od 12 stupňů a postupně se zvyšuje teplota do maxima 30 stupňů.
2: U mikrofonu máme Evu Kořínkovou. Co tady máme za další přístroj?
3: Sušené houbičky potřebujeme dále zpracovat, to znamená rozdrtit, rozmělnit. Máme na to tady dva nástroje. Jedno je drtící nástroj, kde se zmenší houbičky a je potřeba stále tyto přístroje udržovat v nižších teplotách, takže se to chladí. A pak máme, a což je doména pana Václavíka, protože si vyráběl sám tuto technologii, je to takzvaný hmoždíř, který obsahuje dlouhé tyče, je tam větší množství železa, které vibruje a rozmělňuje hmotu na jemný mikronizovaný prášek. Jsou tady takový vaky, který se napustí vzduchem, protože to je z toho důvodu, jak se to drtí, jak se to vibruje, tak to by rozmlátilo vlastně beton pod sebou, tak aby bylo odpružení.
2: Tak to jsme si představili ty unikátní přístroje, které tady máte, odpovídala Eva Kořínková.
3: Naschledanou.
2: A z Dolan na Pardubicku se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře? U nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: další láskyplný příběh v podání Marie Rotrové z Impulzovy z krabičky. Po požáru nákladňáku zasahují hasiči na D5C 93. kilometr na tahu Plzeň Rozvadov. Za půl minuty už máme podrobnosti.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo tady Impulzovi?
3: Jo!
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se nám hlásí, Leni.
5: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů před 196. kilometrem. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov za Plzní za sjezdem na Nýřany na 93. kilometru hasiči likvidují následky po požáru nákladního auta. Očekávejte komplikace. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy popojíždí kolony kamionů od 7. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Osobní auta zastavují jen místy. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova zpomalují dopravu dvoje semafory mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. A práce silničářů vás mohou zdržet také na silnici 50 Slezského Hradiště do Brna u Zlechova. Z Global Assistant Lenka.
0: Ještě nekončíme, kvůli zúžení vázne doprava na pražském okruhu mezi Běchovicemi a Černým mostem. Je to ve směru na Liberec. Ano, Liberec. Příští týden Benátská s Impulzem. Těšíme se tam na vás. Vstupenky můžete si koupit nebo vyhrát u nás v odpoledním vysílání. A co se týká dopravy, ať to správně uzavřeme přes žlutou mobilní aplikaci. Jezděte s námi, kdykoliv vás to napadne. Děkujeme.
6: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Naše pojištění vozidel s asistencemi bez limitů vám zajistí odtah i náhradní vůz, kdykoliv a odkudkoliv.

0: Naladili jste se Radio Impuls, dobrý večer, 20. hodina už za okamžik. Praha 6 žádá letiště o klid, vypadá to, že ty přelety letadel kvůli opravě hlavní dráhy nejsou úplně v pořádku. Já to mám rád, ale myslím, že se to týká toho. Podrobnosti za chviličku ve zprávách, Iva nám řekne víc. Ještě se díváme na počasí, bude oblačno, tak se bavíme o zítřku, až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech, odpoledne a večer přehánky. Nejvyšší teploty okolo 30 stupňů, jih Moravy bude mít 32.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Jsou tady filmové premiéry tohoto týdne v multikinech Sinestar. Zajít můžete na jeden z nejočekávanějších filmů roku, historické drama Christophera Nolana, Odyssea. V hlavní roli Matt Damon, co by král řeckého ostrova Itaka, který dle legend vymyslel slavného trojského koně. Po skončení bojů netouží Odysseus po ničem jiném, než vrátit se domů za manželkou a synem. Svými činy však podle pověsti rozhněval bohy a ti se mu rozhodli ten návrat co nejvíc zkomplikovat. Víc na www.sinestar.cz.
8: Praha 6 žádá letiště o klid. Přehrady a rybníky jsou převážně bez sinic. Moře u Itálie atakuje 30. 20 hodin. Klidný večer přeje Iva Horáková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Praha 6 chce konec letadel v noci. Radní této městské části schválili oficiální stanovisko. V něm se dožadují klidu pro své občany. Praha 6 chce, aby letiště Václava Havla ukončilo noční provoz nejpozději v roce 2032. Praha 6 navrhuje, aby se počínaje příštím rokem snížil noční provoz každý rok o 20% s tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a 17:30 ráno nevzlétala ani nepřistávala žádná letadla, s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Podle mluvčí letiště Hejtmankové je ale úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánována až po zprovoznění další dráhy. Díleři drog se dohodli s olomouckým soudem. 5 mužů a 1 žena uzavřeli dohodu o vině a trestu. 6 obžalovaných tak dostalo v rozsáhlé narkotické kauze až 6 let vězení. Státní zástupce Jindřich Pazdera popisuje, jak jejich drogový biznis vypadal.
10: Od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumpersku, Olomoucku a Prostějovsku ve velkém rozsahu. Bavíme se zhruba o 2,5 kg, se kterými měli v rámci té organizované skupiny nakládat.
8: Skupinu dopadly policisté loni v listopadu, za Mříže jdou 4 ze 6 členů organizované skupiny, 2 totiž dostali podmínku.
9: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
8: Koupání v přírodě je v Česku v tuto chvíli bez rizika. Naprostá většina zesledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí jen na 2 místech na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na 4. stupni z 5, tedy nevhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygienických stanic. Na Vysočině dnes hygienici vydali zákaz koupání v téměř 100-hektarové nádrži Trnávka. Důvodem jsou sinice. Koupat se lidé nesmějí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od června. Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie. Zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a můžou být potenciálně závažnější než COVID. Impulzu to řekl epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrh koncepce ochrany veřejného zdraví.
11: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním přesahem pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
8: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. Teploty moří kolem Evropy jsou letos extrémně vysoké. V západním Středomoří teploty vody atakují 30 stupňů, což je často víc než v obvykle teplejším východním Středomoří. Nejteplejší voda je v okolí Baleáru a Itálie. To jsou hodnoty, které jsou srovnatelné nebo i vyšší než ve východním Středomoří u pobřeží Egypta nebo Turecka, kde bývají obvykle teploty vyšší než na západě. K vysokým teplotám moří pomáhají vlny veder na souši. V Indonésii pokračuje velká pátrací akce. Záchranáři hledají 24 lidí z lodi, která se ve středu potopila na moři jižně od ostrova Sulawesi. S celkem 74 lidí na palubě se zachránilo 49. Úřady dosud potvrdili jednoho mrtvého. Pátrací operaci, do které se vedla armády a policie, zapojili rybáři i místní obyvatelé, komplikuje špatné počasí a až 2,5 metru vysoké vlny. Tenistka Tereza Valentová postupuje na turnaj v Atenách do čtvrtfinále. Turnajová sedmička si ve druhém kole poradila s běloruskou Sasnovičovou. Do čtvrtfinále už ve středu postoupila Sára Bejlek. Zápas z druhého kola teď v řecké metropoli hraje ještě Barbora Krejčíková. Dvojnásobná grandslamová šampionka bojuje s hráčkou z třetí stovky žebříčku Monetovou z Francie. Krejčíková ji v prvním setu porazila.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

Slyším slova proroka zpět do divadla.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zprávy v 9 nese Iva Horáková. Dobrý večer. Filip Turek zůstává v ústraní. Poslanec motoristů se nadále nebude účastnit jednání oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí. Turek tam působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. Funkci ale přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody. Pro úřad se z pracovně právního hlediska nic nemění, protože není Turkovým zaměstnavatelem. Úlohou ministerstva životního prostředí je podle usnesení vlády poskytování podpory při výkonu jeho pracovní agendy. Znovu nám hrozí silné bouřky. Meteorologové vydávají výstrahu pro celé Česko. Platit začíná zítra dopoledne. František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu upřesnil, že se bouřky přeženou na většině našeho území.
2: Může spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu. Výstrahu budeme v pátek upřesňovat, zejména přesnější lokalizaci a intenzitu bouřek.
1: V platnosti je hned několik dalších výstrah. Na Pálavě stále hrozí do odvolání požáry. Meteorologové pak taky varují před počasím jako ve skleníku. Teplý a vlhký vzduch vytvoří na Ostravsku, v Polabí a taky na jižní a střední Moravě nebezpečný mix pro naše zdraví. Měli bychom tak dodržovat pitný režim a při delším pobytu venku se snažit být ve stínu. 8 hodin byla dneska neprůjezdná Prosecká ulice v Praze 9. Dopoledne se tu převrátil autojeřáb a strhl trolejbusové troleje. Provoz se tady obnovil až po 18. hodině. Autojeřáb se převrátil během prací, nikdo nebyl zraněn. Za parkování v centru Olomouce zaplatí řidiči i večer a o víkendech. Počítají s tím změny parkovacího systému, které schválila rada města. Nové podmínky začnou platit v únoru příštího roku.
3: Úpravy mají zlepšit možnosti parkování pro rezidenty, tedy pro lidi, kteří v centru města bydlí. Někteří obyvatelé městské části Olomouc Střed o nějaké opatření opakovaně žádali. Aktuálně je tam parkovné spoplatněno ve všední dny od 8 do 18 hodin. Příští rok se prodlouží až do hodiny 22. a poplatek bude rozšířen i na sobotu a neděli. A další novinkou je zdražení parkovného u hlavního nádraží z 10 na 40 korun za hodinu. Cílem je, aby tamní parkoviště sloužilo především ke krátkodobému parkování. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Donald Trump bude na finále fotbalu. Americký prezident přijede na nedělní finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey, oznámila to mluvčí Bílého domu. Taky Barbora Krejčíková postupuje na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Turnajová trojka ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. Do aténského čtvrtfinále postupuje i Tereza Valentová. A přidám i počasí. Na zítřek pro pátek platí hned dvě výstrahy, a sice před bouřkami a před vedrem. Čekáme teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne to zabouří úplně všude, na celém území Česka, a to i místy s kroupami. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta.

blasku buzi. Nikdo tu nečeká, mýty se boří pro víru člověka.

nedostatek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

0: Živá Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Se zprávami v 10 je tu Iva Horáková. Dobrý večer. Vyvrcholením manželské krize, tak SPD komentuje Foldynovo vykázání z domu. Předseda SPD Tomio Okamura čeká na výsledky policejního šetření poslance, který je podezřelý z domácího násilí. Foldyna se brání, že nešlo o násilný incident. Policie poslance vykázala kvůli podezření z domácího násilí na 2 týdny z domu a zabavila mu zbraně. Foldynovi sousedé podle iDNESu tvrdí, že zákonodárce nejde pro ránu daleko a o tyranii vědí. U Jílového u Prahy bude téměř 2-kilometrový tunel. Půjde o součást budoucí středočeské D3 v úseku Jílového Hostěradice. Stavbaři už razí průzkumnou štolu. Cílem je získat informace o geologických podmínkách a minimalizovat rizika při ražbě dálničního tunelu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl předpokládá, že výsledky budou zhruba do 2 let.
2: Pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení toho případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné ražby budeme chtít po zhotovitele, aby nám dávat průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podrobné informace o tom geologickém prostředí.
1: Stavba středočeské D3 má začít v roce 2028 a potrvá 4 roky. Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadí jim, že povede turisticky atraktivním Posázavím a bojí se i toho, že lidé přijdou o vodu. Stát výtky odmítá. Hazard na kolejích a vagon jako neřízená střela. Vyšetřovatelé drážní inspekce rozkryli příčiny nebezpečné nehody na Tachovsku. Nákladní vůz s vadnými brzdami a bez platné technické prohlídky ujel loni v říjnu z Mariánských lázní 12 kilometrů, než narazil do soupravy se dřevem. Za nebezpečnou situací stálo podle inspektoru selhání posunovače, který nedal zarážku. Na pomezí Jičínska a Mladoboleslavska se rodí železniční budoucnost. Firma AŽD tady na trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem zkouší několik let svůj samořídící vlak. K němu teď přidala i novou vlakotramvaj. Zajeli se na ně podívat naši kolegové ze zpravodajského serveru iDnes.cz.
3: Původně brněnskou šalinu hodili do modrého kabátku, osadit do ní museli i spoustu věcí, která z ní udělala téměř plnohodnotný vlak. Náměstek ředitele AŽD pro výzkum a vývoj Antonín Diviš řekl, že položením tramvaje na vlakové koleje to zkrátka neskončilo.
4: Musely být demontovány světlomety, akustická výstraha, řešili jsme instalaci vlakového zabezpečovače nebo systému kontroly bělosti, ale na druhou stranu zachovali jsme standardní ovládání prostřednictvím pedálů.
3: Vlakotramvaj dostala přezdívku Lenka, což je zkrátka pro lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo. Ředitel firmy AŽD Zdeněk Chrdle našim kolegům z iDNESu řekl, že Lence bude oproti vlakům minimálně jedna věc chybět.
5: Třeba ta tramvaj nebude mít toaletu, která prodražuje samozřejmě ten provoz.
3: Aby mohla vlakotramvaj do ostrého provozu zároveň na širých tratích a ulicích měst, se musí změnit řada zákonů. Fotky a video z jízdy experimentální Lenkou najdete na zpravodajském webu iDNES.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Turek se zbraní trpí vážnou psychickou poruchou, uvádí to německé státní zastupitelství. Muž včera mířil v Drážďanech střelnou zbraní na kolem jdoucí. Policie ho postřelila, nikomu dalšímu se nic nestalo. Že by měl čin islamistický motiv, se podle dosavadního vyšetřování nezdá být pravděpodobné. Prokuratura dnes požádala soud o umístění muže do psychiatrické nemocnice. A fotbalový záložník Alex Král míří do Kodaně. Po konci v Unionu Berlín podepsal v Dánsku smlouvu jako volný hráč. Dobu kontraktu historický nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro 28-letého hráče půjde o 6. zahraniční angažmá. A přidám i počasí. Pro pátek platí hned 2 výstrahy před bouřkami a před vedrem. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne přijdou silné bouřky. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz

0: Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

0: žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: peníze za to, že zvednete telefon? Na Impulzu žádný problém.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: 23 hodin a zprávy s Ivou Horákovou. Dobrý večer. Muž s nožem a sekerou zaútočil na dva lidi na ubytovně v pražské Vídeňské ulici v Kunraticích. Jednoho z nich zavraždil, následně zaútočil i na přivolanou policejní hlídku. Ta ho zastřelila. Ve Vídeňské ulici zasahovaly 4 posádky záchranářů a 2 s lékaři. Večer sem přijel i evakuační speciál EVA. Speciál EVA se běžně používá zejména při příhodách, které zasahly víc osob najednou. Podle policie už teď žádné nebezpečí nehrozí. Inspekce si došlápla na jihočeské tržnice. Při opakovaných kontrolách ve Strážném na Prachaticku a Studánkách na Českokrumlovsku odhalila padělky za víc než 2,5 milionu korun. Česká obchodní inspekce přitom na tržnicích zajistila přes 750 kusů zboží s tím, že s velkou pravděpodobností se jedná o padělky známých značek. Informuje o tom mluvčí ČOIKy František Kotrba.
3: Jednalo se o textilní výrobky, jako jsou bundy, mikiny, trička, ale i o kabelky, brýle, hodinky a další výrobky v hodnotě, která je vyčíslena v cenách originálů za 2 648 108 korun.
2: Prodejcům padělků hrozí pokuty a propadnutí zboží. Zabavené věci je možné využít jako dary pro charitu, zbytek úřady zlikvidují. Za první půl rok letoška zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů, to je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Těžce se zranilo 160 jezdců. Teď v létě vrcholí motorkářská sezona a riziko nehod tak významně roste. Stoupá taky zájem o motorky, kterých už letos přibylo přes 19 tisíc. Celkově bylo podle předběžných policejních statistik obětí dopravních nehod od ledna do konce června 184, meziročně o jednu víc. V Příbrami je ode dneška neprůjezdná nádražní ulice. Důvodem je havarijní stav svahu po červnových vydatných deštích. Průjezd ulicí byl dosud omezen. Kvůli nedodržování dopravního značení jsou tam nově instalované pevné zábrany. Italské vládní strany chtějí milost pro klenotníka. Lobují za muže, který zastřelil 2 lupiče na útěku a dostal za to skoro 15 let. Ministr spravedlnosti nechal zahájit šetření pro udělení milosti, píšou italská média. Trest klenotníkovi tento týden potvrdil nejvyšší soud a stal se tak definitivním. Odsouzený vinu odmítá. Soudy zase odmítly uznat, že klenotník jednal v sebeobraně, protože podle shromážděných poznatků na lupiče střílel v momentě, kdy byli na útěku na ulici. Američané chtějí zrušit střídání letního a zimního času. Kongresem totiž úspěšně prošel klíčový zákon, který má natrvalo ukončit posouvání hodinek. Novou reformu podporuje i prezident Donald Trump.
4: Američané po zrušení střídání letního a zimního času volají už mnoho let. Výbor amerického kongresu tak úspěšně schválil zákon, který má trvale zavést letní čas. Reforma má silnou politickou podporu obou stran, na které se vzácně shodují demokraté i republikáni. Podle zastánců této změny přinese trvalý letní čas více světla večer, což pomůže ušetřit energii nebo například i sníží počet dopravních nehod. Pokud návrh projde i senátem, lidé v USA si přestanou posouvat hodinky už letos na podzim. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postupují na turnaj v Aténách do čtvrtfinále, doplňují tak Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. Sedmá nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. A přidám i počasí na zítřek. Před víkendovým ochlazením zažijeme ještě vedro. Naměříme až 30 na jižní Moravě i 32. Pro pátek platí hned 2 výstrahy, jednak před vedrem a jednak před bouřkami. Odpoledne zabouří všude, a to i silně, se silným větrem a místy i velikými kroupami. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i mraky. Dobrý večer, přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Milujeme českou muzikou. Ve dne v noci.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

voňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pár.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
4: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
5: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Vyvrcholení manželské krize, tak SPD komentuje Foldynovo vykázání z domu. Předseda SPD Tomio Okamura čeká na výsledky policejního vyšetřování poslance, který je podezřelý z domácího násilí. Foldyna se brání, že nešlo o násilný incident. Policie poslance vykázala kvůli podezření z domácího násilí na 2 týdny z domu a zabavila mu zbraně. Foldynovi sousedé podle iDNESu tvrdí, že zákonodárce nejde pro ránu daleko a o tyrany vědí. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra mění manažerské smlouvy. Generální ředitel Ondřej Felix mimo jiné ruší konkurenční doložky. Píše to Zdravotnický deník. Felix, který je šéfem od května, chce pojišťovně vrátit důvěru veřejnosti, klientů a lékařů. Ministerstva zdravotnictví a financí teď prověřují vyplácení odchodného pro bývalé manažery zdravotní pojišťovny. Podle informací veřejnoprávního rozhlasu 2 z nich dostali více než 20 milionů korun. Do Česka často míří kamiony z Evropy naložené odpadem. Západočeští celníci v minulých týdnech zastavili hned 2 nákladní auta s více než 70 tunami nepořádku.
7: Jako první odstavili celníci v červnu kamion z Německa s 26 tunami stuhlé asfaltové směsi. Šofér s ní mířil podle papíru do mobilního zařízení a třídění odpadu ve středních Čechách. Podle celníků ale takový dovoz naše zákony zakazují. Na Plzeňsku pak chytili krátce na to další 2 kamiony z Itálie. Ty údajně mířili do sběrných surovin na severu Čech s rozdrceným plastem a kaučukem. Ani ty nedojeli do cíle, celníci je okamžitě odstavili. O pokutách rozhodnou inspekce životního prostředí a ministerstvo. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
6: Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie, zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a můžou být potenciálně závažnější než COVID. Řekl to epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrat koncepce ochrany veřejného zdraví.
8: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním přesahem pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat s dalšími experty.
6: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. Americký prezident Donald Trump se vůbec poprvé osobně ukáže na zápase mistrovství světa ve fotbale. V neděli se chystá do New Jersey na finále, ve kterém se utká Argentina a Španělsko. Mluvčí Bílého domu ale přiznala, že zatím s prezidentem nemluvila o tom, kterému týmu bude fandit. Španělský král Filip podle časopisu People naznačil, že se finále taky zúčastní. Naopak argentinský prezident podle agentury AFP oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postupují na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Doplňují tak Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. 7. nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. A přidáme počasí na pátek. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne přijdou silné bouřky i s kroupami. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí, celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl,

strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Jeronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Se zprávami je tu Iva Horáková. Praha 6 chce konec letadel v noci. Radní této městské části schválili oficiální stanovisko, ve kterém se dožadují klidu pro své občany. Praha 6 chce, aby letiště Václava Havla ukončilo noční provoz nejpozději v roce 2032. Praha 6 navrhuje, aby se počínaje příštím rokem snížil noční provoz každý rok o pětinu s tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a půl šestou ráno nevzlétala a nepřistávala žádná letadla, s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Podle mluvčí letiště Hejtmánkové je ale úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánována až po zprovoznění další dráhy. U Jílového u Prahy bude téměř dvoukilometrový tunel. Půjde o součást budoucí středočeské dálnice D3 v úseku Jílového Stěradice. Stavbaři tady začali razit průzkumnou štolu. Cílem je získat informace o geologických podmínkách a minimalizovat rizika při ražbě dálničního tunelu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl předpokládá, že výsledky budou zhruba do 2 let.
8: Pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení toho případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné ražby budeme chtít po zhotovitele, aby nám dával průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podrobné informace o tom geologickém prostředí.
7: Stavba středočeské D3 má začít za 2 roky a potrvá 4 roky. Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadím, že povede turisticky atraktivním posázavým a obávají se i toho, že lidé přijdou o vodu. Stát výtky odmítá. Koupání v přírodě je v Česku v tuto chvíli bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí je na 2 místech na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na 4. stupni z 5, tedy nevhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygienických stanic. Na Vysočině hygienici ve čtvrtek vydali zákaz koupání v téměř 100-hektarové nádrži Trnávka. Důvodem jsou sinice. Koupat si lidé nesmějí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od června. Za parkování v centru Olomouce zaplatí řidiči i večer a o víkendu. Počítají s tím změny parkovacího systému, které schválila Rada města. Nové podmínky začnou platit v únoru příštího roku.
9: Úpravy mají zlepšit možnosti parkování pro rezidenty, tedy pro lidi, kteří v centru města bydlí. Někteří obyvatelé městské části Olomouc Střed o nějaké opatření opakovaně žádali. Aktuálně je tam parkovné spoplatněno ve všední dny od 8 do 18 hodin. Příští rok se prodlouží až do hodiny 22. A poplatek bude rozšířen i na sobotu a neděli. A další novinkou je zdražení parkovného u hlavního nádraží z 10 na 40 korun za hodinu. Cílem je, aby tamní parkoviště sloužilo především ke krátkodobému parkování. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
7: Tragédie se odehrála ve středoněmeckém pohoří Harz po pádu z vyhlídkové věže Harzturm, která je z 65 metry považována za nejvyšší německou rozhlednu ze dřeva a oceli, zemřeli 2 dospělí a dítě. Podle policie se zřejmě jedná o sebevraždu. Další okolnosti neštěstí zatím neznáme. Tenistku Lindu Noskovou v Přerově vítali davy. Wimbledonská vítězka při podvečerní návštěvě města, které označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká. Na zaplněném náměstí TGM ji během velkolepého přivítání čekala tisícovka lidí. Pro fanoušky bylo připraveno na 300 porcí jahodce se smetanou. Wimbledonská šampionka poděkovala za podporu a kromě autogramiády si poslechla i koncert pro Lindu v podání šumperské skupiny Opět a Radeček. A přidám i počasí. Na pátek platí hned 2 výstrahy před bouřkami a před vedrem. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne přijdou bouřky. K tomu silný vítr a místy i veliké kroupy. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
6: Rádio. radost ze života.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

jeslník polikám, vidím za stromem, kolik je let.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Vyvrcholení manželské krize, tak SPD komentuje Foldynovo vykázání z domu. Předseda SPD Tomio Okamura čeká na výsledky policejního vyšetřování poslance, který je podezřelý z domácího násilí. Foldyna se brání, že nešlo o násilný incident. Policie poslance vykázala kvůli podezření z domácího násilí na 2 týdny z domu a zabavila mu zbraně. Foldynovi sousedé podle iDNESu tvrdí, že zákonodárce nejde pro ránu daleko a o tyranii vědí. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra mění manažerské smlouvy. Generální ředitel Ondřej Felix mimo jiné ruší konkurenční doložky. Píše to zdravotnický deník. Felix, který je šéfem od května, chce pojišťovně vrátit důvěru veřejnosti, klientů a lékařů. Ministerstva zdravotnictví a financí teď prověřují vyplácení odchodného pro bývalé manažery zdravotní pojišťovny. Podle informací veřejnoprávního rozhlasu 2 z nich dostali více než 20 milionů korun. Do Česka často míří kamiony z Evropy naložené odpadem. Západočeští celníci v minulých týdnech zastavili hned 2 nákladní auta s více než 70 tunami nepořádku.
2: Jako první odstavili celníci v červnu kamion z Německa s 26 tunami stuhlé asfaltové směsi. Šofér s ní mířil podle papíru do mobilního zařízení a třídění odpadu ve středních Čechách. Podle celníků ale takový dovoz naše zákony zakazují. Na Plzeňsku pak chytili krátce na to další 2 kamiony z Itálie. Ty údajně mířili do sběrných surovin na severu Čech s rozdrceným plastem a kaučukem. Ani ty nedojeli do cíle, celníci je okamžitě odstavili. O pokutách rozhodnou inspekce životního prostředí a ministerstvo. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie, zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a můžou být potenciálně závažnější než COVID. Řekl to epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrat koncepce ochrany veřejného zdraví.
3: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním přesahem pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
1: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. Americký prezident Donald Trump se vůbec poprvé osobně ukáže na zápase mistrovství světa ve fotbale. V neděli se chystá do New Jersey na finále, ve kterém se utká Argentina a Španělsko. Mluvčí Bílého domu ale přiznala, že zatím s prezidentem nemluvila o tom, kterému týmu bude fandit. Španělský král Filip podle časopisu People naznačil, že se finále taky zúčastní. Naopak argentinský prezident podle agentury AFP oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postupují na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Doplňují tak Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. 7. nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. A přidáme počasí na pátek. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne přijdou silné bouřky i s kroupami. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.